Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Víte, že na dnešek připadá Den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s tvarohem, tak to já miluji. Já mám rád štrudl, vábovku a tyhle věci snídaní, dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně začíná. Ty chodí na 6, je to podle potřeby samozřejmě. To musíme, v 12 se otvírá, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy jsi naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, na krajnici knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nové suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, a pak vždycky předem říkám, koni, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. No. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchnem do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak kdysi nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčeji.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to budu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový 10. rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restauraci má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Mican, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silnej hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo, a podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, my tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo? Víc to osvěžím na mě ten pohled, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstane takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme porcovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiány, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: Ano. A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařej a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklop, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120 jenom, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli těm jatýrkům?
2: Kolik bude tak 10 minut sodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází, nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami, pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby, pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní, myslím, že ho každý zvládne a Patriku, tady je zajímavý, ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného, nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všude, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme v té profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody. Ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbachrovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je-libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogenuhličitan sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovéhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky།ky

0: let a je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den, ta menopauza.
0: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
0: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40 nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila zaprvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když se žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct. Takže aby si to ty ženy jako nechávali odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuji za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Jenčka přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorický obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je to to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54-5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2-3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhle tom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu v pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší. Pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou konávaly, ale pro mě to bylo obrovský překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Pauze, co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělízkem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněna. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu, se tak jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je nově a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maží takže jenom jednou za 2-3 dny a taková udržovací dávka a k tomu je strašně důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat o ten zevní genitál, proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i to té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy a samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží, takže to jsme se jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
3: Jak se vám žije teď?
4: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
3: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdy bychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potenciovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, zaprvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let, můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
3: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
4: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
3: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
4: Určitě.
3: Děkuji vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice. Schodek neupřesnil. V Českém Švýcarsku stále hoří 100 hektarů lesa. Ministr Červený zatím neplánuje svolat krizový štáb. Karvinští fotbalisté v ligové nadstavbě podlehli Pardubicím. Bude slunečno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by taky měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, jestli bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zatím nevidí důvod svolávat kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. U obce Jetřichovice hoří od včerejšího odpoledne několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
2: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením Ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
0: Na místě aktuálně zasahuje přes 60 jednotek hasičů. Po rozednění by měly přiletět na pomoc vrtulníky z Bambivaky. Rakouská policie zadržela 39letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informovala o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Vyšetřují ho jako pokus o vydírání. Farníci v Chuchelné na Hlučínsku dnes připomenou 30 let od vysvěcení tamního kostela Povýšení svatého kříže. Původní kostel zničili boje za druhé světové války a na nový svatostánek obyvatelé čekali přes 50 let.
3: Věřící z Chuchelné oslaví po slavnostní bohoslužbě i další výročí 105 let tamní farnosti. 30letý kostel je posledním, který byl otevřený ještě před vznikem současné ostravsko-opavské diecéze. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Karviné vstoupili do nadstavby šance ligy porážkou. Na úvod semifinále v play-off o umístění doma podlehli Pardubicím 1-2. Karvinský trenér Marek Jarolím po druhé v řadě střídal stopera Kamaru. Důvodem byl z části jeho zdravotní stav, ale také opakující se chyby v obraně.
4: Některý Makaj, Flashman, 41 let, který tam jako dřou a u něj tam byly momenty, který prostě vychladil a který jsou prostě jako hodně špatně, takže už jsme sáhli k tomuhle tomu a to bylo fakt neakceptovatelné, takže bylo to jako nefér vůči tomu týmu, tak nějak jsme si to i řekli.
0: Reportáž ze zápasu nabídneme přibližně za 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu většinou jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Dnes mají svátek všichni Alexové a Alexové, tak jim přejeme jen a jen to nejlepší. No a nejlepší, to nejkrásnější a nejhezčí přejeme také herečce Jiřině Bohdalové, která právě dnes slaví 95. narozeniny. My se zmíníme samozřejmě i v pravidelném kalendáriu už za chvíli a bude toho samozřejmě více, třeba i písničky, které nestárnou, například od skupiny Krištof nebo od Pavla Bobka, a nevynecháme ani sportovní informace. Už jste slyšeli ve zprávách, že se budeme věnovat zápasu Karviné s Pardubicemi. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: 5 hodin 11 minut, je neděle 3. května a Český rozhlas Ostrava nabízí originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 3. května. Svátek má obránce. Alexej, respektive Alex. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První moderní psaná ústava v Evropě a druhá na světě po Spojených státech amerických, ústava 3. května, byla přijata v roce 1791 v Polsku. Regulovala právní řád Polsko-Litevské unie a zavedla politickou rovnost mezi měšťany a šlechtou a rolníky postavila pod ochranu vlády. Platila ale jen necelých 19 měsíců. Polsko bylo pak podruhé rozděleno mezi Prusko, Rusko a Rakousko. První číslo našeho nejdéle vycházejícího měsíčníku popularizujícího vědu vyšlo v roce 1871. Jmenoval a jmenuje se Vesmír, vychází už 155 let a redakci má v Praze na Florenci.
3: Takhle si to představoval. Cash and Cash.
2: Poslední díl amerického televizního seriálu Dallas se vysílal v premiéře přesně před 35 lety v roce 1991.
4: Všechny ty spory, J.R. O Ewing Oil a South Fork mě hodně změnily.
2: Příběhy naftařské rodiny Ewingu se vysílaly od 2. dubna 1978. Natočeno bylo 357 dílů. Lady Gaga přesně před rokem zpívala na brazilské pláži Copacabana v Rio de Janeiro pro 2 100 000 lidí. V historii je to jeden z největších koncertů všech dob.
5: Ty se radši jenom dívej.
2: Před 95 lety se v Praze narodila žena, která v anketě Největší Čech obsadila 96. místo.
6: Fackovat lidi můžeš, ale zabíjet ne.
7: Když o tom nestačím ani psát.
2: Populární Jiřinka, herečka Jiřina Bohdalová.
8: Ne, dělá to kvůli mě, aby mi pomohl.
2: A já přeju krásnou první májovou neděli.
9: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. 5 hodin 16 minut. Pojďme se podívat například na Lysou horu. Odtud hlásí jasno a 8 stupňů Celsia. Ostravy Porubě mají také jasno a také 8 stupňů Celsia. No a na Horní Bečvě 9 stupňů Celsia a jasno. Podle dnešní předpovědi počasí má být slunečno a teplo a většinou jasno, nejvyšší teploty pro dnešek 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách pak 15 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuální informace o počasí. Krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme.
2: Naši první květnovou poradnu věnujeme vztahům a intimitě. Právě k těmto dvěma základním lidským potřebám mohou mít lidé se zdravotním postižením o něco trnitější cestu. V Ostravském centru pro rodinu a sociální péči jim radou pomáhá Alžběta Vodseďálková. Ve studiu ji přivítá Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 5:22, posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou sportovní informace, hovořit budeme o fotbalové šancelize, kde začala nadstavba. Na utkání Karviné a Pardubic příliš fanoušků nedorazilo, na úvodní semifinále v play-off o umístění přišlo něco přes tisíc návštěvníků a vidělo výhru Pardubic 2-1.
1: Není to úplně asi pro fanoušky lákadlo, takže byla taková komorní atmosféra, není to úplně takový vyhypovaný, ale je to furt ligový zápas, takže pro nás se nic neměnilo, chtěli jsme urvat 3 body a výhru a odjíždíme šťastný, že se to povedlo.
2: Říká kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák, který se podílel na vítězství jedním gólem. K úspěchu Východočechů pomohl i nepříliš povedený výkon domácí Karviné. Záložník Denis Samko si myslí, že jednou z příčin může být i atmosféra.
3: Samozřejmě, že vždycky lepší hrát před plným hledištěm. Ta atmosféra přece jenom dodává tomu fotbalu nějakou jako zábavu, emoce, má to jako větší drive, pak bych i řekl pro oba týmy, co jsou na hřišti. Možná to počasí tím, že třeba teďka zase se oteplilo hodně, tak to třeba na nás mohlo i trochu padnout, že prostě rychle docházeli síly, což prostě je logický, bohužel. No.
2: Vyjmenovává okolní vlivy vedoucí k neúspěchu Karviné jediný střelec Slezanů v utkání. Faktem je, že týmy v prostřední skupině nehrají na rozdíl od ostatních ani o sestup, ani o poháry. Není tak překvapením, že do Karviné přišlo něco málo přes 1000 diváků. Šlo o nejnižší návštěvu na domácím utkání Slezanů v této sezóně. K vidění ale byly i zajímavé výkony. Nigerijský útočník Pardubic Viktor Samuel zapsal gól i asistenci.
4: Má obrovské dovednosti. Když my jsme sem došli, tak hrál za béčko a dal během, já nevím, 8 zápasů 11 gólů nebo 12, ale tím, že vlastně on jenom si někde čekal na pozici, až přišel dlouhý balón, udělal 2-3 hráči, dal gól a samozřejmě jsme se s ním o tom bavili, že profi fotbal je trošku o něčem jiným, že musí držet nějakou taktiku, kterou si dáme, musí plnit úkoly, ale za mě spokojenost na to, že to byl první zápas od začátku.
2: Chválí svého hráče trenér Pardubic Jan Trousil. Naopak hlavní kouč Karviné Marek Jarolím už po druhé za sebou střídal stopera Kamaru, který opakovaně chybuje.
5: Některý Makaj, Flashman, 41 let, který tam jako dřou a u něj tam byly momenty, který prostě vychladil a který jsou prostě jako hodně špatně, takže už jsme sáhli k tomuhle tomu a to bylo fakt neakceptovatelné, takže bylo to jako nefér vůči tomu týmu, tak nějak jsme si to i řekli.
2: Zlobí se trenér Slezanů. Odveta semifinále play-off o umístění se bude hrát příští neděli v Pardubicích. Z Karviné Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: krátké zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zítra začne výluka MHD v Českém Těšíně. Důvodem je oprava mostu na Lípové ulici. Změna jízdních řádů se dotkne linek, které obsluhují lokalitu Antoníček. Radnice nechala zajistit náhradní autobusovou dopravu minibusem pouze v pracovních dnech. Omezení skončí v listopadu. Česko včera zažilo první letošní den s letními teplotami. Teploměry ukázaly přes 25 stupňů Celsia třeba v Plzni nebo v Ústí nad Labem. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Loni přitom přišly letní teploty zhruba o 2 týdny dřív. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státníci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. Frenštát pod Radhoštěm pořídil svým dobrovolným hasičům novou cisternovou stříkačku. Nové vozidlo stálo téměř 12 milionů korun. Na pořízení město získalo dotaci od ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje. Lidé mohou ve čtvrtek 7. května odpoledne vyrazit na náměstí Míru, kde cisternu požehná tamní farář. Čeští hokejisté poprvé v přípravě na mistrovství světa prohráli. V Českých Budějovicích podlehli Švédsku 2-4. Dnes domácí zastávku turnaje Euro Hockey Tour zakončí proti Švýcarsku. Hrát se bude od 16 hodin. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Bruntálsku na silnici číslo 457 u obce Dívčí hrad srazilo osobní auto Srnu. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: 5:32, to je přesný čas. Za chvíli předpověď počasí a tipy pro dnešní den. Hezké ráno.

Jana Kratochvílová ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava 5 hodin 39 minut. Připraveny jsou také tipy pro dnešní den. Budeme zvát třeba na jarní bazárek oblečení do Třince nebo na procházku do Národní přírodní rezervace Polanská. Také pozveme do divadla Loutek, pozveme i za sportem, bude toho více. Předtím ještě aktuální informace o počasí v telefonátu s meteorology a také písnička od skupiny Queen. It's a kind of magic.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální informace a u telefonu je Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: A Petře, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Obloha je v Moravskoslezském kraji jasná, teploty jsou v širokém rozmezí, v horských údolích i kolem nuly, ale třeba ve Frenštátě máme 13 stupňů, Mořkově dokonce 14 stupňů nad nulou. Jinak většinou se teplota pohybuje od 3 do 7 stupňů a na horách tam je taky teplota kolem 7-8 stupňů, a na Javorovém dokonce 11. Vítr fouká slabý proměnlivý a na některých místech už se začíná rozfoukávat od jihu, většinou na horách, tam už fouká i takový mírný až čerstvý vítr.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: A dneska bude nadále slunečno a teplo, jasno, a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 15 až 19 a vítr povane ráno slabý, ale během dne se rozfouká mírný jižní až jihozápadní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a zejména od vyšších poloh bude vítr až čerstvý s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu.
1: Ale kdo miluje jarní a letní počasí, má se na co těšit, tak věřme, že předpověď vyjde. Jak to má být ale dále v noci a zítra?
2: Noc bude taky jasná a teploty budou pravděpodobně něco vyšší než dneska, protože bude foukat mírný jižní až jihozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a zase ve vyšších polohách může být vítr i čerstvý. A tak teploty budou poměrně vysoké, 13 až 9 stupňů, no zítra přes den zpočátku ještě v ranních hodinách jasno, ale během dne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty zase vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20 a k tomu povane nebo bude foukat mírný jižní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a ve vyšších polohách opět i čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné nedělní ráno.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 10 minut zbývá do 6. hodiny a připraveny jsou tipy pro dnešní den, tak si vyberte z nabízených akcí. Pokud jste si plánovali na jaře úklid v šatníku a zbylo vám doma oblečení, nebo byste si rádi nějaké pořídili, tak vás zveme na druhý ročník jarního bazárku oblečení do Třince. V tamním Destiny baru si můžete osvěžit šatník stylovými kousky z druhé ruky pro dospělé i pro děti. Udržitelnou módu si tam můžete vybírat od 10. do 16. hodiny. Národní přírodní rezervace Polanská Niva vás zve na komentovanou procházku. Nabízí objevování skrytých pokladů ostravské přírody v doprovodu strážce chráněné krajinné oblasti Poodří. Procházka povede od 10. hodiny jarním lužním lesem až k soutoku Odry s Ondřejnicí a prohlédnout během ní můžete svět vodních živočichů i život ochránců přírody. Také zveme do divadla Loutek v Ostravě. Dnes od 10 hodin tam hrají představení pro malé i velké diváky. Jmenuje se Utíkej, Miško, utíkej a je inspirované oblíbenými knížkami výtvarníka Petra Horáčka. Vydejte se spolu se zvědavou Miškou na dobrodružnou cestu za hledáním nového domova a nečekanými přátelstvími s Krtkem a Králíkem, která vás přesvědčí, že i s malým vzrůstem se dají zažít a dělat velké věci. No a ještě zveme za sportem. Fotbalový klub FK Gaskontrol Havířov zve všechny fanoušky na domácí hřiště u letního kina. V rámci dorostenecké kategorie tam budou hrát zápas s týmem SK Stonava. Pokud chcete podpořit mladé talenty v jejich boji o vítězství, tak přijďte na zápas, který začíná ve 13 hodin a 15 minut. To byly tipy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hasiči bojovali s lesním požárem v Českém Švýcarsku celou noc. Ráno se znovu zapojí vrtulníky. Historická budova na Sokolské ulici ve Valašském Meziříčí dostane nové vytápění. Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali s Mladou Boleslaví 0-0. Počasí dnes bude slunečné a naměříme až 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny ráno začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše asi 100 hektarů několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z více krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: My už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné Flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO kritizuje výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Podle něj si neuvědomili, že už jsou ve funkcích a neměli by komunikovat tak jako dřív. Řekl to v televizi Nova. Zmiňoval třeba výroky poslance Filipa Turka, který označil úředníky za parazity a řekl, že je motoristé budou postupně deratizovat. Premiér očekává, že Turek pochopí, že takové vystupování škodí vládě. Zároveň ale Babiš dodal, že současná koalice z motoristy a SPD funguje líp než jeho minulý kabinet. Ten vládl mezi lety 2018 a 2021. Skládal se z hnutí ANO a SocDem. Vládu podporovali i komunisti. Ve Valašském Meziříčí chystají modernizaci vytápění historické budovy na ulici Sokolská. Objekt využívá základní umělecká škola, místní Sokolové a slouží taky pro další volnočasové aktivity. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO je současný systém vytápění pomocí 14 plynových kotlů zastaralý a nákladný na provoz.
4: Systém celkově už je zastaralý a není ekonomický. Proto jsme se rozhodli udělat zásadní řez. Vyměnit celý systém vytápění, napojit jej na CZT a vyměnit nejenom kotelnu jako takovou, ale také rozvody a radiátory ve všech místnostech. Očekáváme od toho úsporu provozních nákladů a zejména větší komfort a možnost lepší regulace vytápění v jednotlivých místnostech.
2: O náklady ve výši 8 milionů korun se podělí město a teplárenská společnost CZT. Sport. Baník Ostrava v prvním utkání nadstavbové skupiny o záchranu ve fotbalové šancelize remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Brankář Baníku Martin Jedlička vzhledem k aktuální situaci i pohodě soupeře bod do tabulky bral pozitivně.
5: 6 zápasů jsme za sebou prohráli a je potřeba se odpíchnout a vždycky, když se chcete odpíchnout, tak potřebujete se odpíchnout těma maličkostma, takže já si myslím, zase upřímně, ta Boleslav je fakt v pohodě za mě a hrajou výborný fotbal a klobouk dolů jako před celou Boleslaví, jak to tam vedou a za mě ten bod je dobrý. Počasí.
2: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá až do konce června.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné, příjemné a brzy již prosluněné ráno s Českým rozhlasem Ostrava vám přejeme. Co 4 minuty po 6. hodině, čas na ranní rozcvičku, už za chvíli, jako obvykle vás přivítá Petr Peč, můžete si na rozcvičku počkat. No a také pro vás budeme mít aktuální informace o počasí a podíváme se i do zdravotního střediska v Horní Suché, protože budovy, ve které zdravotní středisko funguje, mají praskliny na fasádě, také časem sešlé střechy, obec plánuje rekonstrukci. Více řekneme krátce před 6:30. Hezké nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava i písničkami, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: 6:11 minut a začít ráno zdravým pohybem můžete i v tuto chvíli, ať jste kdekoliv, takže se připravte na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se ve vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky. Lokty a kolena propnuté, hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. S výdechem přesuneme těžiště vzhůru, hlavu schováme mezi ramena a vytrčíme pánev nahoru do tvaru střechy. Paty tlačíme do země. S nádechem se vrátíme zpět do vzporu. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace jsou připraveny v 6 hodin a 15 minut. Pojďme se podívat na Javorový vrch. Hlásí odtud 8 stupňů Celsia, také jasno. V Mošnově 8 stupňů Celsia, jasno. A stejné je to i v Rýmařově, jasno a 8 stupňů Celsia. Podle předpovědi počasí má dnes být krásně slunečno a teplo, většinou jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. A rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuální informace o počasí. Krásné ráno přejeme.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Klidné ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme i v 6 hodin 20 minut. No a pojďme se podívat do Horní Suché. Tamní radnice plánuje opravu budov zdravotního střediska. Dva domy stojí v centru obce přímo za radnicí. Funguje v nich hned několik ordinací, kam chodí hlavně místní obyvatelé.
1: Tady vidíme vlastně praskliny ve zdivu kolem oken. Takže už to byl takový první impuls, že je potřeba si s tou budovou nebo s těmi budovami něco dělat.
2: S nezávislým místostarostou Martinem Adaměcem přicházíme k domům hned za radnicí v centru obce.
1: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny a další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní středisko.
2: Radnice plánuje zdravotní středisko zateplit. Především kvůli starým oknům a nezatepleným stropům dochází k velkému úniku tepla. Obec opraví i střechy. Statika budov narušená není. Stavební práce plánuje radnice tak, aby co nejméně omezila fungování ordinací. Sídlí tady tři zubaři, dětský lékař, gynekolog i dva praktičtí lékaři. Jedním z nich je Dáša Pastuchová.
3: Ta budova, na něj už jde poznat teda zub času a určitě budeme rádi, když budeme teda v novém, opraveném, zatepleném, včetně vlastně výměny oken, sníží se nám náklady, pacienti to ocení.
2: Proměnit by se měl i vstup do areálu. Teď ho tvoří starý přístřešek. Pokračuje místostarosta Martin Adaměc.
1: Projektová dokumentace, pokud se to podaří, by mohla být zpracována do konce července.
2: Radnice chce s rekonstrukcí začít ještě letos. Z Horní Suché Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude novým zmocněncem vlády pro plnění závazků vůči Alianci. Řekl to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dříve uvedl, že letos Česko tuto hranici nesplní. Až do konce srpna potrvá oprava vodojemu v novojičínské místní části Straník. Konstrukce vodojemu i veškeré vybavení bylo už zastaralé. Sanují se všechny betonové i zděné konstrukce, včetně všech rozvodů a instalací. Nový vzhled dostane taky střecha vodojemu. Dodávky vody během oprav zůstávají pro obyvatele zachované. Rakouská policie dopadla 39-letého muže, kterého podezírá z otrávení dětské výživy společnosti HIP. Zeleninové příkrmy s jedem na krysy se v dubnu dostaly do Česka, Rakouska a na Slovensko. 5 ze 6 balení kriminalisté našli, po posledním pátrají v Rakousku. V prostřední Bečvě letos vybudují novou 100-metrovou tartanovou dráhu pro dobrovolné hasiče. Podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové jde o první etapu stavby hasičského areálu. Nové zázemí má v budoucnu patřit k nejmodernějším sportovištím pro hasiče na Vsetínsku. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposledy se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou jasnou oblohu. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně na trase Opava-Ostrava. Na silnici číslo 11 na 268. kilometru u Hrabině leží na vozovce blíže neurčený předmět. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Za okamžik se podíváme ke staré škole v Pasekách v Bystřici, která opět bude sloužit místním dětem a spolkům. Více se o starosti Romana Vrobla dozvíme za chvíli.
2: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.
3: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím, lásko, navždycky.

0: 6 hodin 39 minut, to je přesný čas. Pojďme se podívat do obce Bystřice, která koupila zpět původní malotřídní školu v části v Pasekách. Tato škola sloužila v první polovině 20. století tamním dětem. Poté ji měli ve vlastnictví nejrůznější podniky a pořádali se v ní letní tábory nebo zimní lyžařské kurzy. Osud budovy a plány na její další využití předestřel redaktorce Romaně Kubicové nezávislý starosta Bystřice Roman Vrobel.
1: Zcela zásadní obrat přinesl rok 1989, kdy budova začala přecházet z jednoho vlastníka na druhého. Byla celkem devastována, ale na přelomu milénia se to dostalo do rukou významného podnikatele, který tuto budovu zvelebil.
2: Proč se obec Bystřice rozhodla koupit tuto budovu a jaké s ní máte plány?
1: Důvod byl zcela pragmatický, bohužel dosavadní vlastník zemřel. A my nechceme měnit ráz a charakter tohoto úžasného místa. To místo tady je spojené s přírodou, se životním stylem a způsobem těch málo lidí, co nám tady ještě na těch kotárech zůstali, a my jim nechceme vnášet do toho jejich svatého klidu neklid. Takže jsme to nabili do svého vlastnictví a v nejbližší době se pokusíme

0: musíme obnovit ten primární důvod, pro který tato budova vznikla. To znamená pro výchovně vzdělávací účely. Již v letošním roce tady vybudujeme multifunkční hřiště, abychom od příštího nebo přes příštího školního roku mohli v rámci domu dětí a mládeže pořádat v tomto zařízení volnočasové pobyty, soustředění, týdenní pobyty v rámci školy v přírodě, víkendové soustředění, spolku, potažmo aktivity na bázi naší neziskové sféry. To znamená, že by si tady vyjeli poklábosit zástupci klubu důchodců, svazu tělesně postižených, že by tady měli zkoušky naše pěvecké sbory, taneční soubory. Místo k těmto aktivitám přímo vybízí.
1: Předestírá plány nezávislý starosta Bystřice Roman Vrobel. Z Bystřice v Pasekách Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Minuta zbývá do 6:45. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připraveny jsou aktuální informace a u telefonu je Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: A Petře, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Obloha je v Moravskoslezském kraji jasná, teploty jsou v širokém rozmezí, v horských údolích i kolem nuly, ale třeba ve Frenštátě máme 13 stupňů, v Mořkově vrchonce 14 stupňů nad nulou. Jinak většinou se teplota pohybuje od 3 do 7 stupňů a na horách tam je taky teplota kolem 7-8 stupňů a na Javorovém dokonce 11. Vítr fouká slabý proměnlivý a na některých místech už se začíná rozfoukávat od jihu, většinou na horách tam už fouká i takový mírný až čerstvý vítr.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: A dneska bude nadále slunečno a teplo, jasno, a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 15 až 19 a vítr povane ráno slabý, ale během dne se rozfouká mírný jižní až jihozápadní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a zejména od vyšších poloh bude vítr až čerstvý s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu.
1: Ale kdo miluje jarní a letní počasí, má se na co těšit, tak věřme, že předpověď vyjde. Jak to má být ale dále v noci a zítra?
2: Noc bude taky jasná a teploty budou pravděpodobně něco vyšší než dneska, protože bude foukat mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a zase ve vyšších polohách může být vítr i čerstvý. A tak teploty budou poměrně vysoké, 13 až 9 stupňů, no zítra přes den zpočátku ještě v ranních hodinách jasno, ale během dne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty zase vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20 a k tomu povane nebo bude foukat mírný jižní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a ve vyšších polohách opět i čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné nedělní ráno.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace často má pouhé sekundy nebo minuty. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18. a 20. hodinou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 51 minut. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a připravili jsme tipy pro dnešní den, takže vyberte si z akcí, které nabízíme. Zveme do planetária Ostrava, a to na fascinující neděli s astronautem. Můžete se skutečně potkat se zcela živým, skutečným astronautem ve 14 hodin. Provede vás světem mezi hvězdami a zodpoví zvídavé otázky o cestách na oběžnou dráhu. A můžete zažít vesmírné dobrodružství v prostorách sférického kina. Také zveme do kina Nová scéna Vlast ve Frýdku Místku na lahutku pro hudební fajnšmekry. Vidět můžete restaurovaný koncertní film John and Yoko Live in New York City Power to the People. Bude se promítat od 17 hodin. Zažít můžete legendární vystoupení v Madison Square Garden s hity jako Imagine nebo Give Peace a Chance v unikátní kvalitě. A ještě jednu pozvánku do kina pro vás máme. Kino Frenštát pod Radhoštěm se od 17 hodin rozezní tóny tradičního majového koncertu komorního sboru Nickel Band. Vychutnat si můžete hudební koktejl s lidovým folklorem, s duchovní hudbou i populárními písničkami v originálních aranžmá. Večer plný harmonie obohatí zajímavý hosté. 17 hodin, Kino Frenštát pod Radhoštěm. No a ještě zveme do evangelického kostela v Bohumíně od 19 hodin. Tam bude hudební večer v doprovodu legend českého Big Beatu. Ivan Hlas Trio se představí v akusticky unikátních prostorách kostela se svými známými písněmi. Tolik tedy tipy Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme hezký poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Absolventi řidičského terapeutického programu opakují po znovu získání řidičského oprávnění přestupky méně často než ti, kteří programem neprošli. Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou zůstane nejméně dalších 5 let. Dobrovolní hasiči z Horní Suché na Havířovsku získali novou cisternu. Obloha bude většinou jasná a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Lidé se na skupinové terapie dostávají třeba za řízení pod vlivem alkoholu anebo odmítnutí dechové zkoušky, říká Pavel Hřezáč z Centra dopravního výzkumu.
2: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
0: Program za 2 roky absolvovalo 7 tisíc řidičů. U lesního požáru v Českém Švýcarsku hasiči zasahovali celou noc. Oheň se jim zatím nepodařilo uhasit. Na místě zasahuje 300 hasičů z více než 60 jednotek i speciální těžká technika. Za hodinu vzletnou vrtulníky z bambivaky. Hasiči jich dnes budou mít k dispozici 7. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Vlakové spojení na trati mezi Bruntálem a Malou Morávkou zůstane zachováno minimálně dalších 5 let. Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem. Uvedla to mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboun-Nová. Společnost MBM Rail tak bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2029-2030. Jednotka dobrovolných hasičů v Horní Suché má nové vozidlo. Dnes autu slavnostně požehná tamní farář. Cisterna nahradí 20 let staré vozidlo, které už neodpovídalo současným trendům, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Stávající tříkačka byla dvoukolová, takže znamená, když naši hasiči jeli třeba na skládku, tak už měli problém vyjet do toho těžkého terénu, takže teďko máme čerstvě novou stříkačku s větší kapacitou, moderní, 4-kolovou a v odpoledních hodinách v rámci té tradiční poutě bychom chtěli tu cisternu představit občanům Horní Suché, takže bude ukázka u hasičské zbrojnice. Sport.
0: Karvinští fotbalisté zahájili nadstavbu šance ligy porážkou. Na úvod semifinále v play-off o umístění doma prohráli s Pardubicemi 1-2. Zápas sledovalo 1024 diváků. Jde tak o nejnižší návštěvu na domácím utkání Slezanů v této sezóně. Záložník Karviné Denis Samko přiznává, že výkon mohla ovlivnit i slabší atmosféra.
4: Samozřejmě, že vždycky lepší hrát před plným hledištěm. Ta atmosféra přece jenom dodává tomu fotbalu nějakou jako zábavu, emoce. Má to jako větší drive, pak bych i řekl pro oba týmy, co jsou na hřišti. Možná to počasí tím, že třeba teďka zase se oteplilo hodně, tak to třeba na nás mohlo i trochu padnout, že prostě rychle docházely síly, což prostě je logický. Bohužel, no. Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříte do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné a hlavně nerušené nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 7 hodině, za okamžik začne tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na jarní práce na zahradě. No a také se podíváme do Karviné, protože tamní nový ředitel městské policie chce pořídit speciální auto pro řešení dopravních přestupků. Jaké další plány nový ředitel má a od května už řídí strážníky, přidáme v reportáži krátce před 7:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Letošní jaro bylo zpočátku trochu teplé, potom studené, teď je takové celé nějaké divné. Přesto už je čas na spoustu zahrádkářské práce. Například vinici přihnojíme a keře okopeme. Do půdy prohřáte alespoň na 10 stupňů Celsia, už vysazujeme nové sazenice révy. Tady zahradníci doporučují, kupte si teploměr na měření teploty země, ono se vám to vyplatí. Větve hlohu, myšpule, rododendronu, k douloně, jínanu či vilínu, které nejde ohnout k zemi, můžete hřížit ve vzduchu. Větvičku do půly nařízneme, do řezu vsuneme rašeliník a místo jim obalíme, vložíme do fóliového pouzdra a ponecháme do příštího jara. Posečeme trávník a trávu využijeme jako mulč pod keře a stromy, především pod ty nově vysazené. Někteří zahradníci ale tady to nedoporučují, naopak doporučují tu zeminu u těch stromů obkopat a stromy dobře zalívat a hnojit. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace máme připraveny. Pojďme se podívat na Šerák, kde je 12 stupňů Celsia a je tam jasno. V Ostravě Porubě také 12 stupňů Celsia a jasno. A například ve Vítkově 12 stupňů Celsia, jasno. Podle předpovědi počasí má být většinou jasno, slunečno a teplo. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tolik počasí, hezké nedělní ráno.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
2: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je 7 hodin a 20 minut. Karvinská městská policie má od tohoto měsíce nového ředitele. Strážníky vede Petr Kionka, který 3 dekády působil v republikové policii. Rád by do řad městské policie získal další posily a také zlepšil situaci u stále populárnějšího Karvinského moře.
1: Karvinští zastupitelé na svém posledním jednání viděli symbolické střídání stráží. Z čela městské policie odešel dlouholetý ředitel Petr Byčej. Strážníky vedl 19 let.
2: Jsme hlavně navázali spolupráci se všemi subjekty, které nějakým způsobem můžou přispět k bezpečnostní situaci. V podstatě spolupracovali jsme i s základními školami, s úřadem práce, zkrátka se všemi, co můžou právě přispět k tomu, aby se ta situace zlepšila.
1: Nově strážníky vede Petr Kionka. Chce třeba zavést speciální auto, které by v ulicích Karvina řešilo dopravní přestupky.
3: Chceme pořídit nákup nového moderního vozidla, pravděpodobně elektrovozidla, které se bude zaměřovat na problematiku parkování ve městě. Bude to dopravní hlídka, která se bude zaměřovat na parkování, nebude to vozidlo s kamerama, které bude odhalovat přestupky jako v jiných městech. Když někdo špatně zaparkuje, tak budou ty přestupky řešit na místě.
1: Nový šéf strážníků se chce ještě více zaměřit na bezpečnost a klid u Karvinského moře. Kdysi to byl neznámý důlní rybník. Dnes je to celostátně známé výletní místo.
3: Problém je ten, že není tam zřízené parkovací místo a ti lidé parkují teďka všude možně, zejména na zelení, blokují tam příjezd integrovaného záchranného systému a vybudováním toho parkoviště ta situace se výrazně zlepší.
1: Nový ředitel městské policie Petr Kionka potvrzuje, že aktuálně v Karviné chybí necelá 20 strážníků. Získat nové je ale podle něj těžké.
3: Problém je s tím, že dneska mladí lidé nezvládnou banální fyzické testy a pokud zvládnou fyzické testy, tak skončí na těch psychotestech, které nezvládnou. Ale to je prostě generační problém, nejenom tady v Karviné, ale v celé republice.
1: Aktuálně má městská policie 9 desítek strážníků. Z Karviné Andrá Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT 2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla Na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou připraveny, má je Tereza Hájková.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Bylo 7:30. Horní Suchá na Havířovsku plánuje opravu zdravotnického střediska. Dvě budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny a v zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Uvedl to nezávislý místostarosta Martin Adaměc. Radnice chce podle něj začít s rekonstrukcí ještě letos. Od začátku roku v Česku přibylo skoro 14 000 podnikatelů. To je o necelých 80% více než za první tři měsíce loňského roku. Vychází to z údajů společnosti KRIF. Od ledna do března se podle ní v Česku zaregistrovalo přes 27 000 nových živnostníků. Nejvíce lidí začalo podnikat ve stavebnictví. V Píšti na Hlučínsku vznikne nová ubytovna pro turisty. Bude stát na místě bývalého mlýna v sousedství tamního koupaliště. Jak potvrdil nezávislý starosta Píště Daniel Fichna, rekonstrukce historického mlýna se nevyplatí a je proto nutná demolice. Nezisková organizace Nedoklubko dnes pořádá charitativní běhy a procházky. Připojit se a podpořit předčasně narozené děti může každý a kdekoliv. Stačí se zaregistrovat na webu akce Miminka do dlaně. Výtěžek ze startovného poputuje na nákup pomůcek a zlepšování prostředí v perinatologických centrech. Plzeňští házenkáři porazili ve třetím finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25. Západočeši tak po dvou venkovních porážkách odvrátili konec sezóny. Karviná vede na zápasy 2-1 a k obhajobě titulu jí chybí jedno vítězství. Znovu se oba týmy utkají dnes v 11 hodin. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou jasno. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V centru Příbora je neprůjezdný asi 100-metrový úsek na ulici Jičínská, a to v úseku mezi křížením s ulicemi Komenského a Karla Čapka. Dělníci tam upravují vodovod, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 7 hodin 32 minuty, to byly krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik sportovní informace o fotbalovém zápasu Karviné s Pardubicemi. Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: 7 hodin 39 minut půjdeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za sportem, konkrétně k fotbalové šance lize, které začala nadstavba. Na utkání Karviné a Pardubic se ale příliš fanoušků nehrnulo. Na úvodní semifinále v play-off o umístění dorazilo něco přes tisícovku návštěvníků a vidělo výhru Pardubic 2-1.
1: Není to úplně asi pro fanoušky lákadlo, takže byla taková komorní atmosféra, není to úplně takový vyhypovaný, ale je to furt ligový zápas, takže pro nás se nic neměnilo, chtěli jsme urvat 3 body a výhru a odjíždíme šťastný, že se to povedlo.
2: Říká kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák, který se podílel na vítězství jedním gólem. K úspěchu Východočechů pomohl i nepříliš povedený výkon domácí Karviné. Záložník Denis Samko si myslí, že jednou z příčin může být i atmosféra.
3: Samozřejmě, že vždycky lepší hrát před plným hledištěm. Ta atmosféra přece jenom dodává tomu fotbalu nějakou jako zábavu, emoce, má to jako větší drive, pak bych i řekl pro oba týmy, co jsou na hřišti. Možná to počasí tím, že třeba teďka zase se oteplilo hodně, tak to třeba na nás mohlo trochu padnout, že prostě rychle docházely síly, což prostě je logický, bohužel. No.
2: Vyjmenovává okolní vlivy vedoucí k neúspěchu Karviné jediný střelec Slezanů v utkání. Faktem je, že týmy v prostřední skupině nehrají na rozdíl od ostatních ani o sestup, ani o poháry. Není tak překvapením, že do Karviné přišlo něco málo přes 1000 diváků. Šlo o nejnižší návštěvu na domácím utkání Slezanů v této sezóně. K vidění ale byly i zajímavé výkony. Nigerijský útočník Pardubic Viktor Samuel zapsal gól i asistenci.
4: Má obrovské dovednosti. Když my jsme sem došli, tak hrál za Bčko a dal během, já nevím, 8 zápasů 11 gólů nebo 12, ale tím, že vlastně on jenom si někde čekal na pozici, až přišel dlouhý balón, udělal 2-3 hráči, dal gól a samozřejmě jsme se s ním o tom bavili, že profi fotbal je trošku o něčem jiným, že musí držet nějakou taktiku, kterou si dáme, musí plnit úkoly, ale za mě spokojenost na to, že to byl první zápas od začátku.
2: Chválí svého hráče trenér Pardubic Jan Trousil. Naopak hlavní kouč Karviné Marek Jarolím už po druhé za sebou střídal stopera Kamaru, který opakovaně chybuje.
5: Některý Makaj, Fleischmann, 41 let, který tam jako dřou a u něj tam byly momenty, který prostě vychladil a který jsou prostě jako hodně špatně, takže už jsme sáhli k tomuhle tomu a to bylo fakt nějak.

0: akceptovatelný, takže bylo to jako nefér vůči tomu týmu, tak nějak jsme si to i řekli.
1: Zlobí se trenér Slezanů. Odveta semifinále play-off o umístění se bude hrát příští neděli v Pardubicích. Z Karviné Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, připravena je předpověď počasí. U telefonu už je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to prosím aktuálně s počasím vypadá?
2: Tak aktuálně máme všude jasno, teploty se pohybují nejčastěji mezi prakticky 14 až 10 stupni Celsia a vítr fouká aktuálně většinou mírný, jižní nebo jihozápadní, mezi 2 až 5 metry za sekundu, trošičku silnější už je na Krnovsku a v Moravské bráně.
1: Počasí vypadá velmi slibně, tak jaká je předpověď na dnešek?
2: Dnes bude slunečno, s nejvyššími teplotami mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách pak mezi 15 až 19 stupni Celsia. Vítr bude teď ráno trošičku slabší, postupně ještě zesílí, bude foukat i nadále od jihozápadu, ale mezi 3 až 7 metry za sekundu a od vyšších poloh zesílí na čerství s narazy kolem 55 km v hodině.
1: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek? Bude podobně hezky?
2: I v noci budeme mít bezoblačnou oblohu s nejnižšími teplotami mezi 13 až 9 stupni Celsia, na horách nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Hlavně od vyšších poloh potom bude čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Zítra začneme jasnou oblohou, v průběhu dne bude oblačnosti trošku přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude i nadále mírný jižní mezi 3 až 7 metry za sekundu, od vyšších poloh potom čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: A ještě poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů, relativní vlhkost je nejčastěji kolem 50%.
1: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezky den, naslyšenou.
1: 7:47, to je přesný čas. Přejeme klidné nedělní ráno.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen, vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou tipy pro dnešní den, tak si vyberte z nabízených akcí. Dělali jste na jaře úklid v šatníku a zbývá vám oblečení, tak se vydejte na druhý ročník jarního bazárku do Třince. V Destiny baru můžete osvěžit šatník stylovými kousky pro děti i dospělé. Bazárek začíná v 10 a pokračuje až do 16. hodiny. Zveme také do Národní přírodní rezervace Polanská Niva, a to na komentovanou procházku. Povede od 10 hodin jarním lužním lesem až k soutoku Odry s Ondřejnicí a můžete nahlédnout během ní do světa vodních živočichů i života ochránců přírody. Divadlo Loutek Ostrava dnes od 10 hodin hraje představení pro malé i velké Utíkej, Myško, utíkej, inspirované oblíbenými knížkami výtvarníka Petra Horáčka. No a ještě přidáme sportovní pozvánku. Fotbalový klub FK Gaskontrol Havířov zve všechny na domácí hřiště u letního kina. V rámci dorostenecké kategorie tam bude hrát spolu s týmem SK Stonava. Pokud chcete podpořit mladé talenty, tak přijďte na zápas, který začíná ve 13 hodin a 15 minut. Tolik tedy tipy pro dnešní den.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vypršel termín pro registraci zaměstnanců k jednotnému měsíčnímu hlášení. Skoro čtvrtina údajů ještě chybí. Vodojem v novojičínské části Straník bude opravený do konce prázdnin. Baník Ostrava remizoval ve fotbalové lize s Mladou Boleslaví 0-0. Počasí dnes bude slunečné s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. V novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i více než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí nemusí bát pokut. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli nezasáhl žádné zásadní turistické cíle. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách a lesnických zařízeních. Oheň ale nemohl vzniknout přirozenou příčinou, říká Salov.
4: U nás v Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem. A to se prokazatelně stát nemohlo. Takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
2: Podle Salova se včera podařilo odhalit požár poměrně brzy. Poslední týden totiž správci kvůli suchu kontrolovali park dvakrát denně pomocí dronu s infrakamerou. Až do konce srpna potrvá oprava vodojemu v novojičínské části Straník. Konstrukce vodojemu i veškeré vybavení bylo už zastaralé. Sanují se všechny betonové i zděné konstrukce, včetně všech rozvodů a instalací. Nový vzhled dostane taky střecha vodojemu. Dodávky vody během oprav zůstávají pro obyvatele zachované, doplňuje mluvčí Nového Jičína Marie Machková.
5: Provizorní režim ale vyžaduje, aby lidé šetřili vodou a v době rekonstrukce například nenapouštěli zahradní bazény a omezili zavlažování zahrad. Radnice za renovaci vodojemu a montáž systému náhradního zásobování vodou zaplatí téměř 9 milionů korun.
2: Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary, informovala o tom Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní ceny vyhlašuje. Organizace nicméně zcela nezakázala používání AI při filmové tvorbě. Snímky se ale chystá posuzovat i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava v prvním kole nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize remizovali doma s Mladou Boleslaví 0-0. Pokračuje nový trenér Josef Dvorník.
6: V kabině samozřejmě zklamání je z toho, že to není za 3 body, ale já jsem říkal, musíme si to zasloužit tou pracovitostí a to, co jsem viděl v týdnu v tréninku, tak neúplně všechno se přeneslo a hlavně ta lehkost a po zisku ta nabídka a spoluhráčů na to, aby jsme měli více řešení do ofenzivy. Počasí.
2: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčková a u Barbory. Práce tam potrvají až do konce července.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Za malý okamžik začnou Česká nej s Vojtou Kotkem a my uslyšíme, kdy a kde se v Česku vyrobila první lokomotiva. No a také se podíváme do Horní Suché, protože tam mají dvě budovy zdravotního střediska, které mají praskliny na fasádě, časem sešly také střechy a obec teď plánuje rekonstrukci těchto budov. Více k tématu řekneme krátce před půl devátou. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a hezký poslech písniček, které nestárnou, třeba za chvíli od Karla Gotta nebo skupiny Alphaville, přeje Pavel Janošec.

0: Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. První česká lokomotiva. Parní mašina s vlasteneckým pozdravem nazdar na přídi slavnostně opustila tovární bránu 28. dubna 1900. Byla předána do provozu rakouským státním dráhám jako první česká lokomotiva. Do té doby totiž brázdily koleje vlaky tažené lokomotivami vyrobenými mimo naše území. Zrodila se v první českomoravské továrně na stroje v Libni, v jedné z několika firem, jejichž spojením později vznikla Českomoravská Kolben Daněk. Čeští konstruktéři i dělníci odvedli dobrou práci. Spolehlivá lokomotiva dostala typové označení 97. Tyto stroje pak ovládly tuzemskou železniční síť, protože jim státní dráhy dali přednost před výrobky dosavadních dodavatelů. Říkalo se jim Nazdárek, Matilda nebo Kafemlejnek. Po zániku monarchie se typové označení změnilo na řadu 310. První lokomotiva vyrobená na českém území se dostala do majetku drah nástupnického Rakouska a po vyřazení ze služby byla sešrotována. S vozy s číslem 310 se ale můžeme při nostalgických jízdách setkat dodnes. Lokomotiva, která byla právem považována za důkaz kvality strojírenského průmyslu u nás, si zahrála například ve filmu Páni kluci.
1: Česká nej s Vojtou Kotkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připravený máme aktuální informace o počasí v 8 hodin 16 minut a teploty příjemně stoupají. Když se podíváme na Lysou horu, odtud hlásí 13 stupňů Celsia a jasno. Podívejme se také do Ostravy Poruby, 15 stupňů Celsia, také jasno. A 16 stupňů Celsia mají v Osoblaze, také jasno. Podle předpovědi počasí má dnes být většinou jasno, slunečno a teplo. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno přejeme.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Klidné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme a pojďme se podívat do Horní Suché. Tamní radnice plánuje opravu budov zdravotního střediska. Dva domy stojí v centru obce přímo za radnicí. Funguje v nich hned několik ordinací, kam chodí hlavně místní obyvatelé.
1: Tady vidíme vlastně praskliny ve zdivu kolem oken. Takže už to byl takový první impuls, že je potřeba si s tou budovou nebo s těmi budovami něco dělat.
2: S nezávislým místostarostou Martinem Adaměcem přicházíme k domům hned za radnicí v centru obce.
1: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny a další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní středisko.
2: Radnice plánuje zdravotní středisko zateplit. Především kvůli starým oknům a nezatepleným stropům dochází k velkému úniku tepla. Obec opraví i střechy. Statika budov narušená není. Stavební práce plánuje radnice tak, aby co nejméně omezila fungování ordinací. Sídlí tady tři zubaři, dětský lékař, gynekolog i dva praktičtí lékaři. Jedním z nich je Dáša Pastuchová.
3: Ta budova, na něj už jste poznat teda zub času a určitě budeme rádi, když budeme teda v novém, opraveném, zatepleném, včetně vlastně výměny oken, sníží se nám náklady, pacienti to ocení.
2: Proměnit by se měl i vstup do areálu. Teď ho tvoří starý přístřešek. Pokračuje místostarosta Martin Adaměc.
1: Projektová dokumentace, pokud se to podaří, by mohla být zpracována do konce července.
2: Radnice chce s rekonstrukcí začít ještě letos. Z Horní Suché Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude novým zmocněnec vlády pro plnění závazků vůči Alianci, řekl to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dříve uvedl, že letos Česko tuto hranici nesplní. Zítra začne výluka MHD v Českém Těšíně. Důvodem je oprava mostu na Lípové ulici. Změna jízdních řádů se dotkne linek, které obsluhují lokalitu Antoníček. Radnice zajistila náhradní dopravu minibusem pouze v pracovních dnech. Omezení skončí v listopadu. Frenštát pod Radhoštěm pořídil svým dobrovolným hasičům novou cisternovou stříkačku. Nové vozidlo stálo téměř 12 milionů korun. Na pořízení město získalo dotaci od ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje. Lidé mohou ve čtvrtek 7. května odpoledne vyrazit na náměstí Míru, kde cisternu požehná tamní farář. Cykloturistická akce Bílý kámen, která na jeden den v roce otevírá zájemcům jinak uzavřený vojenský prostor Libavá na Olomoucku, letos přilákala 7115 lidí. Byli to nejen cyklisté a pěší turisté, ale taky jezdci na koloběžkách, uvedli to pořadatelé. Letos se konal 32. ročník, loni se akce zúčastnilo ještě o zhruba 250 lidí více. Čeští hokejisté poprvé v přípravě na mistrovství světa prohráli. V Českých Budějovicích podlehli Švédsku 2-4. Dnes domácí zastávku turnaje Euro Hockey Tour zakončí proti Švýcarsku. Hrát se bude od 16 hodin. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách do 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá do 19. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Stará škola v Pasekách v Bystřici bude opět sloužit místním dětem a spolkům. Více se dozvíme za malou chvíli.
3: Telegram s adresou svět.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 9:55. Obec Bystřice koupila zpět původní malotřídní školu v části v Pasekách. Ta sloužila v první polovině 20. století místním dětem, poté měli ve vlastnictví nejrůznější podniky a pořádali se tam letní tábory nebo zimní lyžařské kurzy. Osud budovy a plány na další využití předestřel redaktorce Romaně Kubicové nezávislý starosta Bystřice Roman Vrobel.
1: Zcela zásadní obrat přinesl rok 1989, kdy budova začala přecházet z jednoho vlastníka na druhého. Byla celkem devastována, ale na přelomu milénia se to dostalo do rukou významného podnikatele, který tuto budovu zvelebil.
2: Proč se obec Bystřice rozhodla koupit tuto budovu a jaké s ní máte plány?
1: Důvod byl zcela pragmatický, bohužel dosavadní vlastník zemřel a my nechceme měnit ráz a charakter tohoto úžasného místa. To místo tady je spojené s přírodou, se životním stylem a způsobem těch málo lidí, co nám tady ještě na těch kotárech zůstali, a my jim nechceme vnášet do toho jejich svatého klidu neklid. Takže jsme to nabili do svého vlastnictví a v nejbližší době se pokusíme obnovit ten primární důvod, pro který tato budova vznikla. To znamená pro výchovně vzdělávací účely. Již v letošním roce tady vybudujeme multifunkční hřiště, abychom od příštího nebo přes příštího školního roku mohli v rámci domu dětí a mládeže pořádat v tomto zařízení

0: volnočasové pobyty, soustředění, týdenní pobyty v rámci školy v přírodě, víkendové soustředění spolku, potažmo aktivity na bázi naší neziskové sféry. To znamená, že by si tady vyjeli poklábosit zástupci klubu důchodců, svazu tělesně postižených, že by tady měli zkoušky naše pěvecké sbory, taneční soubory, místo k těmto aktivitám přímo vybízí.
1: Předestírá plány nezávislý starosta Bystřice Roman Vrobel. Z Bystřice v Pasekách Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace jsou připraveny přesně o 8:45. Pojďme se podívat třeba na Javorový vrch, 14 stupňů Celsia a jasno. O Mošnově mají 16 stupňů Celsia a také jasno. A například na Horní Bečvě 14 stupňů Celsia a jasno. Teploty tedy nesadržitelně stoupají. Dnes má být slunečno a teplo, většinou jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů a rozptylové podmínky mají být dnes dobré až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné nedělní ráno přejeme.
2: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18. a 20. hodinou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 8 hodin a 50 minut. Připraveny jsou tipy pro dnešní den, tak si vyberte z akcí, které právě nabízíme. V Planetáriu Ostrava dnes můžete zažít fascinující neděli s astronautem. Neopakovatelné setkání se skutečným a zcela živým astronautem začíná ve 14 hodin. Provede vás světem mezi hvězdami a zodpoví zvídavé otázky o cestách na oběžnou dráhu a stane se hvězdou vašich rodinných fotografií. Inspirovat vesmírným dobrodružstvím se můžete v prostorách sférického kina. Takže neodmítněte pozvánku do Planetária Ostrava. No a co dál? Kino Nová scéna v Las ve Frýdku Místku uvádí Lahůdku pro hudební fajnšmekry. Jde o restaurovaný koncertní film John and Yoko Live in New York City Power to the People. A tento film bude Nová scéna v Las promítat od 17 hodin. Zažít můžete legendární vystoupení z Madison Square Garden z hity jako Imagine nebo Give Peace a Chance v unikátní kvalitě. No a máme ještě jednu pozvánku do kina. Kino Frenštát pod Radhoštěm se od 17 hodin rozezní tóny tradičního májového koncertu komorního sboru Nickel Band. Vychutnat si můžete pestrý hudební koktejl, ve kterém se spojuje lidový folklor s duchovní hudbou i populárními písněmi v originálních aranžích. Večer plní harmonie obohatí také zajímaví hosté. No a ještě tady máme hudební nabídku. A to do evangelického kostela s pozvánkou do Bohumína. Od 19 hodin tam bude hudební večer v doprovodu legend českého Big Beatu. Ivan Hlas Trio se představí v akusticky unikátních prostorách kostela se svými známými písněmi. Tolik tedy tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Věříme, že si vyberete a zpříjemníte si neděli.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nový ředitel karvinské městské policie chce pořídit speciální auto na řešení dopravních přestupků. Požár v Českém Švýcarsku zatím poškodil hlavně výsadbu. Dnes ho bude hasit 7 vrtulníků. V Chuchelné slaví 30 let tamního kostela. Počasí bude slunečné, teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Karvinské městské policii chybí 20 strážníků. Aktuálně je jich v ulicích 90. Nový ředitel Petr Kionka připouští, že získat posily je těžké, protože zájemci nezvládají fyzické ani psychické testy. Plánuje taky pořídit nové auto na řešení dopravních přestupků.
2: Chceme pořídit nákup nového moderního vozidla, pravděpodobně elektrovozidla, které se bude zaměřovat na problematiku parkování ve městě. Bude to dopravní hlídka, která se bude zaměřovat na parkování, nebude to vozidlo s kamerama, které bude odhalovat přestupky jako v jiných městech. Když někdo špatně zaparkuje, tak budou ty přestupky řešit na místě.
0: Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení. Žádné významné turistické cíle ale nezasáhl. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle něj se včera podařilo odhalit požár poměrně brzy.
3: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronů s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde nestoupal třeba kouř z lesa.
0: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří, a na místě pak zasáhli hasiči. Podle Salova požár nemohl vzniknout přirozenou příčinou a pravděpodobně ho někdo zapálil. Radnice v Opavě a v Krnově nechávají postupně opravovat chodníky, které v září 2024 poničila povodeň. V opavské Ratiborské ulici už dělníci pracují na obnově 1500 metrů čtverečních pěších tras za bezmála 2 miliony korun. V Krnově stavební firma od března opravuje chodníky v ulici Stará. Rekonstrukce tam vyjde na více než 4 miliony. ČTK to řekli mluvčí radnic. Právě Krnov a Opavu zasáhla povodeň v roce 2024 nejvíce. Farníci v Chuchelné na Hlučínsku dnes připomenou 30 let od vysvěcení tamního kostela Povýšení svatého kříže. Původní kostel zničili boje za druhé světové války a na nový svatostánek obyvatelé čekali přes 50 let.
4: Věřící z Chuchelné oslaví po slavnostní bohoslužbě i další výročí 105 let tamní farnosti. 30-letý kostel je posledním, který byl otevřený ještě před vznikem současné ostravsko-opavské diecéze. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Euro Hockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a včera podlehli Švédsku 2-4. Zápas Česko-Švýcarsko se hraje od 16 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nejsou hlášené žádné dopravní problémy. Pokud o nějakých víte, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 9 hodině. Za okamžik pozveme do Kopřivnického muzea fojtství, protože jeho okolí oživil zajímavý krajinný prvek, který váží stovky kilogramů. Nejvíce prozradíme už za chvíli. Stejně tak vás pozveme i do čítárny, a to s knížkami zbormistrně pedagožky, prozaičky, básnířky Lidie Romanské. To vše už za chvíli. Hezký poslech přeje Pavel Janošec. A přidáváme písničky, které nestárnou.

0: vysílání Českého rozhlasu Ostrava zveme v 9 hodin a 11 minut za uměním, na kterém můžete i sedět. Nově je najdete v Kopřivnici v areálu tamního muzea fojtství. Jde o objekty bílé barvy ve tvaru kosti. Základním materiálem je beton. Toto umělecké dílo představila Miroslava Motlíčková z Kopřivnického informačního centra, redaktorce Ivě Havlíčkové.
1: V areálu fojtství v Kopřivnici přibylo nové výtvarné dílo přímo tady na trávě před vstupem do muzea fojtství.
2: Je to krajinný prvek od kopřivnického rodáka Matěje Gerika, designéra a umělce s názvem Kost.
1: Nebo možná dvě kosti.
2: Ano, jsou to dvě kosti. Vyzývají vlastně nejenom k prohlídce, ale i k posezení, případně poležení.
1: Takže dá se sahat, dotýkat. Tak pojďme možná blíž. S Mirkou Motlíčkovou si prohlídneme umělecké dílo zblízka. A materiál, je tedy nějaký kámen?
2: Je to beton s povrchovou úpravou, broušený a opatřený nějakým ochranným nátěrem a uvnitř je konstrukce, kovová konstrukce. Vlastně ta větší část, ta celá kost, váží 800 kg, takže ta logistika byla poměrně náročná, obzvláště tady při tom úzkém vjezdu do areálu, ale podařilo se nainstalovat téměř na centimetry přesně, tak jak si to autor přál.
1: Co pana Gerika motivovalo k vytvoření tady kosti?
2: Tady ten nápad pochází vlastně z loňského roku, kdy jsme se s Matějem potkali a on mě ukazoval fotky objektu, který vytvořil a tak nějak jsme se zamýšleli nad tím, kde by bylo pěkné ho nainstalovat a mě tehdy napadlo, že by to mohlo být v areálu fojtství, kde by vytvářel svým takovým minimalistickým čistým tvarem kontrast k tomu historickému objektu fojtství a také vlastně i tou ideou té kosti, která odkazuje k nějakému archeologickému nálezu nebo možná k nějaké historii, ať už člověka nebo vůbec civilizace a víceméně na fojtství také vlastně ta expozice odkazuje k historii místního regionu a vlastně k dějinám Kopřivnice.
1: Tady by platilo to pořekadlo v jednoduchosti je krása. Tak já ještě zkusím, jak se na tom sedí, na kosti, když je to tedy možné. Překvapuje mě, že pohodlně. I když to nemá opěrátko.
2: Přesně tak, je to sice bez opěrátka, ale tvar je takový organický a jak říkám minimalistický, takže nic nebrání posezení na kosti.
1: No objekt volně přístupný asi v době otvírací tady muzea fojtství, což znamená úterý až neděle.
2: Ano, je to tak. Od úterý do neděle, mimo sezonu od 9 do 16 hodin. V sezonu máme otevřeno až do 17 hodin.
1: Dodává Miroslava Motlíčková z Kopřivnice, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Slezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A v neděli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nemůže chybět pravidelná čítárna, začíná teď v 9 hodin 21 minut. Ostravská básnířka, prozaička, sbormistryně a také pedagožka Lidie Romanská, která léta spolupracuje s Českým rozhlasem, přichází za čtenáři s knižní novinkou, ve které se vrací do svého dětství, které prožila ve 40. a 50. letech na Ostravsku. Do čítárny pozvala autorku autobiografické prózy Stvoření, redaktorka Dagmar Misařová.
1: Dobrý den, Lidie, vítej v čítárně.
2: Děkuju, tak Marko, jsem tady ráda.
1: A já jsem zase ráda, že jsi přišla se svou knižní novinkou, kterou si nazvala Stvoření. Je to kniha v pevné vazbě, vyšla v nakladatelství
2: Teatrum Mundi v Praze.
1: A je to asi autobiografická kniha.
2: No, bohužel je, protože mám-li popsat 40. a 50. léta očima dítěte, tak to musí být mé oči samozřejmě. Rozhodla jsem se, že každá postava, která v té knize je, je plným jménem, takže se tam všichni najdou. Jenom jeden muž, který udělal něco, co bylo nepřístojné, tam má jenom iniciálku.
1: Narodila ses v Polance,
2: ano.
1: Ale podstatná část tvého života je spojena se Svinovem.
2: Ano, ano.
1: Také jako Kletba podle Justiny.
2: Ano, to jsem
1: tvůj
2: si
1: román.
2: Říkala, že to by mělo být až po, protože to souvisí s tou dobou. Také.
1: Takže o čem je Stvoření?
2: Stvoření je o skutečném stvoření mladého člověka, který žil od roku 1945 ve Svinově a celý ten svůj život, to stvoření až po ta 15. léta svého života, svého věku, tam žil v těch historických podmínkách, které se valily, které jsme prožívali. Takže nejen stvoření člověka, ale také stvoření té doby očima toho děcka.
1: Čili 40. a 50. léta, je to neuvěřitelné,
2: no?
1: Ty letos oslavíš v září 83. Ale všechno si dobře pamatuješ,
2: ale
1: to jsem
2: ano,
1: ráda. Kolikáta je to tvá kniha?
2: 30.
1: Dobře se vracíš právě v této 30. knize
2: ano.
1: Do svého dětství
2: ano.
1: A do Svinova.
2: Tak.
1: Kolik vás bylo doma?
2: Byli jsme 4, ale v té knížce jsme většinou pořád 3, protože sestra byla o 9 roku starší a tu švígru malou tahat za sebou nechtěla. A bohužel, protože rodiče měli 3směnný provoz, tak jsme se nesešli ani u toho stolu.
1: A čím byl tatínek a čím byla maminka?
2: Tak to se tam v té knize dobře člověk dočte, protože tatínek si představ, Dagmar, byl jednoruký invalida, který ztratil ruku ve Vítkovickém provozu drátovny. A on, nevím, jak je to možné, vzal si hypotéku během té války a otevřel si obchod kola, šicí stroje a kočárky v Polance. Byl to invalida, který neměl žádné dědictví a nic. Já to vůbec nechápu, jak je to možné. Jenže ten obchod přesunul pak do Svinova v tom roce 45, jenže pan prezident Gottwald mu ho za 3 roky zavřel. A řekl mu, že můj tatínek je kapitalista. A to si představ, že on v té době byl dokonce předsedou partaje komunistické, protože oni vstoupili při osvobozování do partaje a všichni říkali, Franto, ty to umíš všecko, ty máš kvelb, v tom kvelbu všecky pozveš vždycky vem to, tak ano. A ten kvelb zavřeli a on musel tu hypotéku splácet dál a všechny věci mu zůstaly a do dneška jsou na půdě krásná ložiska kuličková a síťky na kola a tak. Ale od té doby jsme byli, neřeknu chudá rodina, to ne, ale šetřili jsme těžce.
1: A jaká byla maminka?
2: Maminka byla dělnice. Končili spolu tak, že ona byla dělnicí v elektrárně 1. máje v Třebovicích a tatínek byl dělníkem v Nové Huti Klementa Gottwalda. Ale v době, kdy měli obchod, tak maminka stála za tím pultem. A jinak to byla služebná, která šla po škole přímo sloužit do Opavy a dostávala krásná vysvědčení. Elišku Walderovou doporučujeme pro její dobré vlastnosti a pracovitost k další službě. Tak to byla moje maminka.
1: Lidé, řekni mi, po kom jsi zdědila ten talent vypravěcký, básnický?
2: Opravdu nevím, protože moje babička byla dokonce negramotná z té polské strany. Maminka tatínková neuměla číst ani psát. A tady z naší strany dědeček byl truhlář, babička zemřela mladá po válce, po velké válce, protože dávala 4 dětem, kde taky byla moje maminka jako dítě. A ona si nevzala, pak zemřela, čili já vlastně ani nevím.
1: Se sestrou bydlíte pořád v tom stejném domě?
2: Ano, máme každý svou polovinu. Patří to teda mně, ale jsme si udělali každá svůj vchod a žijeme tam docela spokojeně.
1: Takže nejenom o vašem domě, ale o celém tvém dětství ve Svinově je tvá knižní novinka Stvoření.
2: Ano.
0: S básnířkou a prozaičkou Lidií Romanskou otevřeme její knižní novinku Stvoření v dnešní čítárně už za malou chvíli znovu.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme v čítárně Českého rozhlasu Ostrava. Ostravská básnířka a prozaička Lidie Romanská napsala 30 knih, úctyhodný počet. V Ostravském rozhlase natočili celou řadu jejich povídek, také 13-dílnou četbu podle její románové ságy ze Starého Svinova Kletba podle Justýny. Do svého dětství a nejranějšího mládí, které prožila na Ostravsku, se vrací také v autobiografické proze, kterou pojmenovala Stvoření. No a v dnešní čítárně otevírá s autorkou tuto knižní novinku redaktorka Dagmar Misařová.
1: Lidie, já bych tě poprosila o kratičkou ukázku, zalistujeme.
2: Kapitola se jmenuje Přemítání. To moje nejranější dětství bylo až idylické. Odmyslím-li si možnosti, které by byly vyplynuly z tatínkova obchodu. Ale ty mi zdánlivě nechyběly. Asi by nemuseli rodiče později tak drasticky šetřit, aby mi koupili klavír. Třeba by je napadlo najít mi učitele angličtiny, ale o tom pochybuji. Nejvíc rodinu stresoval maminčin třísměrný provoz. Bylo málo času na rodinné rituály. Ty se ani nestačily pořádně vytvořit. Nemluvilo se u nás o knihách. Chyběla hudba a vize. Bože, co bych se byla naučila věcí, jen o nich vědět. Jak jsem jen přemýšlela o dětech ze sousedního činžáku. Přišlo mi, že ti lidé žijí jinak. Neměli zahradu, nepěstovali králíky ani slepice, nemuseli na kopřivy nebo na klásky. Starali se jen o to, aby byli pěkně oblečeni, čisti a doma měli pořádek. Jak jsem dětskám odtamtud v prosinci záviděla živého Mikuláše. Ke mně také chodil, ale jaksi tajemně. V nestřeženém okamžiku položil svoje dárky do připraveného talíře na okno. Nejčastěji v noci. Jaké to bylo ráno, ještě v noční košilce a na bosok okno.

0: kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
1: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
0: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
2: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: sedíme. Posadili jsme se, máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No, já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože my jsme, můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice jsme bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mě to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně, jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě, stáli a slindili tam. Tak dostali zbytky.
0: Co ještě dělat takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
2: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. Pak někomu dělají bifteky, že jo?
2: No. My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
2: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže no, se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí nějakým po loukách a honí kráv.
0: No. Trkla vás někdy?
2: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ním moc nechodím.
0: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatný. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit. Tak, abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz, anebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vypršel termín pro registraci zaměstnanců k jednotnému měsíčnímu hlášení. Skoro čtvrtina údajů ještě chybí. Vodojem v novojičínské části Straník bude opravený do konce prázdnin. Oscarový režisér Talankin dorazí na festival v Českém Těšíně. Bude slunečno, naměříme až 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat do nového systému jednotného měsíčního hlášení i po vypršení lhůty. Ta skončila minulý čtvrtek. V tu chvíli ale ještě v systému podle České správy sociálního zabezpečení chyběla skoro čtvrtina údajů. Zavádění jednotného měsíčního hlášení provázejí problémy. Podle svazu účetních se například formuláře opakovaně vracely anebo vykazovaly chyby. Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky, informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Jeden z úseků je v blízkosti domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit, aby ho nemuseli evakuovat. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a taky hořlavý materiál.
3: Snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu v tuto chvíli je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak aby jsme efektivně nasadili ty síly a prostředky.
2: Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. Až do konce srpna potrvá oprava vodojemu v novojičínské místní části Straník. Konstrukce vodojemu i veškeré vybavení bylo už zastaralé. Sanují se všechny betonové i zděné konstrukce, včetně všech rozvodů a instalací. Nový vzhled dostane také střecha vodojemu. Dodávky vody během oprav zůstávají pro obyvatele zachované, doplňuje mluvčí Nového Jičína Marie Machková.
4: Provizorní režim ale vyžaduje, aby lidé šetřili vodou a v době rekonstrukce například nenapouštěli zahradní bazény a omezili zavlažování zahrad. Radnice za renovaci vodojemu a montáž systému náhradního zásobování vodou zaplatí téměř 9 milionů korun.
2: Pro střední Bečvě letos vybudují novou 100-metrovou tartanovou dráhu pro dobrovolné hasiče. Podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové jde o první etapu stavby hasičského areálu. Nové zázemí má v budoucnu patřit k nejmodernějším sportovištím pro hasiče na Vsetínsku.
5: Tento areál je budovaný v lokalitě na Plančáku, kde už v minulých letech vznikla pamtrková dráha. A letos tam tedy vybudujeme tu 100-metrovou tartanovou dráhu a v příštích letech by tam měla vzniknout dvě dráhy pro požární útok a také budova, vlastně, která má sloužit jako zázemí pro hasiče.
2: Ruský režisér Pavel Talankin dnes dorazí do Českého Těšína na mezinárodní filmový festival Kino na hranici. Přijede i se znovu nalezenou Oscarovou soškou, kterou získal za česko-dánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. Dnes o tom informovala mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová. Filmové ocenění se ztratilo při jeho cestě ze Spojených států do Německa. Pracovníci německé aerolinky Lufthansa ji později našli.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu většinou jasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 11. hodině přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava a čeká nás chaloupka strýčka Artura. Dveře už jsou otevřeny do Kořán, vítá nás kolega Artur Kubica a má opět připravený humorně laděný pořad plný vtipů pro milovníky přírody, chalupáře, chataře a všechny příznivce tohoto dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

Vítejte, vážení přátelé dobré muziky a řekněme příjemných vtipů, vítejte při poslechu chaloupky strýčka Artura, což je pořad veselý, který by vám měl zpříjemnit pěknou dechovečkou, plechovečkou sváteční nedělní dopoledne. Co neděli dopoledne? Vy byste se po skončení pořadu měli smát a vesele si zpívat ještě celý týden až do dalšího pokračování. A jestli dobře počítám, tak chaloupku strýčka Artura tady máme už od roku 2007, no a za tu dobu jsem od vás dostal spoustu pěkných dopisů, pohledů, SMSek a také mailových zpráv a jenom několik nepěkných. Takže když to sečtu zleva doprava, je to pořád docela úspěšný. Konec chlubení, pojďme na to. Našel jsem jeden velmi hloupý vtip, je to pro pány a dámy to samozřejmě určitě nepochopí, je to prostě pánský humor. A to se baví dva kamarádi a ten jeden se ptá, no a jak ti prospěla dovolená u moře? A ten druhý povídá, bylo to vynikající, žena se tam seznámila s nějakým chlapem a už se taky k němu odstěhovala. Říkal jsem, že to je hloupý pánský vtip. V reálném životě je to jinak, kdyby někomu utekla žena, tak je jasné, že z toho bude smutný ještě celý rok. Dáme si planý slib, je to Polečka od Skaličanů a zpívají to Lucie Maršálková, Jarmila Slobodová a příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica.

Tady tomu nebudete věřit, ale prohlížel jsem své včelky a mají tolik medu, že mám co dělat, abych jim to všechno pobral, dokonce i v těch dnech, kdy teď je pořád zima, tak jsem jim těsně předtím dal plno práce se stavěním včelího díla, to jsou takové ty prázdné rámky, jenom mezi stěny, no a ty holky včulkaté makali a makali a makali, chystám se k ním ještě dneska odpoledne na kontrolu. A dokonce, to nebývá tak často, už se včelky i rojí, volali mi v úterý městští policisté, že v Bělském lese u Ostravy, u starého rekonvalescentu, jak kdysi byl, takže tam visí pěkný, takový macatý roj plný včel, no ale pro mě to bylo daleko. A navíc se za chvíli přihlásil majitel těch včel a ten krásný jarní roj si vzal. Až půjdete na louky a do lesa okolo nějakého roje včel, bude viset na stromě, tak se ho nebojte. Ony ty včelky hledají nový domov a mají jiné starosti než přemýšlení, jak právě vám šoupnout na cestu po louce nějaké to žihadelko navíc. A vzpomněl jsem si na jeden starý, krásný vtip o trpaslících, jak jdou po louce. A pořád se smějí, ale pořád, hlasitě. A přijdou do chaloupky a ta sněhorka se jich ptá: tak prozraďte, trpaslíčci moji milí, čemu jste se tak řechtali, když jste šli přes tu louku domů? A ten čmudlík povídá: ale to my jsme se neřechtali ničemu, my jsme se smáli jen tak, protože nás ta luční tráva pokaždé hrozně hezky lechtá na pitlíčku. Tak nevím, kdo to vymyslel, jestli to bylo k zasmání. No ale jak jsem slyšel, tak předávám. A mám pro vás valčík, Nešel by som cez ten vršek, hraje to Vlčovanka a to je dechovečka až z Hornosů Čanských Kopanic přímo z jeho vrchu, čili od Trenčína. Je to lidová písnička a upravil to pro Vlčovanku jejich kapelník Petr Švajda.

Co vám říká dolomitický vápenec? Na co se hodí a hlavně jak ho používat? Na zlepšení struktury půdy a pro úpravu půdní kyselosti. Dolomitický vápenec obsahuje vápník a hořčík a tím docílíte lepší příjem živin pro kořeny a zvýšíte aktivitu mikroorganismů. Dolomitický vápenec může být mletý nebo jemně granulovaný. Naberete do hrsti a rozhodíte po půdě a pak ho do ní zapravíte. Je to určeno pro brzké jarní hnojení. No ale dá se to využít i teď. Pokud jste na to zapomněli, tak by možná bylo dobré ten dolomitický vápenec rozhodit a zarýt okolo ovocných stromů, protože vápník rostliny potřebují při tvorbě buněčných stěn a zvlášť důležitý je při tvorbě pecek, a když jeho nedostatek, tak rostou kořeny pomalu a vytvářejí málo bočních kořínků. No a hořčík, ten je zase důležitý pro listovou zeleň a tvorbu bílkovin při tvorbě květů, plodů a semen. A kdo nehnojil, tak ten nebude s úrodou vůbec spokojený. Mám pro vás dobrý vtip. Ten se vám bude líbit, hlavně chlapům, protože je to moc pěkné až téměř neuvěřitelné. A to přijde pán k doktorovi a ten mu povídá. Tak jsem vás prohlédnul, udělal jsem veškerá vyšetření, něco se mi na vás ale stále nelíbí. Něco není v pořádku. Víte co, já vám doporučuju pro ten váš zdravotní stav každý večer velkou skleničku koňaku před spaním. A ten pacient povídá, pane doktore, spolehněte se na mě, vy jste, pane doktore, zlatý člověk. No, nevím jak vy, kolik máte tabletek, kolik jich musíte každý den spořádat. Taková sklenička koňaku taky není špatná. Mám pro vás tango Valtice krásné a zpívá to Zdeněk Baťka, Božena Baťková hrubá a hraje Vinočanka. A tu máme právě teď i v našem pořadu Chtěl bych mít kapelu, který vysíláme každou sobotu v 18 hodin a 5.

po příštím víkendu to začne, budou tři zmrzlíci, Pankrác, Servác a Bonifác, a letos se neočekává, že by měli být moc studení. Tak uvidíme, jestli se ty pronostiky potvrdí, po nich přijde Žovka a to by mělo zase pršet a pršet a pršet, ale bavil jsem se s některými zahrádkáři a ti na tři zmrzlíky nedají a už to všechno sadí venku, protože se říká, že tři zmrzlíci přicházejí tak o 10 až 14 dní dříve. Tak schválně, kdo bude mít pravdu, moderní klimatologové nebo staří zahrádkáři? Mám souseda, ten má vždycky obrovská rajčátka, sazeničky už v březnu a říkala mi jeho manželka, že mu říkala, nedávej to do země, zmrzne ti to. A on to tam dal a ono mu to zmrzlo. A to je dobré, to je takové slovíčkaření. To jde tatínek domů a co nevidí? Musíte si to představit. Před domem se objímá jeho dcerka s nějakým chlapcem a tak se u nich zastaví a říká, mladý muži, rád bych vám jenom připomenul, že moje dcera má na lásku pořád ještě dost času. A ten chlapec se tak zamyslí a říká, tak to jsem rád, pane otče, tady Maruška právě říkala, že už měla být dávno doma, přijde až za 3 hodiny, naschle. No vidíte, co se u nás všechno dozvíte. Jedna z velmi dobrých dechovek, tak to jsou Kumpánovi muzikanti a my si od nich dáme valčík, čakám, až se rozední.

Nezapomeňte, že včera bylo 1. máje, to se mělo líbat pod tou rozkvetlou třešní, ono už ty třešně jsou odkvetlé, ale já mám doma sakuru, tedy třešeň okrasnou, a tam ty květy pořád jsou a tu manželku jsem samozřejmě pod tou sakurou políbil. My jsme to sadili s vnukem a říkáme tomu strom přátelství. Sakura tam je proto, že vlastně když se děda s vnukem pohádají, až bude třeba větší, tak se určitě bude hádat, tak si sednou k té sakuře a tam se zase udobří. No a stalo se mi to už před lety, že jsem sekal trávu před domem a šel okolo soused i s manželkou a ptali se, jestli ještě někde není nějaká rozkvetlá třešeň, protože ten chlapík se rozhodl, že tu svou milovanou ženu na 1. máje políbí pod rozkvetlou třešní. No a já jsem je tenkrát, možná si na to vzpomínáte, už jsem to jednou říkal, ten příběh, já jsem je poslal k mým včelám, kde mám ty divoké třešně. Oni tam šli a ta paní potom říkala, no jo, ale tam byly včelky, my jsme se báli, že nás bodnou. Když vás včelka píchne, tak to je dar, protože včelí jed obsahuje spoustu zajímavých látek, které se pro tělo hodí, samozřejmě pokud nejste nějací těžci alergici, kterým včelí jed vůbec neprospívá. Já mám doma medovici, vypálenou kořalku z medu, a řeknu vám upřímně, že to je neuvěřitelně dobré. To znamená, že co je od včel, je vždycky dobré. A to volá tatínek do porodnice, jak to vypadá, a ta sestřička na druhé straně telefonního spojení mu povídá. Dobře, že voláte, pane Dostál. Zatím máte dvě zdravé děti, ale manželka ještě stále rodí a ten novopečený tatínek povídá, prosím, sestřičko, zajděte na sál a řekněte manželce, že ta dvě mimina nám už bohatě stačí. Dáme si bočkovanku, to jsou kluci ze Slovenska a hrají jim to velice dobře, máme pro vás polečku, čo to tam šuchoce a je to taková směs písníček a určitě vás potěší.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty zbývají do pravého poledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, po 12. hodině a zprávách začíná hudební pošta, kterou vás bude provázet kolega Vítek Goršanov. No a váš dopolední ranní průvodce Pavel Janošec přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nový ředitel karvinské městské policie chce pořídit speciální auto na řešení dopravních přestupků. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Na jejich podporu dnes vyběhnou lidé po celé republice. Krnov i Opava postupně opravují chodníky, které předloni zničila povodeň. Odpoledne bude slunečno, teploty se zastaví na 26 stupních. Hezké poledne přeje Michal Šofer. Karvinské městské policii chybí 20 strážníků. Aktuálně je jich v ulicích 90. Nový ředitel Petr Kionka připouští, že získat posily je těžké, protože zájemci nezvládají fyzické ani psychické testy. Plánuje také pořídit nové auto na řešení dopravních přestupků.
2: Chceme pořídit nákup nového moderního vozidla, pravděpodobně elektrovozidla, které se bude zaměřovat na problematiku parkování ve městě. Bude to dopravní hlídka, která se bude zaměřovat na parkování, nebude to vozidlo s kamerama, které bude odhalovat přestupky jako v jiných městech. Když někdo špatně zaparkuje, tak budou ty přestupky řešit na místě.
0: Na různých místech Česka dnes lidé poběží na podporu předčasně narozených dětí. Výtěžek z akce půjde na vybavení neonatologických oddělení v nemocnicích. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se v Česku každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Šanci na přežití mají jen miminka narozená po 20. týdnu těhotenství, říká primář novorozeneckého oddělení fakultní nemocnice Olomouc Jan Hálek.
3: Narážíme i na nějaké technické problémy, protože všechny ty hadičky a ty přístroje vlastně nejsou určeny pro takto malé děti, takže často jsme nuceni nějak trošku jako improvizovat, ale je to velice těžké, hlavně jako pro rodiče, že ta jejich situace je velice obtížná, dlouhou dobu žijí v nejistotě.
0: Peníze z výtěžku chce olomoucká nemocnice využít hlavně na vzdělávání lékařů. A to nejen v péči o předčasně narozené děti, ale taky v komunikaci s jejich rodiči. Do charitativní akce se lidé mohou zapojit registrací na webu miminkododlaně.cz. Startovné je 200 korun. Radnice v Opavě a Krnově nechávají postupně opravovat chodníky, které v září 2024 poničila povodeň. V Opavské Ratiborské ulici už dělníci pracují na obnově 1500 metrů čtverečních pěších tras za bezmála 2 miliony korun. V Krnově stavební firma od března opravuje chodníky ve Staré ulici. Rekonstrukce tam vyjde na více než 4 miliony korun. Právě Krnov a Opavu zasáhla povodeň v roce 2024 nejvíc. Ve Valašském Meziříčí chystají modernizaci vytápění historické budovy na Sokolské ulici. Objekt využívá základní umělecká škola, místní Sokolové a slouží taky pro další volnočasové aktivity. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO je současný systém vytápění pomocí 14 plynových kotlů zastaralý a nákladný na provoz.
4: Systém celkově už je zastaralý a není ekonomický. Proto jsme se rozhodli udělat zásadní řez. Vyměnit celý systém vytápění, napojit jej na CZT a vyměnit nejenom kotelnu jako takovou, ale také rozvody a radiátory ve všech místnostech. Očekáváme od toho úsporu provozních nákladů a zejména větší komfort a možnost lepší regulace vytápění v jednotlivých místnostech.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji většinou jasno, s teplotami až 26 stupňů. Obloha bez mraků vydrží i přes noc, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Také na začátku týdne bude převážně slunečno a teplo. Během dne čekáme od západu částečné přibývání oblačnosti a pondělní teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna jeďte opatrně v úseku z Bílovce do Oder. Mezi kilometry 341 a 321 se pohybují silničáři a provádějí údržbu kanalizace, tak je nepřehlédněte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A ještě jedno telefonní číslo máme pro vás, milí posluchači, 59 611 22 66. A to je číslo do nedělní polední hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Její škola se právě teď pomalu, ale jistě roztáčejí. Od mikrofonu vás zdraví Vítek Goršanov. Pokud zasedáte k nedělním obědům, přeji dobrou chuť. Já už jsem tedy po obědě, čili jsem spokojený, pěkně zažívám a věřím, že si užiju stejně jako vy dnešní hudební poštu. Těším se na vaše písničková přání. Popřejte někomu k svátku nebo k narozeninám. Já všem, kteří dnes slaví, a posílám píseň od Petra Kotvalda, Kde kdo je dál, a přeji dobrý poslech a krásnou neděli.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začínáme, je tu první hudební přání a paní Líba z Kujav. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím a zdravím všechny posluchače. Dneska slaví pan Josef Kozelský, 75 let. Hodně štěstí, zdraví, rodinnou pohodu mu přeje manželka Jana, syn Ivoš, dcera Lucka s rodinou a vnoučátka posílají dědečkovi sladké pusinky. Připojuje se švagrova Jarka s rodinou a za všechny přeje Líba a Iluš. A vám děkuji za písničku a nashledanou.
1: Paní Líbo, děkujeme za zavolání, nashledanou a zdravíme oslavence. Moravěnka mu bude hrát a zpívat.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naladěnu máte nedělní polední hudební poštu, plníme vám písničková přání. Naše stálá posluchačka Jarmila se teď dovolala. Vítejte, paní Jarmilko, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní jmeniny slaví Alexej Alex. Proto všem přejeme jen to nejlepší. Dnešní den je také narozeninový pro paní Katarínu Kotasovou z Třince. Milá Katarinko, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. Krásné narozeniny. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří. Ať ti na tváři kvete stále mladost, a v srdci máš samou radost. K tomu mnoho zdraví, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina, rodina Sokolova, rodina Valčuhova a manžele Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Zdravíme také tvého manžela Petra a dcerku Pavlinku. Mějte se, pane Vítku, moc hezky, přeji vám krásnou neděli, slunečnou, i když pracovní. Děkuji moc.
1: Také děkuji, paní Jarmilo, mějte se také hezky, krásnou neděli. Zdravíme paní oslavenkyni, ona má prý ráda skupinu Roxette, je to tak?
2: Ano, ano.
1: Tak plníme vaše přání a posíláme písničku, naslyšenou.
2: Jste moc hodný, děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Další hudební přání bude od paní Věry, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dnes vám chci popřát krásný den a zdravím vás všetky v rozhlase Ostrava. Chci poslat dneska písničku paní Marii Izajašové do Karviné, která má dneska krásné narozeniny. Milá Maňko, přeju ti hlavně zdraví, štěstí, lásku v rodině, pohodu do dalších let a ještě mnoho jako síl při pečení koláčů a cukroví a hodně vitality do dalších pohodových roků. Ti přeje tvá kamarádka Věra z Bystřice nad Olší a bývalá spolužačka. Přeju krásný den a děkuju za vybrání písničky.
1: Paní Věrko, my také děkujeme za zavolání i krásnou neděli vám přejeme, naslyšenou.
2: Děkuju, mějte se hezky.
1: A paní Marii bude zpívat Judita Čeřovská.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naši první květnovou poradnu věnujeme vztahům a intimitě. Právě k těmto dvěma základním lidským potřebám mohou mít lidé se zdravotním postižením o něco trnitější cestu. V Ostravském centru pro rodinu a sociální péči jim radou pomáhá Alžběta Vodseďálková. Ve studiu ji přivítá Romana Kubicová.
2: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
3: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A taky rádio, které vám plní písničková přání. V nedělní polední hudební poště paní Doris se teď dovolala. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, pane redaktore, já vás taky zdravím. Zítra oslaví své narozeniny paní Daniela Radošovská z Bolatic. Milá Dano, přejeme všechno to nejkrásnější, co na světě můžeme mít. Pevné zdraví, štěstí, lásku a ať je pro tebe radost žít. Srdečně gratulujeme a přejeme také hodně božího požehnání a božích milostí do dalších let. Krásné narozeniny ti přeji Palánovi a Radošovští ze Štěpánkovic. Děkuji vám, pane redaktore, za vyhledání písničky a zase někdy naslyšenou.
4: Nemáte zač, bude zpívat Afrik Simon. Já jsem zjišťoval, paní Doris, jestli ještě tenhle zpěvák žije. A víte, ano? Že žije, má 86 let, představte si to.
5: Jo, já vím, já už jsem ho viděla na německé stanici.
4: Tak ho zdravíme na dálku a vás zdravíme jednou, také a děkujeme za zavolání.
5: Tady jo, taky děkuji, naslyšenou.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Velmi, velmi rozmanité písničky znějí v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, ale to je dobře, protože jsou to vaše písničková přání. Pan Petr bude také vybírat. Vítejte, dobrý den.
2: Pane Vítku, já vás zdravím, všechny posluchače Radia Ostrava, včetně rozhlasové rodinky. Dnes slaví narozeniny můj syn Martin Jakubovský. Milý Martine, všechno nejlepší k tvým narozeninám. I přeje tvoje přítelkyně Vlasta, tatínek Petr s rodinou, Anička ze Slezského Ostravy a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a hlavně to zdravíčko, to ti přejeme všichni. A vám, pane redaktore, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nasledanou.
1: Děkujeme, pane Petře, za zavolání. Krásnou neděli vám přejeme. No a pana oslavence zdravíme. Myslím, že tady má teď takovou motivaci.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonní lince paní Táňa. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku. Tady Táňa z Nové Bělé. Zdravím vás a posluchače rádia. Dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku mojí spolužačce Věrce Saňkové z Vyškovic, která má zítra narozeniny. Milá Věrko, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, láska a zdraví. Ti přeje dcera Monika s rodinou a spolužačky Táňa a Zdenka. Děkuji vám, mějte se hezky. A někdy zase naslyšenou, díky.
1: Budeme se těšit, paní Táňo, krásnou neděli i vám, naslyšenou. A paní oslavenkyni zdravíme, tady je písnička.

0: Hitlerovým z Branky u Opavy. Obdivujeme jejich skromnost, činorodost, ale také přístup k rodině, hlídání strpělivosti vnoučátek i pravnoučátek. Milí rodičové, tak jako kdysi, tak i dnes vám v srdci zvony zní a spolu s námi štěstí, lásku přejeme k vašemu krásnému výročí. Ať jsou všechny dny plné úsměvů, radosti, zdraví, vzájemného porozumění a tolerance. Přeji vaše tři dcery s rodinami, ke gratulaci se dále připojí i ti, co vás teď poslouchají a mají rádi. Děkuji za výběr písničky.
1: Ráda zpívat bude Valaška. Paní Mileno, děkujeme za zavolání, nashledanou. Zdravíme oslavence, krásné výročí, tak věříme, že jim píseň Holuběnka udělá radost.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18.

0: 19. a 20. hodinou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A Svarítku Místku nám telefonuje paní Eliška. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. V pondělí měl svátek Jaroslav a narozeniny. A ve středu syn Robert svátek. Chtěla bych jim popřát hodně zdraví, hodně lásky, hodně vitality v práci a hodně šťastných cest na motorce, mocně jezdí Harleyem. Tomu přeje maminka Eliška.
2: Tak to je krásné.
3: Naslyšenou a moc děkuji.
2: Nemáte zač, naslyšenou, díky za blahopřání, paní Eliško. Josef Wagner bude zpívat oběma oslavencům.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: A krásnou neděli, 3. květnový den letošního roku, přejeme také Dobru Šperku, odkud nám telefonuje paní Věra. Dobrý den.
2: Krásný den všem posluchačům, přeje Věra z Brušperka. Zítra oslaví své 16. narozeniny moje vnučka Anetka. Přeju jí hodně zdraví, úspěchu ve škole, úspěch v životě. A to by tak bylo. Zdraví ještě její sestra. Děkuji.
1: Nemáte zač, paní Věro, zdravíme tedy vaši vnučku. Zpívat jí bude skupina ABBA a vám krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Poslední přání v polední hudební poště a paní Majka. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, já přeji krásnou neděli prvomájovou všem lidem a prosím vás, dneska bych chtěla poslat blahopřání pro mého manžela, který měl 1. května narozeniny a ještě mám jednu výbornou sousedku, je to paní Irena Tkačíková, která měla, nebudu říkat kolik, ale krásné životní jubileum. Prosím vás, oběma přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdravíčko, štěstí, boží pomoc a ochranu na dalších životních cestách. Písničku posílá Majka a všichni se připojují, kdo je znají a mají je rádi. Já vám moc děkuji za zahraní a zase někdy se budu těšit.
1: Paní Majko, díky moc. Také děkujeme. Hezký den vám přeji do...
2: Ano, děkuji taky.
1: Naslyšenou. Tady je písnička. Za ok.

To byla poslední písnička dnešní polední hudební pošty, ale nezoufejte, ještě dnes budete mít šanci popřát vašim blízkým ke svátku nebo k narozeninám, a to v podvečerní hudební poště po 17. hodině. Teď se blíží hodina 13. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava bude pokračovat za chvilku zprávami, no a po nich nás čeká Roučou Aleše Cibulky, Rozhlas jde za vámi. Ta měla svou další letošní zastávku v Kaplici, no a záznam z této akce uslyšíte právě dnes po 13. hodině. Tak přeji hezké odpoledne.

0: Chuť a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Kvůli opravě mostu v Českém Těšíně se zítra změní jízdní řády autobusů. Terapie po ztrátě řidičského průkazu za 2 roky absolvovalo 7 000 řidičů. Zítra bude slunečno a ještě o stupeň tepleji než dnes. Hezké nedělní odpoledne přeje Michal Šofer. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
1: Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Zítra, tedy v pondělí, začne výluka městské hromadné dopravy v Českém Těšíně. Důvodem je oprava mostu v Lípové ulici. Změna jízdních řádů se dotkne linek, které obsluhují lokalitu Antoníček. Radnice zajistila náhradní dopravu minibusem pouze v pracovních dnech. Omezení skončí v listopadu, říká mluvčí města Nataša Cibulková.
4: Ve dnech školního vyučování bude zajištěno 9 párů spojů v časovém rozmezí od 6. hodiny ranní do 17. odpolední. V prázdninových měsících, červenci a srpnu, se bude jednat o 6 párů spojů. Pro žáky Masarykovy základní a mateřské školy Český Těšín bude ráno zajištěna návaznost spojů.
1: Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu za 2 roky od spuštění absolvovalo 7 000 řidičů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo dopravy poskytlo Českému rozhlasu. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku a všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a více. Podstoupit terapie ale k vrácení řidičského průkazu nestačí, říká mluvčí rezortu Alena Míl.
5: O vrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
1: Frenštát pod Radhoštěm pořídil svým dobrovolným hasičům novou cisternovou stříkačku. Nové vozidlo stálo téměř 12 milionů korun. Na pořízení město získalo dotaci od ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje. Lidé mohou ve čtvrtek 7. května odpoledne vyrazit na náměstí Míru, kde cisternu požehná tamní farář.
2: Počasí.
1: Noc bude v našem kraji jasná, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Na začátku týdne bude převážně slunečno a teplo. Během dne čekáme od západu částečné přibývání oblačnosti. Teploty se budou v pondělí pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 opatrně na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na příjezdu do Česka se dnes pracuje na kilometru 375. Silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Projíždějte opatrně. A pokud víte o komplikacích v dopravě, tak nám zavolejte na číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
6: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
7: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
6: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
7: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
6: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
7: No.
6: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
7: Je to naše. Pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí. No a byla z toho Kaplická cmunda.
6: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
7: Děkuji.
6: Díky moc.
7: Mějte se krásně. Hezký večer.
6: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
8: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
6: No zátek, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
8: No právě.
6: To byl její druhý manžel.
8: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
6: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
8: Tak já nevím, že měla samý hezký...
6: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
8: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, ježiš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
6: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
8: Ano, my jsme si volali.
6: No.
8: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
6: No, to je dokonalý.
8: Já jsem byl nadšenej naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
6: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
8: no
6: tak?
8: Vlastně ano.
6: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
8: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
6: Strýček, takže
8: ona byla
6: teta?
8: Moje nevlastní teta.
6: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
8: Teta.
6: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde koho, každej toho má
8: no,
6: plno.
8: Už, teď už jsem, no nestih jsem to.
6: No ne, ale pro strýčka Majera,
8: no, pro
6: že byste
8: Majera.
6: Něco napsal.
8: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
6: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho Bílá, už to přehazuje vidlema. Muzikálu napsal
8: Bílou,
6: a já
8: že
6: od něj ještě nic nemám.
8: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
6: On je duchem velmi
8: nikdy
6: mladý.
8: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
6: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
8: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
6: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
8: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
6: všechny ty Spotify.
8: Něco
6: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
8: no
6: přece
8: ne,
6: bylo
8: hudba,
6: umělecký dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
8: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
6: Jo, tak.
8: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
6: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
8: no, distrack, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
6: Aha.
8: Oni jak se mezi, oni se občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
6: To je dokonalý.
8: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
6: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Syn, Majera no, a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
8: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
6: No samozřejmě.
8: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
6: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
8: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
6: já myslím, že leckdo ve světě populární.
8: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
6: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
8: Ano, čili i takhle to funguje.
6: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
8: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
6: No,
8: že mluví, kdo by se tam našel.
6: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře?
8: Se, teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
6: To je hezký.
8: Ano. Protože Lucia je ze Slovenska.
6: No jasně, jasně.
8: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská
6: to
8: pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji, Aleši, uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
6: Tak to mi bude velkou ctí.
8: Mě je také nesmírnou ctí.
6: Ježišmarja,
8: když jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
6: Dámy a pánové, jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo. Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
8: Ano, z daleké ciziny, čím dál tím vzalující se.
6: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
9: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje? Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta aktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu, do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu Českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už je jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišly FM rádia všechny po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel Lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano,
3: že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. Tak. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko. Malá holka tam. Co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my... Možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi. To jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku. Teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu. A jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala. Ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky. Zejména mě urážely Loutkové. To jsem se vždycky ptala mámy. A aká je to rozprávka? Ľudská? Jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To jako... ano, to někdy dělám, ano, ano, to ano. Ale
3: není
2: to
3: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Ale já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: si SMS-ku je pořád někomu.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, zepředu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Ještě tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je

0: za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
1: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí, a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas, vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
0: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli, a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás, a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu, bude muset zmizet, bohužel.
1: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
0: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak
1: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
0: A ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
2: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
3: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat, a vyjít do ulic.
1: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás, naše rozhlasové posluchače, máme. Jakou si dáme další písničku?
3: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já to vím. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejné právní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je a nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. komunikování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita, a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
8: 2 kostely.
0: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
8: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
8: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
8: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
9: Kolia.
0: Jendo?
8: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
8: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
9: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
9: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda. No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
6: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to říkalo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
9: Hoří, hoří!
10: Plamený, plamený švejtí.
9: Zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid. Halo, orchestr, hrajte, proboha, hrajte.
0: Tak. Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B, mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C, to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
8: Řekněte tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
8: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Premiér Babiš se na summitu v Jerevanu sejde se Zelenským. Jeden z požárních úseků v Českém Švýcarsku chrání domov důchodců. V Píšti na Hlučínsku bude nová ubytovna pro turisty. Zítra bude slunečno, později s přibýváním oblačnosti, teploty až 27 stupňů. Příjemné nedělní odpoledne přeje Michal Šofér. Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravoval na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
2: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání, určitě máme příležitost se k tomu vrátit.
3: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Obec Píště na Hlučínsku chystá stavbu nové turistické ubytovny. Zázemí pro návštěvníky bude stát na místě bývalého mlýna v sousedství tamního koupaliště. Jak potvrdil nezávislý starosta Píště Daniel Fichna, rekonstrukce historického mlýna se nevyplatí a je proto nutná demolice.
4: Je to zaregistrováno v brownfieldech a my jsme zvolili právě tuto variantu, že celá budova bude odstraněna a bude postavena na nových základech, protože dneska ty základy mají hodně spodní vody a museli bychom to izolovat složitě a možná by to bylo víc nákladnější, než odstranit ten brownfield, tu starou budovu a postavit nové.
0: V prostřední Bečvě letos vybudují novou 100-metrovou tartanovou dráhu pro dobrovolné hasiče. Podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové jde o první etapu stavby hasičského areálu. Nové zázemí má v budoucnu patřit k nejmodernějším sportovištím pro hasiče na Vsetínsku.
5: Tento areál je budovaný v lokalitě na Plančáku, kde už v minulých letech vznikla pamtrková dráha. A letos tam tedy vybudujeme tu 100-metrovou tartanovou dráhu a v příštích letech by tam měla vzniknout dvě dráhy pro požární útok a také budova, vlastně, která má sloužit jako zázemí pro hasiče.
1: Počasí.
0: Noc bude v Moravskoslezském kraji jasná, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Na začátku týdne pak bude převažovat slunečno a teplo. Během dne čekáme ale od západu částečné přibývání oblačnosti. Pondělní teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy opatrně mezi Bělotínem a Odrami. Mezi kilometry 311 a 321 se pohybují silničáři. Provádějí údržbu keřů a stromů kolem vozovky a v místě se vybočuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Nedělní odpoledne je v plném proudu a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Víkendovým vysíláním vás po 14. hodině provází slovem Vítek Goršanov. Hned na úvod této hodiny zamíříme do Hrádku na Jablunkovsko a navštívíme tam vzácnou přírodní lokalitu Girov, kde stojí mimo jiné ptačí pozorovatelna, takže nejenom milovníky přírody, věřím, že zaujmeme už za malý okamžik, než nám zaspívají písničky Petra Janů anebo kapela Činasky. Krásnou neděli s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jaro je jako stvořené pro procházky v přírodě. No a my vás teď na jednu vezmeme. Zamíříme na Jablunkovsko, do Hrádku, konkrétně do přírodní lokality Girov. Redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou vzal nezávislý starosta Robert Borsky nejprve na molo u mokřadu, nad kterým se tyčí ptačí pozorovatelna.
1: Tak půjdeme do té pozorovatelny, jak vám řeknu, že třeba tady sedím v té pozorovatelně.
2: No.
1: A jedna taková zajímavost, přiletí tady ledňáček.
2: Tady?
1: No, ano, přiletěl, to je kousíček od řeky. Tak jak jsem tu seděl, tak přiletěl ledňáček. Tam se posadil na tam tu větev, na protějším břehu. Teď jsem ho pozoroval, víte, ledňáček je jeden z nejkrásnějších ptáků.
2: On je do modra, že? Tak si ho nemůžete nevšimnout.
1: A teď jsem se dívá na jedno ten ledňáček. Šup do vody. Vytáhl rybku. Snědl, jakoby, nebo pohltil někde. On tu má mláďata u řeky každý rok. A dívám se dál. Zase chvilku a zase po druhé, po třetí, po čtvrté. Víte, kolik těch rybek pozbíral, než odletěl?
2: No musí nakrmit celou familii, tak asi hodně.
1: 8 rybek jsem mu tam vešl. 8, zase jsem čuměl, jsem si říkal, jak je to možné, že se do něj tolik vleze. No taky zajímavý poznatek, no. Ale jako pozorovatelsky to je strašně atraktivní sledovat tady ledňáčka. Jednou chodí nám tady čapy, taky hledají svoji potravu. Jednou jsem tu viděl dokonce volavku bílou. To je taková raritka, ta tu objevila, to nikdy předtím ani nikdy potom jsem už ji tady neviděl. Ale jinak tady hnízdí kachny, tak vždycky tady odvedou jedna rodinka kachen. Takže pořád je co sledovat a hlavně ráno, když tady přijdete třeba v 5 hodin ráno, nebo ještě dřív, tak slyšíte ten koncert jarní všech těch ptáků obyvatelů Lužního lesa. To je tež velký koncert tady poslouchat.
2: Tak my jsme tady krátce popolední, šumí nám tady nádherně les a my stojíme na tom mole nad mokřadem, který, jak jsem se dozvěděla, je uměle zbudovaný, je to tak?
1: Mám se o to tady stará skupina obyvatel, kteří si to tady tak osvojili a mývají tady různé vaječiny a různé takové taboraky během roku a rádi tady chodí, tady se hraje i fotbal na tom hřišti. Takže je tady víc lidí, kteří se tady s tím stotožnili a chodí tady uklízet, jo, protože tady přicházejí i turisté. Občas tady někdo nějakou prdlahev zanechá, takže udržujeme si to takové naše tady.
2: A my jsme v Hrádku, ale v takové místě, které já vůbec neznám. Vlastně jsme kousek centra, ale jeli jsme sem oklikou, takže kde vlastně jsme, lokalizujte nám to, pane starosto.
1: Jsme na samém jihu Hrádku, u řeky Olzy, v takovém lese, nebo lese a tady, nebo louka, v té oblasti se tady říká Girov. Girov má ten les už od roku 1938, kde tady byl známý poslední majitel, netknutý, nedotknutý. Čili můžu říct, že dneska už je 100 lety. A samozřejmě on nevypadá jak nějaký prales, protože oni to všechno, ty staré stromy spadnou, zmlazují to, že vždycky ty nejstarší spadnou, zase jsou takovým útočištěm pro brouky a tak. Je to tady taková, fakt jako taková přírodní lokalita, nikdo tady nesmí nic trhat, nikdo tady nesmí žádný strom řezat. A když tady děláme taborak, tak si tady lidi dovezou svoje dřevo, anebo my tady máme takový dřevník, do kterého přivážíme dřevo a to potom těm, kteří se tady pronajmou, tak potom prodáváme i to dřevo, aby si mohli udělat taborak.
0: Říká Robert Borsky, starosta Hrádku. Protože patří mezi milovníky přírody a znalce rostlin a živočichů, podporuje také výzkum, který si hradečtí na tomto místě sami provádí. Více se dozvíme po další písničce.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Vracíme se do Hrádku na Frýdecko-Místecko, kde si společně s nezávislým starostou Robertem Borským a redaktorkou Romanou Kubicovou procházíme Girov. Udržovanou louku, lavičky a také ohniště, okolo lužní les, mokřad a ptačí pozorovatelnu. To vše tam výletníci najdou.
2: Necháváte ten lužní les žít vlastním životem a nechcete ho plenit, tak aby vlastně ta biodiverzita tady byla zachována, jak naznačujete.
3: Ano. Tady je ohromná biodiverzita, na rozdíl od jiných lesů nebo jiných lokalit v Hradku. A my tu diverzitu, my si tu děláme takový svůj výzkum a máme nazbíraných asi přes 500 druhů organismů, které jsou tam na takové chatce olepeny, jsou také tabulky, vybaveny QR kódem. Každý ten druh, který tady žije, má svůj QR kód, aby se ten člověk, který si na to dá mobil, mohl podívat a dozvědět se o té rostlině, o tom zvířeti, co zajímavého. No a vidíte, turistů tady je hodně. To je taková ta druhá stránka věcí, že když máte nádhernou přírodní lokalitu a chcete ji tak nějak odprezentovat lidem a ti lidé tady začnou chodit, tak už se z toho nestává útočiště vzácných druhů, ale útočiště běžných druhů. Záleží potom, jak se ti ptáci s tím srovnají. Ale máme tady třeba neobvyklý druh špilhavce. To je strakapod prostřední. Neviděl jsem jeho hnízdo nikdy, ale vím, že je tady často pozorovan. Hlavně teda v zimě.
2: Co se nám tam mrví v tom rohu mokřadu? To bude nějaký potěr nebo mušky? Nebo
3: to,
2: co to je?
3: To jsou pulci. Ano, to už jsou pulci a je vidět, že žáby tady skokan hnědy, že tady měli úspěšnou snužku.
2: Takže my už jsme vzdolali pár schodů na tu ptačí pozorovatelnu a koukáme samozřejmě na mokřad. Teď je takový spíš hluché období, co se týče aktivity ptáku. I když byste mě upozorňoval v lese, že slyšíme pěnici?
3: Pěnici, pěnkavu jsme slyšeli, sikorky. Ale budničky jsme neslyšeli ještě, ale to taky zpívá přes den, to není. Jako je slyšet i přes den nějaký ptaky, ale nejlepší koncert je tak asi půl hodinu před rozedněním, o půl páté dá se říct, teďka asi, a začíná to červenka, celý ten koncert a pak se všichni rozespívají a je to tu jako moc krásné místo k poslouchání ptáků.
2: To věřím, teď nám tady hučí stromy, ale vlastně když je bez větří, tak tady je klid a jenom ti ptáci. A co večer, taky před
3: večer
2: usnutím?
3: Večer tady taky zpívají, jo, ano to. Ale ráno to je ještě lepší.
2: Takže hezky si přivstat, setkat se tady se starostou, který vám třeba i povykládá, které ty ptáky vlastně slyšíte. Nicméně ta pozorovatelná vypadá, že je poměrně nová, tak kde jste ji tady zbudovali?
3: Není tak nová, je, já bych řekl, takových 6-7 let stará. To jsme získali na to dotaci z masky. Díky tomu to tady stojí, díky dotaci.
2: A jsou tady bohužel i nějaké stopy lidí, kteří zrovna nepřišli pozorovat ptáky, popsali vám tady skříňky.
3: Různí typci tady chodím, vidím, no. A už jsem tu viděl, že i tu na tom stole se dělo kdeco, no. Ale jak mě viděli, tak vždycky zdrhli, no.
2: Dodává starosta Hrádku Robert Borský. Z ptačí pozorovatelny Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace často má pouhé sekundy nebo minuty. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbalové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Desítky filmových a také seriálových rolí, nezaměnitelný hlas a kariéra, která trvá bezmála 90 let. Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny a my se jejímu jubileu budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava také věnovat už za malý okamžik. Počkejte si na to.

Před kamerou stála poprvé v 6 letech v roce 1937. Vidět jsme ji později mohli také v divadle Na Vinohradech v Praze nebo ve filmech Ucho, Světáci a mnohých dalších. Herečka Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu i v televizi. A právě dnes slaví tato legendární dáma českého filmu 95. narozeniny.

0: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
1: Máš tady večeři, Fanny?
0: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
2: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Teď já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
0: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
3: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá, tak jak je hodně dlouho.
4: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla.
0: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po 3:45 v nedělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava přinášíme pravidelné informace o počasí. Na telefonu je teď meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám ve vysílání a přeji krásné nedělní odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak venku je krásně. Chce to nějaký komentář, jak to vlastně vypadá všude po kraji?
1: Všude po kraji máme jasno, teplo, teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 21 až 25 stupni Celsia. Vítr fouká většinou mírný v Moravské bráně a na Krnovsku až čerstvý, nejčastěji do 8 metrů za sekundu. Výjimečně se mohou vyskytnout hlavně ve vyšších polohách a v Moravské bráně a na Krnovsku nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Tak zahrádkáře určitě bude zajímat, jaká bude noc na zítřek a všechny ostatní, jaký bude zítřek, tedy pondělní den?
1: Noc bude nadále jasná, s nejnižšími teplotami mezi 13 až 9 stupni Celsia, na horách kolem 9 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že od vyšších poloh bude nadále foukat vítr čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. I zítra přes den očekáváme, že bude hlavně jasno. V průběhu odpoledne potom od západu bude částečně oblačnosti přibývat, ale zůstane to i nadále bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, nejvyšší teploty na horách se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude podobný jako dnes, mírný jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu a hlavně od vyšších poloh bude foukat vítr až čerstvý lokálně s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Velmi povedený start do nového pracovního týdne. Co nabídnou další dny, jak bude v úterý a jak ve středu?
1: Úterý, tam už se to začne pomalinku lámat, v noci ještě bude slunečno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat, večer bude malá šance, opravdu malá, na přeháňku nebo bouřku. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 24 až 28 stupni Celsia. Vítr bude foukat i nadále mírný jižní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu, místy čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině, a to hlavně na horách. Ve středu bude více oblačnosti, zpočátku začneme ještě slunečnem, v průběhu dne bude oblačnosti opět přibývat, v průběhu odpoledne se objeví četné přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 21 až 25 stupni Celsia. Vítr začne ráno slabý, v průběhu dne se místy rozfouká na mírný jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní až severní. V čtvrtek očekáváme většinou s velkou oblačností a rovněž četnými srážkami.
0: A dodává meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám velmi děkuji za aktuální předpověď počasí a přeji krásný zbytek nedělního odpoledne.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Říznutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace. Reagoval tak na kritiku od premiéra Babiše. Výstraha před vznikem požáru bude platit až do středy. Skončily opravy Frýdecko-Místeckého hospice. Zítra bude slunečno s teplotami do 27 stupňů. Příjemné nedělní odpoledne přeje Michal Šofer. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. A podle toho motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích a kritizovali jejich styl komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
4: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
3: Babiš kritizoval taky komunikaci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plná levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil. Podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky kromě jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přeháňky. Ve středu by už mohlo začít pršet na většině území. Hospic ve Frýdku-Místku má dokončenou novou hydroizolaci. Problémy s vlhkostí se podle magistrátu začaly objevovat brzy po dokončení stavby v roce 2010. Do zdiva vzlínala voda. Kvůli tomu v některých částech stěny plesnivěly. Podle mluvčí radnice Jany Musálkové-Jekelové trvaly opravy zhruba 2 roky a vyšly na 13 milionů korun. Město také hospic vybavilo solární elektrárnou.
5: Na střechu hospice jsme umístili 172 fotovoltaických panelů, které pokrývají energetickou potřebu objektu. Jsou umístěny na konstrukci a orientované jihozápadním směrem. Náklady činily 3,5 milionu korun. Požádali jsme o dotaci ve výši 820 tisíc korun.
3: Lidé si dnes můžou zaběhat nebo se projít na podporu neonatologických center. Podle ředitelky Nedoklubka Lucie Žáčkové se v Česku předčasně rodí každé 12. dítě. Nezisková organizace poskytuje rodinám v těchto situacích různé pomůcky pro děti, rodičům třeba letáky nebo brožury. Podle Žáčkové je totiž důležité, aby měli co nejdřív potřebné informace.
6: Někdo ocení nějakou psychologickou podporu a nějakou intervenci, ale víme, že právě to, že se mohou zorientovat, že prostě si dávají ten odstup a kdykoliv můžou nahlédnout do těch našich materiálů, že to jim opravdu hodně pomáhá se v tom zorientovat a přijmout tu situaci jako takovou.
1: Počasí.
3: Noc bude v našem kraji jasná, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Na začátku týdne bude převážně slunečno a teplo. Během dne čekáme od západu částečně přibývání oblačnosti a pondělní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz v Moravskoslezském kraji je klidný, teď nejsou hlášené nehody ani jiné výraznější komplikace na cestách. Pokud ale víte o problémech v dopravě, tak nám zavolejte do Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Víkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava je v plném proudu po Michalu Šoferovi. Máme příjemné odpoledne, přeje od mikrofonu také Vítek Gorošanov. Pravidelně v tuto dobu se setkáváme s nejrůznějšími významnými osobnostmi z našeho regionu a dnešní vysílání nebude výjimkou. Sbormistr, pedagog a dirigent Jiří Slovík slaví významné životní jubileum. Hudební pedagog, který působí v Česku i v zahraničí, chce své jubileum oslavit koncertem v kostele svatého Václava v Opavě. Podrobnosti o nejenom celé této akci vám nabídneme v našem vysílání už za malý okamžik. Dříve ale pustíme ke slovu mistra Karla Gotta a jeho nápoj lásky číslo 10. Krásné odpoledne.

0: Příští týden v sobotu 9. května se v kostele svatého Václava v Opavě uskuteční slavnostní koncert pro všechny milovníky sborového zpěvu. Sbormistr Jiří Slovík tak oslaví své kulaté narozeniny. Jubilanta pozvala k rozhovoru redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Dobrý den, Jirko, pěkně tě zdravím.
2: Dobrý den.
1: Vítej v Ostravském rozhlase, kde to velmi dobře znáš, tady si natočil hodně CDček s nejrůznějšími sbory.
2: Je to pravda.
1: Já jsem dostala pozvánku na slavnostní koncert sboru pěveckého sdružení slezských učitelek Opava a Lucinia Magny, Slovíkovi děti. Tvoje
2: ano,
1: děti.
2: Moje děti.
1: Koncert se koná u příležitosti životního jubilea sbormistra Jiřího Slovíka. Kolik tě je let?
2: Už hodně. A je to kulaté.
1: 5. května se narodil v Karviné. Komu?
2: Mé mamince, která se narodila 5. května. Takže dostala dárek.
1: Jaká byla povolání tvých rodičů?
2: Učitelka. Maminka byla učitelka, tatínek dělal na šachtě, ale byl muzikant, takže mě od mládí tlačil k houslím a musel jsem chodit do houslí až do svých 19 let.
1: A kdo jsou Slovíkovi děti?
2: To vzniklo náhodně, když jsem odcházel z Mendelova gymnázia, tak se sbor, který tam fungoval od roku 1995, rozpadal, protože když nemáš své studenty, tak těžko seženeš lidi do sboru.
1: Mluvíš o Opavském gymnáziu?
2: Mluvím o Opavském gymnáziu, kde jsme s manželkou učili a kde jsme zavedli sbor a kde jsme dělali spoustu akcí pro sbory. Mezi jiným také Opava Kantát, což byl celostátní festival, na který jsme zvali i sbory ze zahraničí.
1: Dnes už proslulý festival.
2: No, ale už skončil. Tím, jak jsme odešli z gymnázia, tak skončilo v podstatě všechno.
1: Ale Lucinia
2: pokračovala, protože já jsem přitom vedl pěvecké sdružení slezských učitelek, což je sbor, který má víc jak 60-letou tradici. A přizvali jsme k tomu kluky, kteří kdysi dávno zpívali v Lucinii, dneska už chlapy, kteří zůstali v Opavě, protože Opava je malé město a spousta lidí jde pracovat do světa. A tak vlastně vznikla Lucinia Magna.
1: Lucinia znamená?
2: Slavík.
1: A protože už tam byli ti větší, tak proto
2: Magna. Ano.
1: Čili větší slavíci, nebo velcí slavíci.
2: Hodně velcí.
1: Ty jsi dnes přijel do rozhlasu od Bílovce.
2: Z Braviného, což je stará německá vesnice a tam teď bydlíme na takovém statečku a tam teď vyjíždím do světa.
1: My se známe dost dlouho ze sboru od pana profesora Lumíra Pivorského. Ano. A vidím, že jsi rozechvělý, nervózní. Proč?
2: Tak chystat výroční koncert, to není jenom mé výročí, ale protože byl covid, tak jsme nemohli oslavit výročí sboru 95 až 2025, což znamená 30 let trvání Lucie.
1: Původně jsi měl hrát na housle, potom došlo k takové legrační situaci, jak ses dostal poprvé k nám do rozhlasu.
2: To si pamatuju úplně přesně. To jsem ještě dělal Báňskou. Já jsem musel z politických důvodů nastoupit na Báňskou, nemohl jsem na Pajdák. A měl jsem kamarádku, jezdili jsme tady v přívoze na kánojkách a ona říká, já musím letět do rozhlasu, my točíme se sborem. Říkám, já se pojedu podívat. Tak jsem si sedl ve studiu v jedničce ke dveřím, teď jsem to poslouchal, no a druhý den jsem šel na studijní oddělení, že chci přestoupit na češtinu na hudebku. Dirigoval Lumír Pivovarský a tenkrát mě to asi dostalo.
1: Rozhodl o tvém příštím osudu.
2: Ono to tak trošku bylo, ale já pocházím z Karviné, kde je nádherný sbor Permoni, který vede Eva Scheinerová a moje sestra tam měla taky sbor Včelka, takže já jsem mezi těmi sbory pendloval a viděl jsem tu práci, no ale potom, když jsem viděl toho Lumíra, tak už to nešlo jinak.
1: Jirko, jaké tady byly osobnosti na Ostravské univerzitě? Ty jsi studoval hudební výchovu a češtinu.
2: Češtinu. Mm-hmm. Pamatuju si třeba na pana docenta Etzlera. Tak jsme měli večer seminář a on nám vykládal. On byl neskutečný kantor. Jeho syn, dneska už herec, 7 hodin večer na jednou zaklepání se otevřeli dveře. Mladý, tati, já nemám klíče. Tak mu dal klíče a pokračujete.
1: Ty první velké úspěchy si sbíral, když jsi působil v Krnově se sborem Ventus, to znamená?
2: Vítr. Mě chtěli do Krnova, já jsem učil na základce tady v Hošťálkovicích, nádherná škola. Moc se mi tam teď nechtělo, ale tam pan profesor Hrček vedl dívčí sbor. A říkal, že už to nechce dělat, že už je unavený. Takže já jsem od prvního ročníku začal stavět úplně nový sbor. A během 2 let vyrostl úžasný sbor, který jezdil po světě a
1: Sbíral vavříny.
2: Sbíral vavříny a...
1: A proslavil Krnov. Kde jste všude byli?
2: Všude. Když to vezmu od východu, od Ukrajiny, od Kyjeva až po New York, Washington. Zpívali jsme v Bílém domě, což ne každému se podaří. Měli jsme návštěvu Bílého domu a mohli jsme si tam i zaspívat, takže jsme zpívali.
0: K rozhovoru se sbormistrem, pedagogem a dirigentem Jiřím Slovíkem se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vrátíme zase po písničce. If you change

0: Sbormistr, pedagog a také dirigent Jiří Slovík, který hned s několika sbory natáčel i u nás v Ostravském rozhlase, oslaví své 70. 9. května koncertem v kostele svatého Václava v Opavě. S jubilantem si o životě a tvorbě povídala naše kolegyně, redaktorka Dagmar Misařová.
1: Jirko, mezi ty Slovíkovy děti patří tři Martinové.
2: Jsou to tři Martinové. Martin Buchta, který dělal dokonce v Národním divadle v Praze sbormistra, což je ten post sbormistrovsky nejvyšší. Pak je to Martin Vacula, který zpíval v kolegiu 1704 nebo v Czech Barok a v dalších seskupeních dělá spíš tu starší muziku. A Martin Slavík, který je stálým členem Pražského filharmonického sboru, spolupracuje třeba s operetou v Bregenz, s operou v Rakousku. Z baritonu se stal tenor, který je pořád málo.
1: Jirko, je to takový život na kolečkách. Co nesmíš si rozhodně nikdy zapomenout na cestu, když jedete na koncertní turné nebo do zahraničí?
2: Svačinu, protože cesty jsou dlouhé. A chuť dělat, protože kdyby člověk jel bez té chuti, tak neudělá vůbec nic. To je asi to nejdůležitější. A o to ostatní se starala vždycky Eliška. Abych měl frak, noty, protože na to nějak nemyslím.
1: Zpívá se v autobuse?
2: V autobuse se zpívá, protože cesty byly třeba i dvoudenní. Dánsko, Norsko. A jo, ztratila se nám Tereska Kavecká, kterou všichni asi znají jako solistku Opavského divadla, operní zpěvačku. Byli jsme v Dánsku, vystupovali jsme z lodi a asi po půl hodině jsme zjistili, že nemáme Teresku. Aha. A Tereska spala v lodi. Chvala Bohu, loď ještě neodplula. Takže jsme ji vyzvedli.
1: Koncerty, na které nikdy nezapomeneš.
2: Bylo to v období, kdy jsme dělali africké věci, točili jsme to tady v rozhlase z Lusciny a Ivo Batoušek se svojí kapelou Jumping Drums nám dělal doprovod. A zřejmě přes něj nás pozvali na Folkovou zahradu na Moravu. A to byl jeden z nezapomnutelných koncertů, protože před náma byl Robert Křesťan a pak byl Jura Pavlica.
1: Dobrá společnost.
2: Dobrá společnost a myslím, že jsme ty lidi oslovili a roztleskali, což bylo úžasné.
1: Staráš se o repertoár, spolupracuješ s řadou skladatelů a už vám píší i na míru.
2: Nejúžasnější pro nás je právě ostravský Jirka Pospíšil, rozhlasový režisér. Jura pro nás udělal třeba Queen Mix, což bylo seskupení věcí z Queenů. Proladil to tak, že to bylo pro sbory a vypadalo to úžasně a je to natočeno na jedné z desek.
1: Spolupracovali jste také s panem Antonínem Tučapským z Anglie.
2: Anglie, nedávno jsem vytáhl ještě od něj dopis, který mi posílal, jak je rád, že děláme jeho věci. To jsou věci za těch x let, které málo kdy zapomeneš.
1: Znal ses také dobře s panem Petrem Ebenem.
2: S panem Ebenem jsme se znali velmi dobře, protože s Markem jsme byli spolu na vojně a tak já jsem byl i u Ebenu doma, oni bydleli na Smíchově tam nahoře. A pan Eben byl velice příjemný a úžasný člověk.
1: Tak 5. května ráno. Ti bude 70. Co to pro tebe znamená?
2: Radši dozadu moc nekoukat a koukat dopředu. Moje maminka je taky 5. května a má 92 v pohodě, takže dostala takový dárek.
1: A to jsi byl ty.
2: Malý Jiříček.
1: A už jsou tady i Slovíkovi děti. Už přes 600.
2: Asi ano.
1: Ono se vždycky říká, že každý sbor má své lékaře, své právníky, své sbormistry.
2: Je to tím, že ta gymplácká děcka se dostávají na různé vysoké školy, umělecké, technické, lékařské fakulty, takže oni se rozletí, někteří zůstávají ve světě, někteří se vracejí. Já bych vzpomněl tu, která se nám ztratila v té lodi, to je Tereska Kavecká, která je solistka Opavského divadla, nebo Hanka Adámková, která učí na konzervatoři, kde jsem učil a měl jsem tam sbor. To byl Komoráček a to bylo to nejlepší, co bylo. Komoráček znamenal komorní český sbor a jsou to lidé, kteří byli profesionální muzikanti, takže to zpívalo úplně neskutečně. Máme natočené i CDčko, oni zpívali z listu, byli to profici, dneska jsou to lidé, kteří hrají ve filharmoniích, jsou ve světě. Já jsem potom z konzervatoře odešel do Německa, bylo tam sborové studio ve městě Wolfenbüttel.
1: Tři roky jsem tam jezdíval.
2: Ano, každý týden, v neděli tam, ve středu jsem se vracel, přespal jsem v Ústí, ve čtvrtek jsem učil v Ústí na katedře a v pátek už jsem učil na Gimplu v Opavě.
1: Ty jsi ale vždycky byl tak krásně rozkročen. Jak to bylo vlastně s tím založením sboru na Slovensku, těch sbormistrů a pedagogů?
2: No, oni mě pozvali, abych vedl kurzy sbormistrovské, a protože byli šikovní, tak jsme z toho udělali sbor a vznikl na Slovensku sbor. mi to prostě nedá, když ti lidé umějí zpívat, tak proč by nespívali?
1: Tak Jirko, běž stále dál za svým snem. Šťastné cesty po světě se sborovým zpíváním ti přeji.
2: Děkuji.
1: A pozdravuj Slovíkovi děti na koncertě. Koncert ať se vydaří. Měj se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Se sbormistrem, pedagogem a dirigentem Jiřím Slovíkem si u příležitosti jeho životního jubilea povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Za 4 minuty bude 15:30. Neříkám to jen tak, ale říkám to proto, že o 15:30 jste v rámci nedělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Ostrava zvyklí slýchávat pravidelné nedělní rozhlasové listování. A dnes to bude přesně taky tak. V pátek 14. září 2018 se koná dražba, ze které je Kamil hodně nervózní. Jak dopadne? Kde vlastně Kamil se Zuzanou budou bydlet? Premiéra poslední části 10-dílné četby z románu Aleše Dostála, Když prší jehličí, začíná hned po písničce.

Lesník Kamil uzavřel svoji profesní kariéru. Může být spokojený, jeho bučina vstoupila do lesnických dějin. Jen zatím neví, kde budou se ženou bydlet. Možnosti jsou totiž dvě. V nedělním rozhlasovém listování je právě teď připravena premiéra závěrečné části četby z románu Aleše Dostála Když prší jehličí. Pro rozhlas text upravila Eva Lenartová. V režii Petra Gábora, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Vojtěch Dluhý, účinkuje František Strnata. Já přeji hezký poslech.

Ráno se probudil svěží a s pocitem obrovské úlevy. Najednou mu vůbec nevadilo, že večer nezatáhly závěsy a ložnici zaplavilo ranní slunce. Dokonce mu ani nepřipadalo odporně žluté a dotěrné, protože si představil, jak okna půdní nástavby hotelíčku právě teď ovívají větve Kamilovy bučiny. A určitě se ta zvláštní kořenná vůně bukového lesa dostane přes řeku až do vikýřových oken v hájovně. Na stolku uviděl deník. Vzpomněl si na otázku zvídavé posluchačky z besedy v Pavlově penzionu, zda se dožije nového lesa, ve kterém by se schoval jelen, a napsal: my nemusíme čekat, my jsme se už dožili. Ty už zase píšeš deník? Zuzana mu nahlédla přes rameno. My už svůj les v Mokré Rudé máme a nikomu ho nedáme, frázovala vesele. Kamil polkl. Myšlenka, která ho napadla včera cestou domů, přes noc ještě nabobtnala. Do včerejší návštěvy Žilovic si nechtěl přiznat, že Brouk už je v Rudné. Stále si namlouval, že má kam ustoupit. Teď může mít alespoň jistotu, že se má kam vrátit. Já jsem tím lesem ovšem myslel bučinu v Žilovicích. Řekl, jako by se přiznával k vlastizradě. Zuzana se po něm překvapeně ohlédla. Mixér osvobozeně zaječel, chystala se péct dort k synovým 40. narozeninám. Kamil se naklonil a vytrhl šňůru ze zásuvky. Ty si ovšem chtěl jít umřít do smrkového lesa. A když jsem si ho zamilovala i já, přijdeš s bučinou. Konečně se odhodlal k závěrečné informaci. Žilovická hájovna, tedy naše hájovna, se bude prodávat v dražbě. V pátek 14. září v 11 v hotelu Koruna v Opavě. Kamil Zuzaně neprozradil, že jejich studna v Mokré Rudné je poloprázdná. A taky jí neřekl, že Honzova firma už dostala objednávku k těžbě prvního kůrovcového kola kousek od dědečkovy hájenky. Možná právě tam, kde se dědeček před 60 lety zkoušel podepsat modřínem. Chvíli by modřínové iniciály jeho jména ještě stály, ale až dojde smrk, tak je nakonec líkožrout stejně sežere. Taky Zuzaně zatajil, že jehličí, které jí minule v Rudné padalo do vlasů a na ramena, neopadávalo ze smrků proto, že by jim bylo horko. Už zažil dva začátky kůrovcové katastrofy. V Žilovicích a potom v Sedle. A obě začínaly stejně nenápadně. Z Mokré Rudné už není kam ustoupit. Kousek výš je hranice lesa. Ještě v pátek dopoledne by asi cítil zoufalství. Teď ovšem věděl, že se může vrátit na začátek. Na dobité území. Do nové krajiny. Zajedeš do obchodu? Požádala ho Zuzana. Vyjel správným směrem, ale jak si automaticky zabočil k Pavlovu penzionu. Pavel se proplétal mezi stoly na terase, když uviděl Kamila, rychle ho odvedl stranou. Jestli jim chceš říct, šeptal mu do ucha, že v Žilovicích rostou nové lesy, tak to neříkej, dokud nevymyslím zájezdy. To by tam mohli začít jezdit sami. Budeme tomu říkat exkurze do budoucnosti. Kamil si nevzpomínal, že by včera v hotelíčku s Pavlem o nějakém lese mluvil. Ovšem nápad to nebyl špatný. Kdyby ještě přidal historku, jak mu za odkácení bučiny 3 roky strhávali z platu a manželka si myslela, že platí alimenty. Neřeknu, slíbil. Stejně nevím, jestli tady za měsíc ještě budu. Bylo 9. září, když kolem kostela a hřbitůvku vyšplhali na náhorní rovinu zemědělské krajiny. Tady někde na enklávách luk zakousnutých do lesa se ještě před 10 lety sušily požních otavy. Teď se nad pole zvedala písečná bouře za traktorem,
který se diskovými bránami pokoušel podmítat strniště. Jako na pošti, řekl Kamil, když projeli oblakem prachu. Tak to říkal svým hanáckým nářečím kožušník, když to v 92. začalo. Sucho jak na pošti, šišek jak na pohoti. Sjížděli z kopce k bývalému kostelu. V krátkém průhledu se vlevo ukázala zátoka a louka s rozesetými roubenkami. Oba napadlo to též, ale jen Zuzana to řekla nahlas. Vidíš? Nemusel mu radit žádný opletal. A pomník má. Ve 40. Na to se dalo jen mlčky kývnout. I když není pomník jako pomník. Před kostelem si chystala nástroje country kapela, na dlouhých stolech bylo prostřeno k obědu. Honza, který byl čím dál víc podobný své matce, šel rodičům naproti. Přijal krabici s dortem a potom maminku objel. Děkuji ti, maminko. Čím to tak krásně voníš? Něco mi to připomíná. Tak voní smrkový les. Ale ráno, když se odpařuje rosa. To už si dlouho neviděl. Poučil ho otec. Les jsem viděl včera. Bylo to v poledne a už nevonil. Jenom z něj padalo jehličí. Řekl opatrně. Já za to ale fakt nemůžu. Člověče, ty si celou širokou rodinu připravil o lesy nad hlavou, konstatoval Kamil. Stihl si vykácet lesy svému otci a teď pokračuješ pradědovými. Oběd se nekonečně vlekl. Potom znovu přípitky, káva a dorty všech druhů a barev. Kamil se bál, že nápad, který v něm před okamžikem vzplál, mezi tím uhasne. Nakonec vzal Honzu za ruku a tak, jako ho za ní naposled táhl do první třídy v Žilovicích, odváděl ho stranou. Nejvhodnější se zdály být kostelní schody, protože nevedli nikam. Kamil nevěděl, odkud začít, tak ze sebe sypal všechno v jednom chumlu rozevlátých vět. Jak byl po čtvrtstoletí v Žilovicích, jak se na mladý les, za který ho vyhodili a musel ho zaplatit, jezdí dívat exkurze, jak za hotelíčkem roste bučina s jeho jménem, ve 40. zeravová dubina a podvíří skálou směs 7 dřevin, nad kterou plesá každé oko lesníka i lajka. Ty jsi musel zaplatit nějaký les? Přerušil ho syn, když si vyhodnotil tu nejzávažnější z dosud sdělených informací. Pro Kamila to ovšem byla ta nejméně důležitá. Představ si, že to už navždy zůstane jako Kamilova bučina. Chápeš to? Navždy. No a tamto... Zvýhodnil jsem vaši firmu ceníkovým kódem kůrovcového dříví, i když jste těžili živé. Jinak bych ten les nezachránil. Kolik to bylo? Necelých 50 000. Strhávali mi to z platu a tvoje matka si myslela, že někde platím alimenty. Honza se rozesmál. To je absurdní. Ode dneška nám státní lesy budou doplácet za to, že slabší dřevo budeme těžit. Ceny jsou záporné. Takže chceš peníze po firmě zpátky? Zeptal se věcně.

přepíše na Kamilka. Honza si nevzal ani vteřinu na rozmyšlenou. V pátek tam pošlu našeho právníka. Určitě budou chtít nějakou dražební jistinu. A ten přeplatek za les ti potom odečtu. Maminka o tom ví? Celý život si vedl proti proudu. Ta ještě ani neví, že ve studni v Rudné není voda. Hned v pondělí Honza otci telefonoval, že je všechno zařízeno. Nabídková cena je přijatelná, záleží jen na tom, kolik zájemců bude přihazovat. Podrobnostmi ho nebude zatěžovat, otec má jistě dost starostí s tím, jak vysvětlovat mámě, proč platil alimenty za les. Říkal jsem to Mirkovi a ten ti vzkazuje, že u toho početí bučiny byl taky, jestli se nebude dělat test otcovství. V žádném případě. Jako otec bučiny jsem v rodném listu navždy zapsán já a nemíním se s někým dělit. Smetl Mirkův provokativní návrh. Zapomněl, že nezavřel dveře do kuchyně. Kde jsi zapsán jako otec? Zavolala Zuzana od Plotny. V Kamilově bučině, zahalekal od stolu. Najednou se nemohl na nic soustředit. Úplně ho vyděsila představa, že hájenku koupí někdo jiný. Zuzana na něm tu nervozitu poznala. Pokud tě trápí, že se Brouk už dostal do Rudné, tak se s tím musíš srovnat. Možná ho zastaví zima. A když ne, zůstane nám ten velký ořech na dvoře, 10 jabloní a 3 švestky. Zajdu k řece. Hlesl zbaběle. Slunce sedělo na holém jelením vrchu. Už je to týden, ale Kamil si na ten pohled stále nezvykl. Do hněda vysušená tráva šustila pod nohama. Na břehu si sedl na svůj kámen a zapálil si cigaretu. Řeka se za ten týden o metr zúžila. V Karlově dvoře už asi oschychá další kostelní schod a dřevorubci firmy Forest Wood se ráno v Rudné zakousli do lesa u kříže. Pomalu se mu vybavovali některé podrobnosti z pátečního srazu. Celý večer prožil v jakési zamžené, blažené euforii, ale určitě slyšel, jak někdo prohlásil, že ten nový les u hotelíčku vyzařuje pozitivní energii a že ve větru šumí. Tu větu si musím zapsat. Bučiny šumí. Smrkové lesy věčně zpívají, ale bučiny šumí. V pátek 14. září 2018 Kamil hned ráno zavolal Honzovi, aby dostal ujištění, že jejich firemní právník je už na cestě do Opavy. Dražby netrvají dlouho. Kolem poledne by mohl vědět, jak pořídil. Jo, a u toho kříže jsme za týden vytěžili 250 kubíků. Obávám se, že tam budeme muset nasadit harvestor, dodal ve spěchu. Před několika dny si nedokázal představit, že by dožil někde jinde než v mytizované krajině dětství. Teď s napětím čeká na zprávu. Telefon zazvonil v 11:30. Koupeno, zaplaceno. Zbývá zápis do katastru. Ale lesní správa prý byla tak vstřícná, že už předala i klíče. To je Honza, dej mi ho. Dožadovala se svého syna Zuzana. Kamil zinscenoval poruchu signálu. S vypnutým telefonem vyběhl na dvůr a zavolal znovu. Má ještě jednu prosbu. Kdyby ten jejich právník mohl cestou zpátky odbočit do Žilovic a nechat klíče v hotelíčku, bylo by to fajn. To je ta restaurace naproti hájence. Přes vodu. Musí projet, já vím, otče. Žil jsem tam skoro 20 let. Skočil mu do řeči čerstvý čtyřicátník. Krajina časného podzimu roku 2018 byla měsíc před očekávanými pompézními oslavami stoletého výročí státu převážně dvojbarevná. Modrá nahoře, hnědá dole. Právě se vraceli z opavského hřbitova. My nejedeme domů?
zeptala se Zuzana, když Jeřabinovou

alejí odbočili do Žilovického údolí. Ujel poslední metry cesty a zaparkoval u hoteličku. Zuzana si udiveně prohlížela dosud letní šat listnatého lesa. Kamil se hrdě opřel o krajní modrošedý bukový kmínek. Tak to je ta bučina, kterou si hladila, když ti byla po kolena. To je moje žena, Zuzana. Představili je obřadně. Les ženě a ženu lesu. Ty jsi mi ale vyrostl. Přijala Zuzana jeho hru a podívala se do korun. Zpívají nebo šumí? Zeptal se. Vstoupila do zeleného přítmí a hluboce nasála. Je to jiná vůně. Šumí a voní. Hlavně je to úplně jiný les, řekl Kamil. Včera byl v jakési televizní debatě o kůrovcové kalamitě děkana Pražské lesnické fakulty v Praze. Na dotaz, jak budou vypadat příští lesy, odpověděl, že neví. Prý to zatím neví nikdo. Tak my už to víme, pomyslel si Kamil. Ani nepostřehli, že se k ním od zadních dveří blíží jejich dávný přítel, hospodský a hoteliér Zdeněk Hruška. Kamila viděl před týdnem, Zuzanu před 20 lety. V natažené ruce držel svazek klíčů. Nový les, ale staré klíče. Velký dozický klíč k masivním vchodovým dveřím jim v mrazivém lednu 79, když hájenku přebírali, přimrzal k prstům. Zuzana klíč okamžitě poznala. Já jsem je ani nenosila sebou. Nechávala jsem si je v králíkárně. Zaváhala. A když hoteliér svazek klíčů vypustil z prstů se slovy Vaše klíče, madam, došlo jí to. To Honza? Jak mu to zaplatíme? Vlastní krví. Ale tu jsme mu už dali. Rozesmál se Kamil. Je to jeho dům. My budeme jen nájemníci, tedy pokud tady budeš chtít bydlet. A Rudná? Já jsem se ti to bál říct. V té studni je už jen trocha vody. V pátek 12. října slunce nahlédlo východním oknem do žilovické hájenky až po 8. protože mu stínil nový bukový les nad střechou protějšího hotelíčku. Je krásné nechat se ráno šimrat vycházejícím sluncem, zvláště když se cestou jeho paprsky přibarví podzimem. Listí bučiny za hotelíčkem bylo hnědozlaté, kleny ve svahu bučiny měly listy rudé jako jeřabiny v Žilovické aleji. Kávu si dáme v krytu? Žertem připomněla Zuzana jejich letní rituál v kamenné vilce v sedle. Možná by se i dnes nějaký kryt hodil, protože podle předpovědi se čeká na překonání absolutního rekordu průměrné denní teploty. Teď je tam 12 stupňů, dříve už by možná ležel sníh. Konstatoval Kamil a s novinami pod paží zamířil na dvůr. Když se před 14 dny do Žilovic ze sedla stěhovali, jel před stěhovacím nákladákem svým Jimny a na přívěsném vozíku vezl kadibutku. Univerzální, přenosné, víceúčelové zařízení. Říkal si, když zacouval mezi dvě douglasky a sám tu budku na vozík překlopil. Stěhováci celou cestu probírali, kam se to ten dědek stěhuje i s hajzlem. Stejně zvědavě pak z druhého břehu sledoval Zdeněk Hruška, jak Kamil kope jámu u jižní zdi vedle Meruňky. Kosodelníkem okénka teď Kamil viděl, jak Zdeněk se synem zametají terasu od spadaného listí, chystají stoly a roztahují slunečníky. Pokud mají najednou vydat 100 objednaných obědů, bude jim stejně 10 míst chybět. Nikdy ovšem nepřišlo ohlášené množství hostů. Ani na svatbu, natož na akci vědecké lesnické společnosti, kterou pod názvem Zalesňování kůrovcových holin pořádá lesní správa Žilovice.
Na guláš dostal Zdeněk dvě Daněly, tak kromě oficiálně zvaných pozval i Kamila. To pokoutné pozvání ho urazilo už podruhé. Poprvé, když ho stejně soukromně na akci zval mladý revírník, protože pozvánky má pouze pro členy vědecké společnosti. Nebudu mít čas, odmítl Kamil. Nevím, asi nebudu mít čas. Zavolal teď na Zdeňka přes vodu. Co tak hulákáte? Ptala se ho doma Zuzana. Nezapomněl si, že jedeme do Rudné? Kamil na Rudnou zapomněl díky včerejší celovečerní e-mailové komunikaci s Hinkem. Do Rudné, kde měsíc nebyli, ale zajet chtěl, aby viděli, jak pokračuje státní národní katastrofa. Pojedeme zítra, dnes dorazí Hinek. A nebude zase cpát tu vaši herečku do naší postele? Ptala se Zuzana s vážnou tváří. Kamil zapnul počítač. Moc rád bych za tebou přijel do sedla, psal Hinek rovnou bez pozdravu. Hodně jsem o tom příběhu přemýšlel. Byl by to skvělý námět. Alimenty za les ještě nikdo neplatil. Říkal si, odpověděl mu Kamil, že když v příběhu není vražda, požár, povodeň nebo všechno dohromady, nikoho to nebude zajímat. Bude, protože jsem pochopil, že lidé potřebují naději. A mám dokonalý název. Jednou za 25 let. Kamil si představoval, jak jeho spolužák Hinek prostředníkem vyklepává euforickou řadu vykřičníků. Byl rád, že znovu hoří. Moje žena má ještě lepší název, odepsal. Les na splátky. Tak já jedu za tebou. Myslím, že by to bylo rozumnější až ráno. Ale nebydlím už v sedle. Jsme zpátky v Žilovicích. V té hájence naproti hotelíčku, co má střechu oblou jako ženské boky. Bylo 10 dopoledne, když na dvoře zastavila Dacia Duster ve zlaté metalíze a Hinek nedočkavě zatroubil. Ale oběd pro vás nemám, upozornila Zuzana. Neboj se, na oběd jdeme do hotelíčku. Zdeněk je usadil ke stolu štamgastů a nechal pootevřené dveře do sálu, kam se z dopolední exkurze lesem scházeli Kamilovi kolegové o jednu až dvě generace mladší. Vzrušenými hlasy probírali, co právě viděli. Odpoledne navštívíme další z mimořádně povedených zalesněných lokalit po kůrovcové těžbě z roku 96 a posléze Doubravu se zajímavě a experimentálně přimíchanou jehličnatou suchomilnou exotickou dřevinou. Zeravem. Možná i toto je cesta, po které se můžeme vydat. Ten hlas Kamil znal. Vstal a škvírou nahlédl do sálu. Chvíli si inženýr Ferdinand Krůta, bývalý vedoucí auditu a bývalý spolužák sedící za předsednickým stolem vědecké konference a bývalý revírník revíru Žilovice inženýr Kamil Slaný, autor exkurzních lesů všude kolem, hleděli do očí. Pak někdo z organizátorů konference harmonikové dveře zatáhl, aby místní štamgasti neočumovali vědecké jednání. To byl kdo? Zeptal se Hinek nad rozevřeným sešitem s nadepsaným titulem Les na splátky. To byl ten, který mi vyměřil ty splátky. Nějaký Krůta. Svého času byl tak důsledný, že když někdo nařídil sadit lesy do řad, byl schopný to kontrolovat pravítkem. Tím začneme, přikývl Hinek spokojeně. Účastníci vědecké konference poobědvali a před hotelíčkem naskákali do aut, aby v koloně zamířili pod výří skálu. Hinek s Kamilem si šli sednout na uvolněnou terasu. Toho dne, 12. října 2018, byl v Praze Klementinu překonán teplotní rekord v historii měření. Průměrná denní teplota dosáhla 20,1 stupně Celsia.

0: Slyšeli jsme premiéru poslední části desetidílné četby, kterou z knihy Aleše Dostála, Když prší jehličí, připravila Eva Lenartová. V režii Petra Gábora účinkovali František Strnad a Daniel Hrůza. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Příští týden zveme k poslechu první části četby z knihy čerstvého držitele ceny Magnesia Litera Jiřího Klečky Papírové domky.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Jak už nejenom z našeho vysílání víte, právě na dnešek připadají krásné 95. narozeniny, úžasné herečky, komediantky, vypravěčky, moderátorky a také umělkyně velkého formátu Jiřiny Bohdalové. No a my to s ní oslavíme v našem tradičním pořadu Hvězdné návraty na vlnách Českého rozhlasu Ostrava hned po 16. hodině. Tak se těšte, přeji dobrou zábavu a příjemné nedělní odpoledne i nadále s Českým rozhlasem Ostrava.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Horní Sucha opraví budovy zdravotnického střediska. Historická budova Domu kultury v Opavě bude mít obnovenou původní výzdobu. Cyklistický závod Grazia vyhrála švýcarská Lichtiová, pátá byla Barbora Němcová. Zítra bude slunečno a teplo až 27 stupňů. Příjemné nedělní odpoledne přeje Michal Šofer. Horní Sucha na Havířovsku plánuje opravu zdravotnického střediska. Dvě budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Radnice chce začít s rekonstrukcí ještě letos, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
2: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kde tady byly dílny. A další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní středisko.
0: Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U tisíce absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Lidé se na skupinové terapie dostávají třeba za řízení pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí dechové zkoušky, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
3: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
0: Program za dva roky absolvovalo 7 000 řidičů. Začala další část rekonstrukce historické budovy Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě. Postupné opravy národní kulturní památky už se dostaly do fáze obnovy původní výzdoby. Jak dodává Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu, restaurátoři pracují na kamenném průčelí a čištění štukových prvků.
4: Ty krásné sochy od Josefa Obeta budou očištěny, budou zrestaurovány, budou doplněny, protože tam jako je docela hodně prasklin. A vevnitř ty štuky, které navrhoval Leopold Bauer, tak ty se čistí, aby byly jako dokonalejší a bude se moct vymalovat v celém tom vnitřním schodišťovém foaje.
0: Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií. Vzpomněl taky na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. Sport. Švýcarská cyklistka Jasmin Lichtiová vyhrála v nečekaném rozuzlení závod žen Grazia v Orlové. 23-letá jezdkyně využila odstoupení průběžně vedoucí Australanky Emily Dixinové, která doplatila na pád v úvodu etapy a v hromadném dojezdu si celkový triumf pohlídala třetím místem. Nejlepší česká reprezentantka Barbora Němcová skončila v celkovém pořadí pátá. Počasí. Noc bude v Moravskoslezském kraji jasná, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Na začátku týdne bude převážně slunečno a teplo. Během dne čekáme od západu částečné přibývání oblačnosti a pondělní teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Hlavní tahy i dálnice v regionu jsou průjezdné bez komplikací. Výrazné zdržení vás nečeká ani v Rudné ulici v Ostravě. Provoz je teď relativně slabý. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat.
6: Dobrý den.
7: Patriku, pusinko, poslouchám.
6: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
7: Proč příště?
6: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
7: Potvora přízemní.
6: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
7: Patrně poslouchá pomluvy. No,
6: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
7: Patriku, plánu.
6: Já taky.
7: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
6: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
7: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no, tím víc. Že ne,
3: že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bejt? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, je na vy. Ale děláš dobře. V našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parape, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergo, tu zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: prosím tě. To snad není. Úředně, rozumím. No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no.
3: Prosím,
4: ona to jde, fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, to tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každý, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, to se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
6: Kdepak, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
6: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
6: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
7: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
7: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
6: Já jsem tě totiž chválil, víš, Klaro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
6: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
6: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
7: Ty máš ještě děti?
6: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
6: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
6: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
6: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
6: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
6: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
6: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
6: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
7: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jsi to musela rodit ještě na koloběžce, co?
6: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám kolegyně takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk jednou čukne, ale to musí mít porád,
3: neleze
2: víte?
3: Vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale prosím vás? Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: Že ne. No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona ta paní měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. No. Já nemůžu se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem, že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jej zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma.
2: Já
1: za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: Já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhleten, helejte, tenhleten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila?
2: Ne, to...
1: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte
2: to...
1: se mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? To by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout. Čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Vše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozem života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jako libo, snad tuhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři,

0: Z druhého patra Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky anebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
1: Prosím, pánstvo! Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
2: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
1: Viník bude přísně potrestán!
2: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
1: Zelená, zelená.
2: To je nenahraditelná ztráta.
1: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
0: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
3: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
4: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
3: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
4: No. Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
3: Vy jste mu dala náramek?
4: Náramek po mamince.
3: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
4: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
3: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
4: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
3: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
4: Je nemocná?
3: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
4: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
3: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě...
4: Myslíš?
3: No.
4: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
3: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
4: Dobře.
3: To svolení.
4: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
3: Jo, jak to zařídí?
4: Už ať si pryč.
3: Sama?
0: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky O princezně, která ráčkovala.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to že, prosím, tak si přijď.
3: Je takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
4: Stačí,
2: to
4: stačí,
3: jsem celá z toho zaklá.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeleny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst...
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti? Mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To
5: sestru.
6: Je. Co?
5: Totiž já jsem mužskej,
6: víte? To vidím.
5: No, ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte? A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: To jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, Takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád. Víte, já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
6: No, nyní mě doufám, už tady necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
6: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
6: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
6: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned do předvedu, tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. Já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
6: co?
5: Třeba vy a já...
6: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
6: No vyloučeno. To já nemůžu.
5: No já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
6: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
6: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou? No, skytko, ale to já snad, já nevím, já,
6: no.
5: Já,
6: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
6: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ně režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Tálie a rovnou za celoživotní díl. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli opravě mostu v Českém Těšíně se zítra změní jízdní řády autobusů. Jindřichov na Bruntálsku modernizuje svou základní a mateřskou školu. Havířovské basketbalistky vyhrály první ligu a vyzvou v baráži o ŽBL Slovanku. Zítra bude slunečno, teploty až 27 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Zítra, tedy v pondělí, začne výluka městské hromadné dopravy v Českém Těšíně. Důvodem je oprava mostu v Lípové ulici. Změna jízdních řádů se dotkne linek, které obsluhují lokalitu Antoníček. Radnice zajistila náhradní dopravu minibusem pouze v pracovních dnech. Omezení skončí v listopadu, říká mluvčí města Nataša Cibulková.
2: Ve dne školního vyučování bude zajištěno 9 párů spojů v časovém rozmezí od 6. hodiny ranní do 17. odpolední. V prázdninových měsících, červenci a srpnu, se bude jednat o 6 párů spojů. Pro žáky Masarykovy základní a mateřské školy Český Těšín bude ráno zajištěna návaznost spojů.
0: Požár v Českém Švýcarsku se dál nešíří, hasiči ho ale stále nemají pod kontrolou. Hoří asi kilometr čtvereční lesa u Rynartic, které jsou součástí Jitřichovic. Platí tam zvláštní stupeň poplachu. Dnes bylo nasazených 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské byly připravené nádrže pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. 5 vrtulníků vzlétlo v 8 ráno, další se přidali kolem poledne. Základní a mateřská škola v Jindřichově bude mít lepší internetové připojení. Obec na to získala evropskou dotaci. Radnice práce rozdělila na části. V první fázi dodavatel vybavil učitele i žáky novou technikou. Jde třeba o nové počítače nebo prvky kyberochrany, říká nezávislý starosta Jindřichova Martin Korduliak.
3: S tím je spojena samozřejmě i stavební část, co znamená fyzické rozvody, taková zednická práce. Teď jsme soutěžili, máme vybraného dodavatele na ty stavební práce a proběhnou vlastně v tom období, kdy jsou prázdní. Začne se posledním týdnem červnu, měl by se skončit před posledním týdnem srpnu.
0: Běžci i lidé na procházce mohou dnes podpořit předčasně narozené děti. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko v různých regionech. Zapojit se ale mohou třeba i lidé v zahraničí. Výtěžek ze startovného půjde neonatologickým centrům v Česku, která se o předčasně narozené děti starají. Pokračuje ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková.
4: Každý účastník, který se registruje do toho běhu anebo do procházky, tak si vybírá, které oddělení tím svým registračním poplatkem podpoří. Loni to bylo 9 000 lidí, kteří se vlastně spojí v jednom dni pro jednu důležitou věc, a to vyjádřit tu sounáležitost s těmi rodiči, kteří jsou právě třeba teď na tom oddělení a vědí, že tam na ně tolik lidí myslí. Sport.
0: Basketbalistky Havířová si jako vítězky první ligy zajistili postup do baráže o účast v nejvyšší domácí soutěži proti nejslabšímu týmu ŽBL Slovance. Slezanky vyhrály závěrečný turnaj Final Four, který sami pořádali. V rozhodujícím duelu porazili Žabiny B 63-58. Počasí. Noc bude v našem kraji jasná, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Na začátku týdne bude převážně slunečno a teplo. Během dne čekáme od západu částečné přibývání oblačnosti, no a pondělní teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Ostravy směrem na Brno. Za křížením se silnicí 11, tedy s Rudnou, na kilometru 352,5 stojí porouchané osobní auto. Větší vozidla mohou vybočovat, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nedělní pozdně odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje také po 17. hodině tradiční víkendovou hudební poštou, řekl bych dílem druhým. Tu polední už máme za sebou a teď je tady ta lehce před podvečerní, možná by se dalo říct, když se podíváme ven, tak je tam ještě stále krásně slunečno. Dnes máme za sebou opravdu hezkou neděli a věřím, že i hezké písničky budete vybírat do dnešní podvečerní hudební pošty. Začne Petr Muk, který zaspívá všem Alexejům a Alexům, kteří mají dnes svátek, a všem vám, kteří dnes slavíte narozeniny. Pak tady máme tři písničková přání z písemné pošty, no a pak už to bude na vás. Až do 18. budete moci volat na telefonní linku 59 611 22 66. Třeba jste to v poledne nestihli, anebo jste se nedovolali, tak budete mít šanci. Tou dnešní hudební poštou po 17. hodině vás provede Vítek Goršanov. Přeji dobrý poslech a i nadále krásné víkendové rozjímání s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zdravím vás všechny v Českém rozhlase Ostrava a také všechny posluchače, píše nám paní Emilie Holková. Dnes prosím o písničku Jo, třešně zrály pro jubilanty z klubu důchodců a krojovaných horníků z dolu Československá armáda. A jsou to tito oslavenci. 12. května bude slavit krásných 75 let paní Alena Paholíková. O 7 dní později bude slavit 90. pan Juraj Chudý. 30. května oslaví krásné jubileum 80 let paní Jiřina Hanusková a poslední květnový den bude slavit 85. paní Irena Rychlíková. K narozeninám vám všem posíláme přáníčko, aby vám dobře sloužilo zdravíčko. Štěstí a láska nikdy nescházela a jen pohoda a radost vás provázela. Spoustu vitality ať máte a optimismem stále oplýváte. Mějte jen krásné sluníčkové dny a splní se vám všechny touhy i sny. Ještě spoustu krásných let, ať vás těší tento svět. Přání je také pro všechny, kdo něco slaví v květnu, paní předsedkyni, paní Izajášové, která slaví narozeniny 3. května, tedy dnes. Děkujeme za obětavou práci pro klub. Za všechny z klubu to přeje paní Emilie Holková. Tak milí oslavenci, Valdemar Matuška je připraven vám právě teď zaspívat.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Naladěnu máte podvečerní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, hrajeme vám na přání. Přišel také e-mail a v něm se praví: zahrajte prosím našemu trenéru Robertovi něco pěkného od kapely Extra Band. Ve středu měl svátek, a tak mu dodatečně posíláme gratulaci, podepsání jsou jeho svěřenci z Frýdku Místku. Tak Roberte, Extra Band pro vás.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A před námi je poslední písemné přání v dnešní podvečerní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a v něm se píše: Vážená redakce, dnes v neděli 3. května slaví 75. narozeniny pan Vladimír Foldyna. K jeho půlkulatinám mu přejeme spoustu štěstí, pevné zdraví, kopec dobré nálady, radosti a pohody. Za celou Foldynovu rodinu mu to přeje manželka Magda. A posíláme ti písničku od Toma Jonese. Snad se ti bude líbit.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jdeme na telefonáty, můžete až do 18. hodiny volat na linku 59 611 22 66 a potěšit někoho vám blízkého písničkou. Jako první zavolala paní Eliška, naše stálá posluchačka, já vás vítám ve vysílání a přeji krásné nedělní odpoledne.
2: Ano, krásné odpoledne vám také, pane Vitku, děkuji moc za přivítání. Zdravíme vás Argoškem samozřejmě. No a já bych chtěla písničku poslat už dneska skutečně opravdu všem, protože jsem nikdy neměla čas. Takže Jarmilce a Kazimirovi do Třince, paní Emilce, Karlovi do Karviné, Broňce do Leskovce, Švecovým Pelikanovým do Fulneku, Truce, Zdeničce, Aničce na Kamenec a paní no, tak jejich kamarádce, teď si nemůžu vzpomenout. Potom paní Daniele do Nového Jičina, Marušce do Rožnova, Jarmilce do Havířova, Aleně do Poruby, tam přeju hodně, hodně zdravíčka, Alenko. Aničce Petrovi do Slezské Ostravy, Marušce do Orlova, panu Jaroslavovi do Staré Vsi a ještě všem pracovníkům Charity Odry a potom paní Libušce ještě na Muglinov a vám za odměnu, pane Vitku, taky a opatrujte se a moc děkujeme za vybrání písničky s Argoštěm.
1: Bude od babouků, když se pšenka zelenala, je to tak?
2: Ano, tak je to tak, těšíme. Protože máme jaro a pole se nám zelenají.
1: A možná i zaprší, teda uvidíme.
2: Kežby no. Už.
1: Tak podle meteorologů snad ve středu se dočkáme, tak uvidíme, jak to dopadne.
2: Tak paní nachystáme Eliško. Dešník, dobře.
1: Tak. Děkujeme za zavolání a mějte se hezky.
2: Děkuji moc, taky naslyšenou.

0: víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naladěnu máte hudební poštu, plníme vám písničková přání. Teď je volá paní Helena. Vítejte, dobrý den.
2: Zdravím vás, Vítku, a naše posluchače Ostravského rádia. Dnes bych chtěla poděkovat mým dobrým přátelům za velkou pomoc, kterou mi poskytují, na každou pomoc jsou mi pohotovi. Maruško a Miťo, za všechno vám srdečně děkuju. Děkuju vám, pane Vítku, děkuji.
1: Tady je písnička, paní Helenko, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, taky naslyšenou.
1: Karol Konárik bude zpívat písničku Julia si čarovná.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Na ladinu máte hudební poštu, hrajeme vám na přání. Paní Marušku, vítám ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý podvečer, tady Maruška z Koryčanských Pasek, z Rožnova. Já bych chtěla nechat zahrát Elise s pejskem Argoškem. Argoškovi přeji hodně zdraví, štěstí božího požehnání a i Elise. Věrce z Výstku s přítelem, Hance z Výstku s manželem a Anice z Hati. A Klovou Šmekám, jaká je šikovná. A všem, kdo nemá komu zahrát.
1: Děkujeme, paní Maruško. Kapela Rangers je připravená. Já vám přeji krásný zbytek, krásné neděle.
2: Já vám taky.
1: A zase někdy zavolejte.
2: To víte, že já se nemůžu dovolat, pane Vítku.
1: Tak já vám budu držet palce, ano? Těším se na příště a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Vy taky, naschledanou.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné

0: pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A do víkendové podvečerní hudební pošty zavolala také paní Anička, kterou vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát sobě písničku pro radost, dále sestře a bratrovi do Opavy. Děkuji.
2: A chtěla jste nějakou pěknou směsku, tak já jsem vybral od kapely Zlaťulka z Jižní Moravy směs lidových písní. Snad se bude líbit. Mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Naschle, děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Řekl bych předposlední dnešní přání a paní Jindřiška na telefonu. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Bedřiška.
1: Paní Bedřiška, omlouvám se, rozuměl Jindřiška. Tak paní Bedřiško, povídejte.
2: No tak já jenom mám takové přání pro sebe, pro radost. A to Mama Leone, jak jsem říkala.
1: Písnička je tady.
2: Mama Leone od Itala Bino.
1: Ano, ano, je to tak. Je to tak. Tak doufám, že se máte hezky na sklonku víkendu, že jste prožila pěknou neděli a budete se mít hezky i nadále.
2: Ano, ano, ano, určitě pěkná neděle, ale je mi trochu smutno a to mě vždycky potěší ta písnička.
1: Tak to jsme moc rádi, tak vás moc zdravím a přeji krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Děkuju pěkně, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A před námi je poslední dnešní hudební přání a paní Daniela, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Srdečně vás vítám, pane Vítku, a všechny posluchače. Písničku bych chtěla poslat paní Elišce z Argoške do Fulneku a popřát jí hodně zdraví, lásky a štěstí a pracovních úspěchů s Argoškem. A ještě zdravím Aničku z Hací, taky písnička bude patřit pro ní a pro vás, pane Vítku, a pro všechny posluchače. Děkuji vám moc.
1: Také moc děkuji. Karol Konárik dnes po druhé bude zpívat v hudební poště, tentokrát píseň ano. Jablko, žezlo, trón.
2: Ano.
1: Díky moc a mějte se hezky, paní Danielo, naslyšenou.
2: Ano, děkuji moc.

To byla závěrečná píseň dnešní hudební pošty s datem 3. května. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava nás za malou chvilku čekají další aktuální zprávy s Michalem Šoferem. No a protože je neděle, tak po 18. hodině už se na vás těší můj kolega Milan Bátor se svou hudební hlídkou. Ta dnes bude mít v hledáčku narozeniny Amandy Palmer nebo Petra Jandy a všimne si také zapomenutých umělců jako Jan Rychlík nebo Alice Springs. Hudební hlídka začíná krátce po 18. hodině a přeji dobrý poslech a krásný nedělní podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: každé s lehkostí. Jeden den bez tebe se těžko přemostí. Jsem jenom blázen, co se dostal ku štěstí.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla Na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Premiér Babiš se v Jerevanu setkal s prezidentem Zelenským. Skončily opravy Frýdecko-Místeckého hospice. Oscarový režisér Talonkin dorazil na festival v Českém Těšíně s nalezenou soškou. Zítra bude po většinu dne slunečno s teplotami do 27 stupňů. Příjemný podvečer přeje Michal Šofér. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to jejich první setkání od Babišova opětovného nástupu do čela vlády. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Obsah dnešního setkání obou politiků zatím neznáme. Hospic ve Frýdku-Místku má dokončenou novou hydroizolaci. Problémy s vlhkostí se podle magistrátu začaly objevovat brzy po dokončení stavby v roce 2010. Do zdiva vzlínala voda. Kvůli tomu v některých částech stěny plesnivěly. Podle mluvčí radnice Jany Musálkové-Jekelové trvaly opravy zhruba 2 roky a vyšly na 13 milionů korun. Město také hospic vybavilo solární elektrárnou.
4: Na střechu hospice jsme umístili 172 fotovoltaických panelů, které pokrývají energetickou potřebu objektu. Jsou umístěny na konstrukci a orientované jihozápadním směrem. Náklady činily 3,5 milionu korun. Požádali jsme o dotaci ve výši 820 tisíc korun.
2: V České správě sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední den registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
5: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Oscarový režisér Talonkin dorazil na festival v Českém Těšíně. Ruský filmař dnes na festivalu Kino na hranici v Českém Těšíně řekl, že zmizení Oscara na německém letišti byla náhoda. Letecká společnost Lufthansa sošku nakonec našla a dopravila ji do Prahy. Talonkin získal Oscara za dokument o propagandě v ruských školách. Kvůli bezpečnostním pravidlům si ocenění nemohl vzít na palubu letadla a musel ho odbavit jako zavazadlo. Režisér nyní žije v Česku, kde má azyl, a uvedl, že návrat do Ruska pro něj zatím nepřipadá. Padá v úvahu, protože by skončil ve vězení.
3: Počasí.
2: Noc bude v našem kraji jasná, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Na začátku týdne bude převážně slunečno a teplo. Během dne čekáme od západu částečné přibývání oblačnosti. Teploty nejčastěji mezi 23 a 27 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 pozor před Frýdkem Místkem ve směru od Českého Těšína. Za sjezdem na Nošovice na 53. kilometru je kvůli odstavenému vozidlu uzavřený pravý pruh. Volný je pouze levý pruh, kolona se ale netvoří.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: vítejte v hudební hlídce. Dnes si připomeneme výročí narození zpěvačky, která byla v českém kontextu poměrně opomíjena. Jméno Shirley Horn ku podivu nenajdete v žádné jazzové encyklopedii českých autorů. A to ani přesto, že tato skvělá americká zpěvačka a klavíristka spolupracovala s jazzovými velikány největšího formátu, jakými byli Miles Davis či Dizzy Gillespie. Nejvíce Shirley proslavila svým talentem doprovázet se při zpěvu na klavír. V tomto umění vynikala natolik, až se začalo tvrdit, že má snad dvě hlavy. Její smyslně bohatý kouřový kontraalt člověka hypnotizuje a svádí. Pěvecké a klavírní umění Shirley Horn si právě teď ukážeme v rozlehlé baladě You Won't Forget Me. Solo na trubku, téměř jako milostný dialog, nehraje nikdo menší než Mr. Miles Davis. 1. května by Shirley Horn oslavila 92. narozeniny.

Posloucháte hudební hlídku, do níž právě přichází další zpěvačka. Amanda Palmer je jednou z prvních umělkyň, které začaly používat na podporu své činnosti crowdfundingové kampaně. Vybudovala si kultovní základnu fanoušků, i přesto, že ve svých písních občas vypráví o temnotě. Třeba její nejnovější album z roku 2024 obsahuje písně o znásilnění, potratech, rakovině, smrti svého bratra a podobně. No to je doslova horská dráha emocí, ze které se člověk dlouho vzpamatovává. Občas se směje a občas pláče. Amanda Palmer zpívá prostě od srdce. Její hlas je neučesaný a syrový. Dává najevo, že život není jednoduchý, ale stojí za to se s ním poprat, třeba novozélandskými písněmi o přežití. Amanda Palmer se narodila 30. dubna roku 1976 a letos oslavila kulaté narozeniny. Vybral jsem pro vás od ní písničku s názvem A Little Island.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Říkalo se mu dědeček amerického folkového hnutí. Peter Seeger byl levicově orientovaný písničkář, který v 60. letech minulého století v Americe oslovil hlavně mladé generace. Seeger nebyl jen angažovaný písničkář, ale také muzikolog a sběratel lidových písní. V roce 1964 odehrál několik památných koncertů v Československu a měl tehdy u nás docela velký úspěch. Jeho koncert v Praze dokonce vyšel na LP desce díky vydavatelství Suprafon. Sluší se připomenout, že Seegerovo nadšení pro socialismus nezdíleli úplně všichni. Stačí si přečíst třeba román Mirákl od Josefa Škvoreckého. Nicméně některé písně nereziví a jejich protiválečný podtext není podmíněn žádnou ideologií. Nejznámější písní Petra Seegera, jehož narozeniny jsme si připomněli 3. května, je píseň Řekni, kde ty kytky jsou. Stala se oblíbenou písní mnoha českých zpěvačů. A my si teď poslechneme, jak ji na sklonku své kariéry naspívala Marta Kubišová za doprovodu klavíristy Daniela Fikejze.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou.

jsou ti vojáci? Kde mohou být? Řady hrobů.

kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou.

kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne,

Posloucháte hudební hlídku? Právě jsme slyšeli amerického písničkáře Petra Seegra prostřednictvím Marty Kubišové, který se narodil 3. května roku 1919. Ve stejný den spatřil světlo světa černý muž jménem John Brown. Psal se rok 1933 a první hudbu, kterou na chudém venkově slyšel, byly emotivní gospely. Brown se stal absolutní pěveckou supernovou a se svou temperamentní povahou a žhavým hlasem se stal vyhledávaným interpretem. Obklopoval se velkou kapelou, která čítala vokální sbor a dokonce i vlastní předkapelu. Skvělého zpěváka si připomeneme v živém duetu s Lucianem Pavarottim jménem It's a Man's Man's World. Oba mistři jej naspívali na samém sklonku své kariéry. Brown měl tehdy téměř 70 let a slavný tenorista už bojoval se zdravotními problémy. Na jejich zpěvu to ovšem není nijak znát, což je obdivuhodné. Osobně neznám úžasnější verzi této písně.

0: rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jan Rychlík patřil k lidem, kteří pro mě nejvíc znamenali. Vzpomínal ve své knize Panoráma snů nestor českého jazzu Lubomír Doruška. A vůbec se nedivím. Jan Rychlík mě osobně dostal už jako malého kluka, když jsem poprvé viděl animovanou komedii Stvoření světa. Právě jeho hudba v čele s písní Milujte se a množte se mi zůstala natrvalo v paměti a to samé platí o dalších filmových melodiích tohoto skladatele. Z nichž vyniká zejména válečné drama Ztracenci, zpracování povídek Karla Čapka o věcech nadpřirozených a především westernový komediální muzikál Limonádový Joe a neb Koňská opera. Jeho melodie doslova zlidověly, ale pozor, Jan Rychlík nebyl jen tvůrce chytlavých hitů. Dalekosáhlý byl jeho přínos i na poli soudobé vážné hudby, v níž reprezentoval progresivní a novátorskou linii. Jeho skladby jsou nesmírně inspirativní a nestratily by se ani na mezinárodním hudebním fóru. Jana Rychlíka, který se narodil 27. dubna před rovnými 110 lety, si připomeneme písní, kterou určitě všichni dobře znáte.

Každý krok má váhu nebe. Oči hvězd jsou přísný soud. Schválně, jestli byste uhodli, z které písně pochází tato slova. Jestli jste poznali píseň Muž na konci světa, máte můj velký obdiv. Její slova napsal textař Vladimír Poštulka, který se narodil 29. dubna roku 1943 v Ostravě. Do paměti vstoupil nejen jako znamenitý textař, ale také jako znalec gastronomie a jídel, o kterých psal populární příručky a lexikony. Jméno Vladimír Poštulka je podepsáno pod slavnými melodiemi písní Sladké mámení, Veď mě dál cesto má, Nedělní ráno, Nechoď do kláštera, Bludička Julie, Pojď stoupat jak dým nebo Pojď dál a zpívej. Ostravský rodák toho za svůj život stihl opravdu požehnaně. Jeho texty měly v repertoáru největší pěvecké hvězdy, jako Helena Vondráčková a Marta Kubišová. Své spisovatelské a organizační nadání Poštulka uplatnil i jako zakladatel kdysi oblíbených časopisů Story a Xantipa. My si skvělé texty Vladimíra Poštulky připomeneme písní Muž na konci světa, kterou jedinečně naspíval můj další malý velký oblíbenec Pavel Bobek.

Baví mě hledat zapomenuté osobnosti a jednu takovou dámu jsem našel. V 90. letech patřila Alice Springs k populárním zpěvačkám. Její písně Pusu mi dej, Jízda a Vrať se mi zpátky patřily k hitům, které nevyčpěly ani po letech. Poslední uměleckou stopu Alice Springs zanechala před 18 lety. Pak se po ní jakoby slehla zem. Možná se stáhla do ústraní, protože zjistila, jak marná je snaha proniknout jako autorka kvalitních songů. Kdybyste na ní někde narazili, dejte mi prosím vědět. Její písně opravdu stojí za to, což si už za chvíli potvrdíme nad časovým songem Čekám. Přiznám se, že mě velice zaujal a vůbec bych neřekl, že ho někdo napsal před tolika léty. Jednou také Alice Springs řekla, kdybych se živila jenom zpíváním, tak si nevydělám ani na slanou vodu. Kdybych se živila skládáním, tak si vydělám na slanou vodu, ale byla bych dost hubená, ale abych byla taková oplácaná, tak musím dělat ještě něco. My uděláme jedinou věc. Pustíme si Alice Springs.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Rekviem pro panenku, Kolia, Vratné láhve, Bonnie a Clyde. Tyto filmy, které určitě znáte, a mnohé další, provází hudba pana Ondřeje Soukupa. Tento vynikající skladatel se narodil 2. května roku 1951 v Praze a letos oslavil půlkulaté narozeniny. Soukup působil v mnoha jazzových a popových kapelách, ale počátkem 80. let se začal věnovat komponování. Za hudbu k filmu Nejasná zpráva o konci světa dokonce získal Českého lva. Jestli můžu něco doporučit, mrkněte i na rodinný film Strašidla z Vikýře. Docela podhodnocený snímek Radima Cvrčka provází nádherná Soukupova muzika. Podobně úspěšný byl Ondřej Soukup i v muzikálové branži. Připomeňme alespoň jeho Johanku z Arku, která patří k nejhranějším českým muzikálům vůbec. K narozeninám Ondřeje Soukupa jsem vybral písničku Jablko lásky. Zpívá jí herečka a zpěvačka Hana Křížková, která vám možná mírně připomene legendární Špinarku. Já.

Kdybyste se mě zeptali na top 10 českých rockových kytaristů, jméno Petr Janda by u mě nesmělo chybět. Tento rockový hitmaker se narodil 2. května roku 1942 a letos oslavil úctyhodných 84 let. Kdo jiný by se měl stát osobností hudební hlídky než autor tolika kolosálních rockových standardů, které znají všichni od školky až do konce? Olympik je jednoduše největší a nejobsáhlejší kapitola českého big beatu a právem patří na piedestal. Poslouchat Petra Jandu a jeho kapelu znamená poznat v kostce příběh české rockové muziky. Od rozverných rock'n'rollových začátků na albech Želva, Pták Rosomák a Jedeme, jedeme přes geniální trilogii Prázdniny na zemi, Ulice a laboratoř až po vybroušené, ale stále kvalitní desky Big Beat a Když ti svítí zelená, byl pro mě Olympik majákem i v dobách, kdy československý rock neměl právě na růžích ustláno. Kdybyste se mě zeptali, jakou píseň od Petra Jandy mám nejraději, nedokázal bych si vybrat. Určitě by mezi nimi nechyběla následující pecka z mého oblíbeného alba Prázdniny na zemi.

Petr Janda jako osobnost týdne hudební hlídky. Dozněla píseň Co všechno se tu může stát a já si říkám, že je škoda, že nemáme v rockové muzice anketu o osobnost století, protože by tento pravověrný rocker byl jedním z jasných favoritů. Určitě si přečtěte jeho vzpomínání v knize Olympic 60, kterou mám osobně podepsanou celou kapelou v čele s Petrem Jandou a střežím jí jako oko v hlavě. Tam se dozvíte věci, které vám o české rockové muzice napoví víc než všechny recenze a rozhovory. Petr Janda za svůj život odehrál tisíce koncertů, vydal desítky alb a napsal stovky písní. Když se s ním ale setkáte, je to normální chlap, který prostě miluje muziku a hrozně rád hraje na kytaru. To, že dokázal kolosální věci, není samo sebou, ale recept je poměrně jednoduchý. Nezahodil svůj talent do koše či do lahve, poctivě na sobě makal a vždy dokázal držet kurz s dobou, ale zůstat svůj. Petr Janda jako osobnost hudební hlídky oslavil 2. května narozeniny a my dnes uzavřeme náš pořad písní o jednom ptákovi. Její text napsal Pavel Chrastina a Petru Jandovi tehdy bylo divokrásných 26 let.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Horní sucha opraví budovy zdravotnického střediska. Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Zítra bude po většinu dne slunečno s teplotami do 27 stupňů. Hezký nedělní večer přeje Michal Šofer. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
0: Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Horní sucha na Havířovsku plánuje opravu zdravotnického střediska. Dvě budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Radnice chce začít s rekonstrukcí ještě letos, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny, a další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní střediska.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. A podle toho motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
4: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méněcenné.
0: Babiš kritizoval taky komunikaci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plná levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil. Podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Diváci ji znají například ze snímků Ucho, Světáci nebo Čtyři vraždy stačí Drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčku, například z pohádky z Mechu a Kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let. Před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937. Později se prosadila na divadle i ve filmu. Za svou kariéru získala řadu ocenění, včetně dvou českých lvů.
1: Počasí.
0: Noc bude v našem kraji jasná, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Na začátku týdne bude převážně slunečno a teplo. Během dne čekáme od západu částečné přibývání oblačnosti. V pondělí teploty vystoupí až na 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu máme hlášenou v Ostravě. Na Dubině havarovala dvě osobní auta na spojce mezi ulicí Františka Formana a Horní ulicí. Místo je s opatrností průjezdné. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si, že se jednoho dne probudíte ve vlastním těle a máte pocit, že vám ho někdo vyměnil. Špatně spíte, vybuchnete kvůli maličkosti, v práci se vám rozostřuje soustředění a váha ukazuje víc, i když jíte pořád skoro stejně. Možná si říkáte, jsem jen přetažená, ale co když je to začátek nové životní kapitoly, o které se pořád ještě mluví jen šeptem. Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. A já dnes otevřu téma, které se týká poloviny lidstva a přesto o něm často mlčíme i před nejlepší kamarádkou. Budeme mluvit o klimaktériu. Naším cílem je dnes jediné, dodat tělu to, co mu chybí. Mým dnešním hostem bude špičková lékařka Česka, specializující se na klimakterickou medicínu, paní doktorka Monika Skuhrovcová z gynekologie Klumpar v Poděbradech a z fakultní nemocnice v Hradci Králové. O svých obtížích, které díky léčbě odešly, se s námi podělí paní Jana. Zaskočili jí příznaky jako většinu z nás. Po písničce o fyziologických změnách u žen po 40.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou? Vítejte.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
3: Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že jete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatné nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
1: Jano, kolik vám je let?
3: Budeme 55.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
2: Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku. Většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let. A je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
2: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
2: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy, a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40, nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout, tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje, a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila za prvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor, a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš, nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když si žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct. Takže aby si to ty ženy jako nechávali odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuji za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Jenička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je tam to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54-5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2-3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhle tom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč, co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší. Pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou konávaly, ale pro mě to bylo obrovské překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i co se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Pauze, co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělískem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněná. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu, se tak jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je novější a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité, důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál. Proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy. A samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží. Takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
3: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdybychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastartovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let. Můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
3: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
3: Určitě.
1: Děkuju vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
3: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: vzdělávací, že to znamená učit se, učit se, učit se. Je to vzdělávací program, který vlastně se soustředí na celoživotní židovské vzdělávání.
1: Letos jste pozvali řadu zajímavých hostů, kdo tady přijede?
0: Na ten line-up jsem vlastně docela pyšná, pokud všechno dobře dopadne, tak by měl přijet filozof Moshe Halbertal, historička Dina Porat, edukátorka Sophie Goldblum a takovou hvězdou toho programu je Gila Fine, spisovatelka, pedagožka a autorka knihy o ženách v Talmudu.
1: O jakých tématech budou mluvit?
0: Tak už jsem trošku nakousla, že Gila Fine napsala knihu o ženách v Talmudu. Ona je také studentkou a dalo by se říct pokračovatelkou odkazu rabína Saxe. V té její přednášce tedy se budeme věnovat takým neznámým jménům židovských žen, které se vyskytují v Talmudu. Sophie Goldblum má připravené také textové studium o síle paměti. Moshe Halbertal se zaměří na život z jinakostí a Dina Porat je jedna z tvůrkyní definice antisemitismu, tak to je takové aktuálnější téma. Vlastně budeme se bavit o tom, jak vznikala tahle ta definice a jaké má třeba souvislosti v dnešní době.
1: Limut nabídne i komunitní šabaton. Můžete nám přiblížit, o co jde?
0: Je to taková komunitní část, Limut má několik částí, jedna je komunitní a jedna je pro veřejnost, to jsou večerní přednáškové programy v Majzlově synagoze a ta komunitní část se soustředí kolem šabatonu, je taková anekdota, která říká dva židé, minimálně tři synagogy, smyslem vlastně bude také oživit několik synagog v Praze a nabídnout členem komunity různé možnosti zapojení podle jejich míry židovského prožívání, vztahu k té náboženské tradici nebo kulturní tradici.
1: Proč Limut v Praze organizujete?
0: Limut původně vznikl ve Velké Británii a rozšířil se do různých evropských zemí. Jedná se vlastně o vzdělávací akci s cílem nabídnout celoživotní vzdělávání, různé zajímavé přednášky, studium textu. Vychází vlastně i z toho, že nějaké intelektuální studium může být jakýmsi projevem třeba i spirituálního života, nebo že vlastně může mít to studium textu nějaký takovýhle rozměr, zajímavý i pro sekulární publikum. V Čechách prochází teď takovou proměnou nebo takovým experimentem, který navazuje na koncept Lehrhausu. Je to taková myšlenka založená na vzdělávací instituci France Rosenzweiga z 20. let minulého století a smyslem je vlastně vytvořit nějaký prostor pro dialog, studium textu, filozofie, kultury a cílem je vlastně otevřít tenhle ten prostor širokému spektru účastníků bez ohledu na jejich náboženské zázemí nebo na úroveň znalostí. A je to prostor, který by měl být mezigenerační, součástí je i program pro děti, pro různé okruhy účastníků.
1: Říká jedna z organizátorek Limudu Praha a ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach zpívá část ranní modlitby. Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře.

0: Houslista, skladatel, textař a herec Otto Sattler byl oblíbenou postavou pražské barové hudební scény před druhou světovou válkou i po ní. Všude, kam přišel, přinášel humor a zábavu. Jeho osud ale humorný nebyl. V Osvětimi mu zachránili život právě jeho housle. Musel na ně hrát nacistům i ve chvíli, kdy věděl, že jeho žena a děti umírají v plynové komoře. Od narození Otty Sattlera právě dnes uplynulo 120 let. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Otto Sattler se narodil 5. května 1906 do židovské rodiny v Písku. O jeho mládí a studiu se dochovalo málo, ale jisté je, že musel projít solidní hudební průpravou. Patřil přitom k těm muzikantům, jejich školou nebyla jen instituce, ale především praxe. Již jako mladý muž tak přišel do Prahy s hudbou, která nebyla

byla určena koncertním síním, ale kavárnám, barům a tančírnám. A jakoby už tehdy tušil, že život může mít více podob, tvořil i pod pseudonymy Ota Sedlář a K. Zelený. Ve 30. letech Otto Sattler, i když Ota se mu běžně česky říkalo, patřil k úspěšným postavám kulturního života první republiky. Skládal písně, hrál v orchestrech, improvizoval, jako herec menších rolí se objevoval i ve filmech. Pak přišla válka a s ní ticho, které hudba nepřemohla. V září 1942 byl Otto Sattler deportován do terezínského geta. K zdání klidu a pro svou propagandu zde nacisté cynicky využívali i hudební vystoupení. Vězňům však dávala pozapomenout na všudy přítomnou tíseň, vracela naději na život za zdmi a Otto Sattler spolu se svým předválečným spoluhráčem, pianistou Kurtem Mayerem, patřil k oblíbeným hudebníkům. Vše se změnilo na podzim 1944. Otto Sattler byl jedním z mnoha transportů odlečen do vyhlazovacího tábora Osvětim a zde již hudba nebyla ani únikem, ani útěchou. Z vězňů složená tzv. Lagerkapela musela hrát při nástupech vězňů i ponižujících rituálech nacistů a do takové kapely byl Otto Sattler zařazen. 5. října 1944 do Osvětimi z Terezína doputovalo 1500 vězňů, mezi nimi i Sattlerova žena a jeho tři synové. Nevěděli, díky bohu, kam jdou, já ovšem ano, napsal po válce. Večer jsem měl nejtěžší úkol svého života. Hraj, i když srdce bolestí a stekem nad bezmocností puká. Byl jsem nucen hrát vrahům svých synů, vrahům matek, vrahům milionů. V noci jsem šel do své ubikace. Komíny chrlily kolem plameny vysoko k nebi, vše bylo rudé a černý kouř čpěl. Tak končil den, poslední den mých nejdražších na světě. Po Osvětimi Otto Sattler prošel ještě dalšími tábory, válku přežil. Když se pak vrátil do Prahy, hrál dál a znovu stál i před kamerou. Jako hudebník se objevil například ve své době oblíbených filmech Až přijde kocour nebo Lásky jedné plavovlásky. Byl však už jiným člověkem než tím z prvorepublikových kaváren. Pamětníci na něj vzpomínali jako na tichou, téměř tajemnou postavu. Muže s houslemi, který se objevoval a mizel, jako by nikdy zcela nepatřil do jednoho světa. 12. listopadu 1990 Otto Sattler ve svých 84 letech v Praze zemřel.

0: Výraznou stopu zanechali Židé na Jindřichohradecku. Provazovali textilní továrny, sklenářství nebo likérky. Dodnes stojí jejich domy nebo tovární objekty. Redaktorka Kateřina Havránková se na Kozím plácku v Jindřichově Hradci sešla s Martou Léblovou ze spolku Zikaron, který židovskou komunitu v kraji připomíná a už tu položil 40 štolprštajnů. Zdejší památník připomíná Židy ze širokého okolí, například i z nedalekého města Strmilov.
1: Ta komunita ve Strmilově byla o něco menší než v Jindřichově Hradci, ale samozřejmě byla. S Jindřichovým Hradcem Strmilov spojovali jak příbuzenské vztahy mezi rodinami, obchodnické. Děti sem jezdili třeba do škol studovat nebo do učení. A jedním z Židů, který se spojuje se Strmilovem, je rodina Rudolfa Weinsteina, kterého taky máme zde na tom památníku, protože jeho žena Božena pocházela nedaleko od Strmilova a v roce 1941 nevěděli, že to bude jenom na rok a kousek se z Českých Budějovic, kde měli rozjetou nadějnou živnost, odstěhovali do tohoto malého městečka.
2: Já vidím, že těch Weinsteinů je tady opravdu hodně na tom seznamu. Ta rodina byla velká nebo byla rozvětvená. Co se dělo v tom Strmilově?
1: Stejně jako v Jindřichově Hradci, Židé byli tou skupinou, která přispívala k prosperitě města. Prostě dotvářeli nějakým způsobem kolorit toho města díky svým různým živnostem. Byl tam třeba doktor Kohn, který si tam vystavil takovou na Strmilov docela výraznou vilu.
2: Ta je vidět mimochodem také, když člověk projíždí Strmilovem, může se tam třeba návštěvník jenom podívat, lépe řečeno prohlédnout si zvenku.
1: A jenom krátce k doktoru Kohnovi. On byl takový osvícený doktor, kterému nebylo prostě jedno, jak v těch drobných malých městečkách a obcích okolo ty obyvatelé a hlavně ženy s malými miminky na tom jsou, tak založil třeba poradnu pro matky s dětmi, objížděl ten svůj rajon v autě. Zkrátka věnoval se té doktorské práci tak, jak měl, s plným nasazením a ještě větším. Další ze strmilovských rodin byla rodina Munků. Rozsáhlá rodina, jeden z bratrů Emanuel zůstal ve Strmilově, kde měl obchod s kůžemi. Jeden z jeho bratrů, Josef Munk, se přestěhoval do Jindřichova Hradce a založil si rodinu a obchod zde s textilním zbožím.
2: Ale tady na tom seznamu Munk není žádné toto jméno?
1: Josef Munk, který bydlel v Jindřichově Hradci, zde není z toho důvodu, protože v roce 1923 v poměrně mladém věku, v 37 letech, zemřel na tuberkulózu. V Jindřichově Hradci zůstala jeho žena se synem, kterému byly necelé 2 roky. Ta Erna byla velmi energická podnikatelka, měla zde sestru, která jí pomáhala, takže pokračovala dál v nějaké té obchodnické živnosti. Je to takový jeden z těch snad šťastnějších příběhů. Někdy v roce 39-40 se podruhé vdala a zatím to vypadá podle indicí, že se jí i s tím synem podařilo vystěhovat včas do Spojených států amerických. To období Shoah měla možnost prožít a přežít a založit nový život v Americe.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. U památníku v Polském Jedvabném, který připomíná zavraždění stovek místních Židů v roce 1941, se objevila matoucí kontejnerová instalace. Ta zpochybňuje podíl Poláků na tomto zločinu a viní z něj nacisty, přestože dřívější vyšetřování i historici potvrdili, že hrůzný čin spáchali místní obyvatelé. V historicky významném Novgorodku na západě Běloruska byl na půdě soukromého domu objeven vzácný fragment svitku Tory z druhé poloviny 18. století. Podle expertů jej zde mohli ukrýt Židé během nacistické okupace a po jejím skončení zde zůstal nepovšimnut po celá další desetiletí. V Terezínském muzeu Geta je možné až do konce měsíce zhlédnout výstavu věnovanou českému rabínovi Richardu Fedrovi. Shromážděné dokumenty podrobně přibližují tuto významnou osobnost židovského života minulého století, překladatele a autora řady knih. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové v Česku rozšířili a také prodloužili výstrahu před požáry. Plzní projel tradiční konvoj svobody, na akci dorazili tisíce lidí. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě převážně polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území České republiky, kromě oblasti jihozápadních Čech, oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se ale měla postupně vylepšovat příští týden, upřesní meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
2: Kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy. Pokuty téměř za 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci Přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení přibližně o 1,5 milionu. Počet přestupků byl sice srovnatelný, po legislativních úpravách se ale změnily výše pokut, upřesnila Pavla Roubalíková z kanceláře Přerovského primátora.
4: Za překročení rychlosti nad 60 km v hodině je stanoveno 750 korun, při rychlosti nad 80 km v hodině mimo obec pak 1250 korun. Při vyšší rychlosti nad 90 km za hodinu a 100 km za hodinu mimo obec jsou pak přestupky řešeny ve správním řízení. V letošním roce očekáváme propad v příjmech, protože po spuštění provozu na dálnici projíždí měřenými úseky méně aut jak v předchozích letech.
2: Plzní dnes projel tradiční konvoj svobody. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo zhruba 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli také oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
5: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
6: Mává tady koloně.
5: Majka Vacková.
6: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
7: Je to perfektní.
6: Z jižní Moravy přijala Marta Novotná.
7: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
6: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas. Sport.
2: Lídr světového pořadí Ital Jannik Sinner ve finále ve španělském Madridu smetl 6-1 a 6-2 dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva z Německa. Sinner jako vůbec první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters v řadě.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu oblačnosti bude přibývat a na západě Čech zatím jen ujediněle přehánka. Nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, pouze přechodně polojasno, později odpoledne a večer ujediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou polojasno beze srážek. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D48 nový Jičín Frýdek Místek stále opatrně na obchvatu Příbora na kilometru 32,5 ještě překáží osobní vozidlo po požáru. Projíždí se tam levým jízdním pruhem. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
8: Česká 12.
9: Přeji
0: dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Je tady první májová hitparáda letošního roku. Mám pro vás tři novinky. Novinky budou mít Marek Ztracený, Luděk Malár a skupina No Name s Terezou Maškovou. A zavoláme na Slovensko, protože tam je Igor Tymko, autor té písničky a logicky i zpěvák skupiny No Name. Kromě toho mám pro vás samozřejmě 9 největších hitů týdne a sám jsem zvědav, kdo bude na prvním místě. Začneme ale úplně jinak. Začneme písničkou, kterou všichni důvěrně známe, a to už od roku 1998. Ve středu jsme se dozvěděli, že nás opustil Oscar Petr. Oscar Petr to byla taková, bych řekl, výrazná postava naší populární hudby a našeho roku už od 70. let minulého století. My jsme se znali, protože jsem jako televizní moderátor i jako rozhlasový moderátor velice často zpovídal právě Oscara Petra díky jeho písničkám. On napsal mnoho hitů pro mnoho interpretů. Z nichž mohu i pár vyjmenovat, se Aleš Brichta, Helena Vondráčková, Leona Machálková, Anna K., samozřejmě rodná kapela Marcias nebo Aneta Langerová, a napsal také pár písniček právě pro skupinu Lucie, a od skupiny Lucie bude ten hit, který si dnes pustíme na úvod jako vzpomínku na Oscara Petra. On je autorem hudby, text Robert Kodym, Medvídek. Dobrý den.

Skupina Lucie, Medvídek a vzpomínka na Oscara Petra s písničkou, která v této hitparádě nikdy v historii ještě nezazněla. A je tady první novinka. Marek Ztracený se vrací s novým singlem a ten single se jmenuje Modlitba za pátek. Je to taková hymna netrpělivého čekání na víkend. Tenhle single vznikl ve Vídni ve spolupráci s producentem, který se jmenuje Johan Herbs, a Marek Ztracený s ním natočil pár písniček. Tohle je první výsledek jejich spolupráce.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď lídr skupiny, která je velice populární a má za sebou fantastickou kariéru dodnes a jmenuje se No Name, tedy ta skupina. A mým hostem je Igor Tymko, ahoj.
2: Ahoj Martinku, zdravím vaši poslucháčov, čaute.
1: Já ti volám proto, protože máte novinku s Terezou Maškovou. Tu novinku si napsal ty, jsi autorem hudby i textu. A jak vy jste se vůbec dali dohromady?
2: No nějaký rok to už je a oslovili onoho času náš kolega, klávesák Zoli Šalaj, ktorý napísal hudbu do piesne O nás dvou. A je to jeden z velikánskych hitov Terezy Maškovej. Text tam robila Janka Kolesárová a ja som to trošku nejak štruktúrálne upravil. A tak sme sa stretli s Terezkou prvýkrát. Ona tú pieseň O nás dvou počula a povedala, chci v tom spívať. Tam sa skamarátili a začali sme sa baviť aj ako kolegovia, aj vám si prispievať do jej tvorby. No a tak to nejak vyústilo v nejaké kamarátstvo, dovolím si povedať priateľstvo. A prvýkrát ten nový duet, počíte přátelé, som jej zahral, keď ona odohrala v Karlíne Whitney Houston. Pili sme do rána bíleho, taký rúžový drink, Maškovka sa to volá. A nad ránom som jej povedal, Terezo, ja mám song pre nás dva, pre Maškovu a No Name a Nepočíte leta, počíte přátelé. Zahral som jej v tom bare na klavíri, no a slovo dalo slovo a výsledok už poznáš.
1: To je krásný příběh. Zahrál jsem to v baru pri klavíri, je skvělý. Já teďka úplně odbočím. Představ si, já jsem včera šel po Staroměstském náměstí, volal jsem ti, jestli budeš dneska k dispozici a chtěl jsem si vzpomenout na to, kdy jsme se poprvé viděli nebo kdy jsem poprvé já zažil No Name, jo. Ale já si nejsem úplně jistý, tak jestli bys mi to mohl potvrdit nebo ne. Moderoval jsem přímý přenos koncertu skupiny Elán z Lucerny.
2: Ano.
1: A vy jste tam byli jako předkapela, je to možný?
2: Je to možné. My sme pred Elánom hrali a bolo to veľká pomoc od Matadorov, od kapely Elán, keď nás zobrali na československé turné a česká časť z neho vyšla a vlastne bolo to presne, pokiaľ sa Jožo Ráš vrátil po tej havárii, takže to bolo úplne vypredané a všade to bolo. Takže áno, je to pravda, pred Elánom sme vystupovali a radi na to spomíname.
1: Není to sice tak dlouho, není to 30 let, ale vy budete slaviť a chystáte veľkou oslavu k nám sem do Českej republiky.
2: Je to tak, je to 12. prosince a keď sa niekto pýta, prečo nie doma na Slovensku, tak tým, že my pôsobíme v celom tom teritóriu bývalého Československa, tak sme museli zvoliť jeden jediný bod, kde sa slietajú aj Slováci, Moraváci, aj Česi a logicky je to najviac nakumulované v Prahe. Takže bude to teda 30-ročnica kapely No Name, no a môžem povedať, že za tých hostí príde aj Tereza Mašková.
1: A ja velice rád přijdu také. Měj se moc hezky, díky za představení hitu, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. A hodně přátel ti přeju, měj se hezky, ahoj.
2: Verím, že si jedním z nich. Krásny deň.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes už legendární skupina No Name a stále populárnější a populárnější zpěvačka Tereza Mašková, jejich společný duet, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. Schválně se podívejte kolem sebe a zapomínejte si na své přátele. Je to dobré si osvěžit, koho máte kolem sebe, i když zrovna vedle vás nesedí. Autor hudby a textu Igor Tymko. Třetí novinka je z alba, které vydal Luděk Malár a jmenuje se Přání v kapse. Sám si ji pro sebe napsal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Dozněla celkově 57. novinka letošního roku, tedy roku 2026. Můžeme si zrekapitulovat ty novinky, ale předtím vám prozradím číslo, na které se hlasuje. To je pro vás, kteří jste ještě třeba nikdy nehlasovali a chcete to zkusit. Někteří z vás už mají to číslo dávno uložené. Je to číslo 900 1103, 900 1103, a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat dnes můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První novinka se jmenuje Modlitba za pátek, Marek Ztracený, a tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit mezera 11. A třetí novinka, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla, Přání v kapse, Luděk Malár, SMSka hit mezera 10. Před námi je žebříček největších hitů týdne. A ještě prozradím, že jenom jedna novinka z těch novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a bude dnes v žebříčku a bude hodně vysoko. 9. místo Dolomity, skupina My tři a vy.

Dolomity, což je jedna z 15 písní z nového alba skupiny My tři a vy, které se jmenuje Za horizonty a vyšlo 4. března. Kapela My tři a vy má za sebou více jak 20 let existence, 5 vydaných alb, několik cen jak ze zahrady, tak sporty a také několik nominací na ceny Anděl. Jsme u místa 8. a to je zatím nejlepší umístění pro písničku, která byla dvakrát na místě 9. a jmenuje se Pupy. Zpívají Lucie Bílá a Radek Filipi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 3 týdny už takhle zvoní svatební zvony Lucie Bílé a Radka Filipyho v této hitparádě. Ta písnička se jmenuje Pupy a dnes je na místě 8. Na místě 8 před týdnem byl duet Petra Jandy a Jana Smigmátora Starší kluk a mladý pán. Dnes je to návrat na 7. místo a je to písnička, kterou napsali Petr Janda a Lukáš Koranda. Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Nejlepší je hlasovat hned, ale klidně si to můžete nechat až na tu středu.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Laichtová, pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud. 16 týdnů v žebříčku už je jejich duet v hitparádě a jmenuje se Když zaspíváš. Má také ocenění Zlatá česká dvanáctka a může dostat i platinovou českou dvanáctku, protože má na svém kontě 6 vítězství. Ale teď pozor, vysvětlím to. 3 vítězství jsou z loňského roku, z roku 2025, a 3 vítězství jsou z letošního roku. Zatím v této hitparádě v tom letošním roce vyhrálo jen 6 písní. Když léta běží, Josef Wolter, jedno vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna, Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, skupina Premiér a Bigo, jedno vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky, Venuše, 4 vítězství a Jetplane, Ruda Sakala, 5 vítězství, tedy zatím v hitparádě Česká dvanáctka. Dnes vyhraje písnička, která trhne rekord letošního roku. Teď jsme u místa 5. a tady je Jana Vaculíková, jako autorka i jako interpretka. Její píseň se jmenuje Maják.

Hit, který do této hitparády nastupoval z nuly na druhé místo, byl také třetí, minulý týden čtvrté místo, dnes pokles na pětku, Maják a Jana Vaculíková. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete, máme seznamy jak videí, tak písní na Spotify nebo na YouTube. No a jestli sledujete můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, tak tam se většinou v sobotu na večer dozvíte, jaké jsou novinky v hitparádě Česká 12. Mezi novinkami kdysi byla také písnička Loďky od skupiny Venuše. Dnes je na čtvrtém místě a má už zlatou českou dvanáctku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už 13 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Loďky, která má zlatou českou dvanáctku a je od skupiny Venuše a vrátila se dnes na místo čtvrté. Na třetí pozici je stejně jako před týdnem Josef Wolter s písničkou Když léta běží, která před 14 dny v této hitparádě zvítězila.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Už jsem upozornil na to, že jen jedna z novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a je v dnešním žebříčku. Ty novinky, které se nedostaly, se jmenují Selhání skupina Činasky a Alfa Samec, Laj Laj Laj skupina Línie. A ta novinka, která se dostala do hitparády a je dnes na druhém místě, jde tedy z nuly na dvojku, se jmenuje Pro mámu, napsal jí a naspívali Luděk Minka a Josef Melen.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: SMSky z hlasy posíláme na číslo 900 1103 a hlasovat můžeme klidně pro všechny, které v hitparádě jsou, tedy pro všechny písničky, které v hitparádě jsou. První novinka, Modlitba za pátek, Marek Ztracený, hit Mezera 12. Druhá novinka, Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 9, osmička Pupy, Lucie Bílá a Radek Filipy, hit Mezera 8, 7. místo Starší kluk a Mladý pán, Petr Janda a Jan Svikmátor, hit Mezera 7, 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6, 5. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 5, 4. Loďky, Venuše, hit Mezera 4, 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3 a 2. místo Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. SMSka hit Mezera 1 je pro vítězný hit. A ten hit je 9 týdnů v žebříčku a z toho 6krát vyhrál. Přesně řečeno, dnes vítězí po 6. Jetplane, Ruda Sakala, loučí se Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Hasiči dál zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Policie v Olomouci chytila vězně z Nymburska na útěku. Na dalším místě v Libereckém kraji začne od zítřka jezdit poptávková doprava. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě a ve Slezsku polojasno. Maxima většinou kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V Národním parku České Švýcarsko se hasičům dál daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat více než 400 hasičů. České televizi to večer potvrdil generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
2: Na sever Čech už zítra dorazí další dva vrtulníky ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se zřejmě podhrabal pod oplocením věznice. Podle informací serveru Novinky.cz jeho útěk teď prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne od zítřka jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moci přes aplikaci Tvůj bus objednat 8-místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam budou potřebovat. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj půjde na Hrádecku zatím o zkušební provoz.
4: Tohle je pilotní projekt a na základě toho se potom bude vyhodnocovat a případně dojde k nějakým úpravám jednotlivých linek, takže teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Tohle je moderní trend, takže k tomu bude docházet určitě i v dalších oblastech.
2: Systém taxibusu už funguje například v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku nebo v Železném Brodě na Jablonecku. Sport. Fotbalisté Sparty ve svém úvodním utkání nadstavbové části ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Už odpoledne ve stejné skupině Plzeň porazila Hradec Králové 3-1 a ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. A ještě krátce volejbal. Lvi Praha srovnali finále play-off extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Dnes večer doma zvítězili 3-1 na sety. O titulu se tak rozhodne v úterý na palubovce Karlových Varů.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím pouze ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer přeháňky ojediněle. Na Moravě a ve Slezsku po celý den většinou polojasno bez deště. Nejvyšší teploty mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je stále pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Zdržení je 15 minut, nehodu vyšetřují u hranic na Moravě. Na silnici z Lipníka nad Bečvou se na kruhové křižovatce v Drahotuších srazilo osobní vozidlo s motorkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Víte, že na dnešek připadá den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s tvarohem, tak to já miluji. Já mám rád štrudl, vábovku a tyhle věci, snídaní, dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. Ty musíme v 12:30 se otvírat, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy jsi naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, nakrájím si knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nové suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, a pak vždycky předem říkám, koni, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchnem do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii touhletou kuchyní.
1: Ale já ho miluju, třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčejně.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to budu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový 10. rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restaurace má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Micán, to je takový, to je správný název, jo? Ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silný hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo? A podléme 1/4 litru bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, co tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, my tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo. Víc to osvěžím na mě ten pohled, jo, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstane takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby. A to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: To znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona nám hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiánek, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: Ano. A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařejí a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dáme si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle je poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120 jenom, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům?
2: Kolik bude tak 10 minut sodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází. Nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami. Pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby. Pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní, myslím, že ho každý zvládne. A Patriku, tady je zajímavý, ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného, nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všudy, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme, to je profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencánské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody. Ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbachrovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je-libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogenuhličitan sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovéhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nadspaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propos pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si na vám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že sám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Dobrý den.
1: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
0: No, já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
1: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
0: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože my jsme, můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice jsme bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mě to už nechutná prostě.
1: Jak fungovala ta zabíjačka? To jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
0: Ne, nechovali, pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně, jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec jsem to nenáviděla.
2: A špejlovala si?
0: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
1: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
0: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli, náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě. Stáli a slinili tam. Pak dostali zbytky.
1: Co ještě dělal takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
0: No, tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude jak se to řekne, prostě bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
2: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
0: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
1: Jo. To se pak někomu dělají bifteky, že jo?
0: No. My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
2: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
0: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže no, se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí nějakým po loukách a honí kráv.
1: No. Trkla vás někdy?
0: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ní moc nechodím.
1: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a taky děkuju.
2: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání Pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatný. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit. Tak, abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace, reaguje tak na kritiku od premiéra Andreje Babiše. Desítky lidí po dnešním pražském maratonu skončili v nemocnici a počasí zítra v Čechách oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle premiéra motoristé nepochopili, že jsou v vládních funkcích, a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
2: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
1: Andrej Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Záchranáři při dnešním pražském maratonu ošetřili více než 160 lidí, je to téměř třikrát více než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice a 3 jsou ve vážném stavu. Potvrdil to mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu už v 8 hodin ráno.
3: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
4: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
5: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
4: 2 lidi jsou na plicní ventilaci, 1 na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: V Dení Horní Suché na Havířovsku plánuje opravy tamního zdravotnického střediska. 2 budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Vedení radnice chce rekonstrukci zahájit ještě letos. Potvrdil to nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
6: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny. A další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní středisko. Sport.
1: Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarům 0-1 po nájezdech. České hokejové hry v Českých Budějovicích nakonec ovládli Švédové, čeští hokejisté skončili na druhém místě, třetí je Finsko a poslední Švýcarsko. Počasí. V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím jen ojediněle s přehánkou, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno bez deště. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Barrandov. Od 16. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici D5. Zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Jsou osobnosti, které se starají o naši zábavu a úsměvy od našich dětských let až do dospělosti. K takovým patří dáma, která bývala označována za královnu dětských srdcí. Jak říká jedno indické přísloví, úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.
8: do práce.
7: My se dnes vrátíme až do roku 1956. Tehdy se 27. dubna narodila holčička, o které si budeme vyprávět. Vyražme tedy spolu do archivu zábavy.
8: Tak já budu s tebou.
7: To není třeba. Já už jsem si ukázky nachystal. Jsou z televize, filmů i rozhlasu.
8: Tak se postaráš o mé rozptýlení. O zábavu, rozuměl jsi?
7: No tak ne tak zhurta. Já s tím počítám a taky s tím, že pobavíme společně posluchače.
8: Tak hýbaj.
7: Já být vámi, tak si najdu všechny dokumenty o svém životě.
8: Už to mám.
7: Tak začneme. Bavit nás bude Dagmar Patrasová. A k poslechu vás zve Patrik Rozehnal.
8: Ale to ti povídám, bědo, jestli se nebudu bavit, jak náleží. Strčím tě.
7: Kam?
8: Do hladomorny.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: co teď a co dál?
1: No, teď začneme vyprávět příběh Dagmar Patrasové.
0: Děkuji.
2: Hvězdné návraty.
1: Začal, jak už jsme řekli, 27. dubna v roce 1956. Tehdy se narodila do umělecké rodiny. Jejím tatínkem byl profesor Karel Patras, sólový harfenista České filharmonie a docent AMU. Maminka Věra Patrasová byla zpěvačkou filharmonického sboru. A kde to dětství malá Dagmar prožívala?
3: Bydlela jsem na Praze 1 a koukala jsem z okna, z balkónu přímo do židovského hřbitova.
4: Takový optimistický výhled.
3: No, pro mě to byla ohromná krása, ty pomníky a vůbec byly tam stromy a bylo to tam klidný, nádherný. A hrávala jsem si tam kolem toho hřbitova, tehdy nejezdilo tolik aut, tak jedno, dvě denně projeli tou naší ulicí a bylo to nádherné dětství. Měli jsme partu s klukama, jak teda přes Leticích, tak i v Praze.
4: Tak to je krásný. Takže jsi to tak střídala přes Letickou a Pražskou partu.
3: No jasně.
4: Jezdila si prostě, jak byly prázdniny, ať už velikonoční, nebo letní, nebo možná občas i na Vánoce.
3: No, můj tatínek právě je z Přesletic a jezdíval tam každý týden za svou milovanou maminkou, mojí milovanou babičkou, Aničkou. A já jsem jezdila s ním, takže já jsem tam byla hodně často.
1: Právě u babičky v Přesleticích poprvé vystoupila Dagmar Patrasová na jevišti. Měla na sobě černý trikot, blondětou paruku a na obličeji udělali pihu. Měla ráda převleky a kostýmy. Ve druhé třídě pak tančila menuet se spolužákem v divadle Jiřího Volkra. Šaty ale byly velké, tak si je vpředu trochu nařasila, jakože má prsa. 18-letou mladou dívenku si Dagmar Patrasová zahrála i v pohádce Královna Koloběžka první, podle předlohy Jana Wericha v režii Ludvíka Ráži. Dostala zapeklitý úkol přijet na královskou audienci, ale s podmínkami.
5: A kolik pak je?
6: 18.
5: 18? To bych jí rád poznal. Řekni, ať se u mě zastaví. Bez kurza. Ať se dostaví ke královské audienci. Ale musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a musí mi přinést dar, nedar. Budeš si to vůbec všechno pamatovat?
6: Budu. Všechno správně vyřídím, celou cestu si to budu demolit.
5: No, tak uháně.
7: Potřebuju holuba a dvě kolečka od trakaře. A musíme sebou mrsknout.
8: Tatínku?
7: Jde mi ti ohoblovat prkínko.
6: Prkínko.
7: Ani krátké, ani dlouhé. Ani úzké, ani široké. Zkrátka tak akorát, ano?
6: Akorát.
7: A ty mi, maminko, musíš ušít šaty.
9: Z toho růžovýho hervábí, co ti schovávám na Thunderball.
7: Ne, ne. Model ke královské audienci vytvoříme z rybářských sítí. Půjde to?
9: No, co by to nešlo? Budeš je chtít s límečkem?
7: Na vázačku. Límeček mi nesluší. Nemějte strach. Pan král si potrpí na žertíky. Ale my ho stejně převezem.
1: Ale vraťme se na začátek kariéry Dagmar Patrasové. Řekněme, že její televizní i filmová kariéra se naplno rozjela se slavným filmem 30 panen a Pythagoras režiséra Pavla Hobla. Jde o hudební komedii, kde dívky z mimopražského gymnázia na hodinách matematiky příliš pozor nedávají. Ale jejich profesor, kterého si zahrál Jiří Mencl, je nakonec zaujme. Třeba i písní, ze které se stane hit. Ale pro pořádek, naspíval ji Achilles Michailidis.
10: Tak a jestli dovolíte, na tohle na chvilku zapomeneme a vrátíme se k Pythagorově větě.

0: Fajn.
1: Na tohle natáčení zavzpomínala Dagmar Patrasová i v našem rozhlasovém pořadu. Vzpomínky nám zůstanou.
2: Byla tam Jarka Šalerová, Honza Kraus, ten hrál mýho kluka.
3: Já jsem se tam na holky, no nevadí. No. Já vím, že Honza Kraus tam jezdil na fichtlu tehdy, tuším.
2: Ano, ano, ano.
3: Měl tam pionýra a hrozně tam s tím čmoudil.
2: Ano, ano. A když z holek, tak ještě Maruška Drahokoupilová.
3: No je, krásná sestava. Užívali jste si tehdy tohleto natáčení?
2: Strašně moc. My jsme to vlastně natáčeli v létě.
3: A to jste byli ještě konzervatoristky, nebo byli jste ještě ve škole, nebo už to bylo po škole?
2: Já byla v prvním ročníku, čerstvě teda, takže první prázdniny na konzervatoři. A točili jsme to ve Zlíně, na Kudlově v ateliérech.
3: A ta škola, to gymnázium, to se točilo kde?
2: No tam byla, to byl vlastně ateliér.
3: Mm-hmm. Aha, takže to byl ateliér a všechno prostě...
2: No ty exteriéry se točily v Kroměříži, v krásné Kroměříži.
3: No to, na to jsem se ptal, říkal jsem si, kde je budova té školy, Kroměříž to byla. Takže krásný začátek, byl to úplně první tvůj film?
2: Nebyl.
3: Ne?
2: Ne. Já jsem jako teda první kontakt s kamerou, jestli myslíš takhle, jsem měla v 10 letech.
3: Už,
2: když jsem hrála Chudé dítě.
3: Chudé?
2: Ano.
3: Prosím tě, kde?
2: No, bylo to v rodinné poště a my jsme šli se třídou s paní učitelkou do parku běhat. Kluci, holky dohromady a já jsem ten závod vyhrála. A tam stály asi 4 lidi kolem té paní učitelky, ona se mě potom zavolala a říkala mi, že si mě vybrali do televize. Oni si mě vybrali, já jsem si myslela kvůli tomu, že jsem vyhrála ten závod, ale oni si mě vybrali, protože jsem byla hubenatá, kolenatá holka a hodila jsem se jim typově.
3: Jo, prostě potřebovala takovou holku, která vypadá, jako že nedostala týden na jíst.
2: Přesně
3: ty jsi tak vypadala jako malé dítě.
2: Jo.
3: Taková prostě neduživá, rachitická, malá dádinka.
2: Taková, říkali mi Japonečka, prostě měla takový krátký vlasy, zastřižený jak na mikádo a hrozně mě mrzelo, že nemůžu mít dlouhý vlasy, protože maminka mě pořád nechávala stříhat, ale v 9 jsem si to vynahradila, to už jsem vzdorovala, nechala jsem si je narůst.
1: Všichni jsme si Dagmar Patrasovou zafixovali s jejím legendárním účesem. Ten ji provázel během celé kariéry. Nevznikl při tom, co by výsledek kreativity kadeřníků ve vyhlášeném pražském salonu ve Smečkách, jak by se dalo předpokládat, ale spíš jako, jak už jste slyšeli, pubertální revolta. Nijak zvlášť prý o ně nepečovala, stačil jí obyčejný šampon a fén. Jediným, kdo si dovolil do jeho účesu zasáhnout, byl v roce 1982 tým východoněmeckého režiséra Horsta Seemanna, když natáčeli třídílný seriál Hotel Polan und seine Gäste. Jednoho dne přišla ráno do maskérny, nikdo se jí na nic neptal a najednou měla na hlavě trvalou. Vůbec je nezajímalo, že má roztočený jiný film, kde má vlasy rovné. Vypadala strašně a trvalo to pěknou chvíli, než se jí vlasy zase dostaly zpátky do formy. Nicméně za pomoci olivového oleje, žloutku a citronu se to povedlo. Vlasy v pořádku, jak bychom řekli, měla třeba i ve filmu Vrchní prchni, kde si zahrála svůdnou Manuelu.
4: Manuel, se obávám, že nejsem chuďas, kterého hledáš. Mám vilu na Ořechovce.
5: Já vím. Viděla jsem tě, jak jsi se vrátil pro tu plátěnou tříkolku.
1: V tomto filmu podle scénáře Zdeňka Svěráka si dokonce oblékla ve scéně, kde má rande s Daliborem Vránou, tedy Josefem Abrahamem, svetr z vlastního šatníku. Byl s vypletenou liškou. Kdysi si ho nechala uplést na zakázku. No a režisérovi se motiv s liškou líbil, přišel mu do té scény hodně vtipný a tak prošel zdárně konkurzem. S upnutými béžovými šaty ze slavné scény ve vaně, které se díky proudu vody změní ve zcela průsvitný model, to ale bylo jinak. Ty šaty byly ušité kostýmní návrhářkou Helenou Dubovou přesně pro tuhle scénu. Stejně jako byl daný scénář, byl daný i materiál šatů, který se měl zachovat přesně, jak se zachoval. A Dagmar Patrasovou tenhle film proslavil. Když totiž 1. ledna roku 1981 vstoupil do kin, změnil jí úplně život. Samozřejmě, že už byla populární předtím, ale ne tak, jako od této chvíle. Stala se sexbombou českého filmu.
6: Český rozhlas Ostrava.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Zatímco většina mužů považovala vždycky Dagmar Patrasovou za krásku první třídy, ona sama si tak nikdy zvlášť v dětství nebo mládí nepřipadala. Chtěla mít vlnité blond vlasy a po tatínkovi modré oči. To, jak vypadala, nepovažovala zrovna za velkou životní výhru. Až s věkem si uvědomila, že důležitější je to, co má v hlavě, ne na hlavě. O herečce Dagmar Patrasové si budeme dál vyprávět a ona bude vzpomínat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Taky by vás zajímalo, čím chtěla původně v dětství být? Odpovídala i Vladimíru Hronovi v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Co jsem chtěla být? Chtěla jsem být cukrářkou, protože na Pařížské ulici byla fantastická cukrárna a měli tam eskima za padesátník v takovém...
3: Už to začíná, tady všichni vlaskají.
2: Strašně dobrý, ano. Určitě si je pamatujete ještě. A já jsem jednou jich snědla 75 na posezení, ano. Dostala jsem na nákup, nějak jsem prostě to nevydržela.
3: Počkej, 75, to jsem nesnědl ani já? No. Jasně, tak 12-13 na nuku a ležel jsem na zemi mrtvej. 75 eskim,
2: tyhle eskima, kdyby ještě existovaly, tak už to číslo trumfnu, určitě.
3: Takže jsi toužila být cukrářkou. Kdy se to změnilo?
2: Já jsem chtěla být cukrářkou, chtěla jsem být lékařkou, chtěla jsem být paní učitelkou. Mm-hmm. Vždycky se to měnilo podle toho, jak jsem kdy...
3: Jo, jestli bylo eskimo nebo nebylo.
2: Jestli nebylo eskimo, nebo jestli byla hodná paní učitelka.
3: Nebo jestli si kluci rozbili koleno, to si najednou chtěla být paní doktorka. Opravovala si ty kolena a ty rozbitý lokty. Ano. To já znám.
2: A mezi tím jsem ale... si zahrála i ochotnické divadlo v těch Přesleticích. Měla jsem takovou blondětou paruku, ale to bylo z koudele, jo, jestli to znáš. A protože jsem dělala od malička sportovní gymnastiku, tak jsem tam hrála nějakou baletku. Já jsem milovala sportovní gymnastiku. Věnovala jsem se jí od 4 let.
3: Že dnes nemáš na zdi, já nevím, zlatý medail z olympiády nebo tak. Nebyl čas?
2: Ne, ono to mělo takový zvláštní vývoj. Za prvé lordo, za páteře.
3: A já.
2: Za druhý jsem chtěla jít na sportovní školu, na Štrosmajerovo náměstí. Tam by ta maminka, dělala jsem přijímačky, ale maminka mi to zatrhla. Prostě, že ne, že baletky a gymnastky, mě řekla doslova.
3: Neříkej to. Ano, my víme. Ne, chtěla říct něco jiného.
2: Horší porody. Co jsi smyslela?
3: No takhle, ježišmarja. To jsem se lekl, že to do rádia zazní. No, mě maminka říkala o hercích a takhle. No nic, ale... No ne, nic. Chtěl jsem horší porody. No vidíš to mě nenapadlo. To budu používat teďkon.
2: Tak právě kvůli tomu mě to zakázala. Byla to velká křivda té dětské dušičky, protože všechno se mě povedlo, přijímačky se mi povedly a najednou jsem nesměla. A já jsem tak jako, já jsem v bíku a já jsem se tak zabejčila, že jsem prostě s tím sekla.
3: Je, to je škoda. Mohli jsme vídat v televizi.
4: Patrasová jde na náradě, právě přichází s míčom a to jsou neuvěřitelné věci. Pozor, co to bylo? To bylo trojité salto mortále. Patrasová jde znova a znova jste zlatá medaila.
3: Tohle jsme mohli slyšet v televizi.
2: Je, zlatý Karolko. Ne, já jsem s tím nesekla úplně, ale přestala jsem chodit do sportovní školy, teda do sportovního klubu a pak jsem se věnovala vlastně i tanci, ale chodila jsem také do výtvarného kroužku, do dramatického kroužku. No a jednoho dne jsem si dala takový slib, to jsem stála za oknem, takhle za záclonou a koukala jsem do toho židovského hřbitova a oni si tak jako holky někdy mluví pro sebe a říkají si ty svoje přáníčka a já jsem si přála strašně moc... A slíbila jsem si, že bych se chtěla stát herečkou, ale bylo tam ještě to, pozor, já bych chtěla být dobrou herečkou.
0: Takovou se chtěla stát její hrdinka ve filmu Útěk ze seriálu. Komedii roku 1989 natočil Hynek Bočan a byla tehdy o něčem nepředstavitelném. O nekonečném seriálu, kde hlavním hrdinou byl Petr Nárožný. Hrál vedoucího Dagmar Patrasová, pak starostlivou sekretářku. A Petr Nárožný, ten se zranil, má ránu na čele.
5: Děkuji.
2: Prosím.
5: jste nikdy neřekl, že jste horolezec.
6: Tak vy si, Honičko, taky myslíte, že po neděli kontrolu kvartální výkazy?
5: Bolí to moc.
6: Ne, ale občas mi motá hlava.
5: Aby to nebyl nakonec otřes mozku.
6: Ne, otřes ne. Měl jsem takový menší skluz po skále. Ale kamarád mě jistil.
5: Ale stejně nikdy vás, horolezce, nepochopím. Proč vystupujete na ty vrcholy, když je to tak nebezpečné?
6: To je pravda. Proč? Proč, že? Co nás k tomu nutí? Rvát se s přírodou, s počasím, jít výš. Víte, tam na horách, tam se člověk cítí takový nějaký svobodnější. Vzdálený u těch každodenních podrazů tady dole. Tam nahoře, tam opravdu platí jiné zákony. Protože přátelství je tam opravdu přátelství a...
5: Řekněte to, Bohoušku.
6: Přijďte někdy mezi nás, Haničko.
5: A to bych směla.
6: Ani já budu šťastný.
5: Bohoušku.
7: Stop! Skoprujeme.
0: Když jsme u té režisérské práce, tak klapku si zahrála Dagmar Patrasová třeba i v jiné komedii. Trhák.
8: Můžeme?
7: Blíž.
8: Klapka blíž, tak. Kamera. Klap.
5: 146.
0: A jak se tedy z Dagmar Patrasové stala ta dobrá herečka? Rozhodla se, že se přihlásí na Pražskou konzervatoř.
2: Prostě nějak se to semlilo a šla jsem dělat přijímačky na konzervatoř tajně, protože táta nechtěl. Ten mi to zakázal. A bylo to velice pikantní, protože my jsme tam měli několik kol, že? A byla třída, kde se odehrávaly přijímačky, vedle byla třída, kde byla přípravna nás, adeptů, a vedle byla třída, kde můj tatínek dělal přijímačky na harfu. No, a takže já vždycky tajně vyběhla, když jsem měla jít na řadu, a dělala jsem ty přijímačky a ono to prasklo ještě ten den.
3: Je.
2: V komisi byl a učil tam také pan doktor Pixa a šel na cigárko před školu a potkal svého kolegu, dřív se jezdilo hodně na estrády, a tak potkal svého kolegu, který hrál v České filharmonii jako můj tatínek. No a tak si tak jako povídali a on co, no dělám tady přijímačky a dobrý, jako, jaký to bude ročník, no máme tady teď, tady byla jedna nějaká Patrasová a hrozně se nám líbila. A tak ji vemete, jo, tu vemem. No a ten pan Černý to šel za tepla okamžitě oznámit tatínkovi,
3: ano,
2: že může být hrozně šťastný, že se mu dcera dostala na konzervatoř.
3: No, jenže, to byl tatínek šťastný.
2: Jo, tatínek nebyl šťastný a tatínek udělal to, co by podle mě snad žádný tatínek neudělal. Odebral se za panem ředitelem Tausingrem a řekl mu, že si nepřeje, aby mě přijímali na konzervatoř. Že si to prostě nepřeje. No a pan ředitel mu říkal, no tak počkejte, já si myslím, že když má ještě, koukám na ty výsledky, má tady třikrát podtržený talent, když to tak... no ne, já si to nepřeju prostě v žádném případě. Pan ředitel řekl, máme ten první ročník zkušební, třeba ji vyhodíme, když nebude dobrá. A táta řekl, dobře, takže ji vemete? A řekl, ano, je přijatá. Tatínek říká, já dávám výpověď. Takhle úžasného tátu já jsem měla prostě. Dal výpověď, rok se na mě mračil a po roce já jsem ho vzala na premiéru filmu 650 neomluvených hodin a do kina Blaník a tam tatínek takzvaně vyměkl a začal trošičku jako ustupovat ze svých zásad, no a potom dokonce si vystřihoval o mě výstřižky.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tenhle ten kluk.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Začněme naše další vyprávění o Dagmar Patrasové ukázkou, která rozhodně také patří do její filmografie. Jde o film Smrt stopařek. Jde o českou kriminálku natočenou režisérem Jindřichem Polákem v roce 1979 na motivy skutečné události.
3: Co chceš dělat? Další se připlazí až ráno.
4: Ještě, že nám zachránil život. Dáme chůzi.
3: Chůzi? No, tak to je teda for.
4: Na konci města něco stopnem.
3: Teď jo. Teď je jedna.
2: Stopnou, ale řidiči nákladního vozu, který má agresivní sklony. A jednou vezme dvě mladé stopařky. Janu Naďovou a Dagmar Patrasovou. Obě zaveze do lesa, kde se je snaží znásilnit. Během pokusu ale jednu z nich nechtěně zabije. Je tedy nucen odstranit i tu druhou, jako nežádoucího svědka. Docela silný příběh.
3: Kdo teď tak může jet?
4: Někdo z fámu, někdo, kdo si přivstane, anebo někdo, kdo nemůže spát.
3: Ba ne, já spíš myslím, že narazíme na nějakýho tyráka.
4: Je to jedno, ale pěšky už neudělám ani krok.
3: Vždy taky nemůžeš. Prosím tě, to byl nápad nový kozačky na cestu.
4: Ale sednou ne.
3: No, nechceš jabko?
4: Prosím tě, kolik jich tam máš?
3: To víš, máma. Prý nám budu ještě dobrý.

0: Po úspěchu tohoto filmu se stejná dvojice hereček, tedy Jana Naďová a Dagmar Patrasová, sešly i v pohádkovém seriálu Arabella. Pro profesionální dráhu Dagmar Patrasové byla vždy příznačná schopnost sebeprezentace a cílevědomost. I když se Jana Naďová díky hlavní roli princezny Arabely vezla na vlně mimořádné popularity, její herecká kariéra šla v 80. letech do ztracena. A k herectví se vrátila až mnohem později. Naproti tomu Patrasová dokázala z vedlejší a hlavně záporné role princezny Ksenie vytěžit maximum a fakticky na této postavě založit životní kariéru. Připomeňme si některé okamžiky z tohoto seriálu.
1: No vidíte, vaše sestra se chová vzorně.
2: Co pak si prováděla Ksenie?
1: Pořád zdržuje, něco sbírá.
2: Aspoň jsem něco viděla. Ty tady sedíš jako pecka.
1: Nesedejte si, princezno, spěcháme. Pana Majera jsme v televizi nestihli, je prý doma.
2: Pojedeme taxíkem. Co je to? Ty naše chudinko zaostalá. A pojďte už, mám hlad jako vlk.
3: Jen se podívejte, není tu jediný mrakodrap, jediná továrna, jediné auto, prostě nic. Ta zaostalost mě rozčiluje.
4: Ale v říši pohádek přece...
3: Můj královský otec je pryč. Využij příležitosti a všechno změním. Že mluvím tiše. A přesto mě dobře slyšíte. To je proto, že mám... Jak se to jmenuje?
4: Mikrofon.
3: To je proto, že mám mikrofon. Všechny čáry a kouzla se prostě ruší.
5: Ale proč, veličenstvo?
3: Protože je to nemoderní. Proč má Popelka přebírat hrách, když máme vysavače? Nač sedmimílové boty, když máme rychlíky? Tady jezinky budou prodávat v samoobsluze, Jeníček a Mařenka nastoupí k poště a tamhle loupežníci nastoupí do autoservisu.
0: Jak na nárůst obrovské popularity reagovala Dagmar Patrasová?
6: No, já jsem byla hodně mladá ještě a s tímhletím jsem nepočítala. Ale stalo se, samozřejmě ne zase až tak v takové míře, jak ty říkáš, ale volali na mě převážně děti, pokřikovali, hele Ksenie, jak se máš, tak co, já ti poradím, zavři draka do elektrárny, ať je tady víc energie elektrický, nebo prosím tě, vykašli se na toho Willibalda. K tobě by se hodil nějaký takový ráznější, šikovnější. No, měli prostě spoustu nápadů, co bych ještě měla udělat. Čili návody, které by sami děti rádi zrealizovali ještě navíc.
0: Sama pro sebe pochopila Dagmar Patrasová, že je skutečnou kráskou, když natáčela v Nizozemsku, Německu a ve Francii a na večeři pozval samotný Alain Delon. Tehdy bylo naprosto nemožné, aby člověk na ulici potkal svůj zahraniční idol, natož, aby s ním pak mohl jít na večeři. Prý tehdy usrkával ústřice a koukal na ni tím svým magickým pohledem. Najednou seděla v restauraci uprostřed Paříže po boku muže, jemuž leželi u nohou zástupy žen z celého světa. Ona ale

0: A trochu starosti, Krištofe. Ale nevemu si nikoho, kdo nebude stejně uhozený, jako jsem já sama. Vemu si jen toho, kdo bude mít nejvznešenější éla. Ale v těch šatech zásnubám stejně nepůjdu. A ten hrníček, ten je přece jenom slep. Tak co je? No tak co je?
1: Šťáhlav Štěk ze Štěkova.

0: malinko zvýšená. No ale to při téhle situaci je docela normální. Prosím.
1: Princi, mohl byste nám o sobě něco říci?
2: Jsem Štáhla Vštěk ze Štěkova. Jediný syn svého otce Štěpána Štěka ze Štěkova. Mám 9 sester. Štěpánku Štěkovou ze Štěkova, Štěstěnu Štěkovou ze Štěkova, Školastíku Štěkovou ze Štěkova,
1: tak Rapuánu Miráčkovou,
2: Štefány Štěkovou ze Štěkova.
3: Ale jste ale jediným dědicem království?
2: Jediným dědicem království.
4: Řekněte to ještě jednou.
2: Jediným dědicem království.
4: Děkuji vám, princi. Můžete jít. Nejste dost hoden, abyste se ucházel o mou ruku.
1: Krištofe, vyprovoď prince poprem.
3: Není to škoda, je to přece jen jediný dědic.
2: Ale já byl jsem již na 38 námluvách, ale takhle se mnou teda nejednali nikde. Zkrátka nevídané.
5: Ano, tudy, prince.
2: Vy tomu rozumíte?
5: Já ano, ale vy si z toho nic nedělejte a klidně jděte na další námluvu, prosím. Možná pochodíte lépe.
4: Taková nehoráznost. Vetře se k nám do hodiny a vůbec není urozený.
3: Krištofe, kdo pak je tam další?
5: Ano. Nikdo tam není.
3: To byla krátká rada.
1: Dalším a posledním uchazečem o ruku princezny Karolinky jsem já sám.
4: Maminko!
0: Cože vy?
1: Tak o mé urozenosti nemůže být pochyb. Protože mé R je stejně zvučné jako R ostatních urozených lidí. Karolínko drahá, víte dobře, že k vám chovám lásku, úctu a přeji vám z celého srdce štěstí. A toto všechno vám mohu poskytnout a nabídnout jedině já sám. Karolínko, princezno drahá, chcete být mou chodí, či co?
4: No toto, já, vaši.
5: Pardon, jsem tady prosím správně na námluvách princezny Karolíny II.
4: Ano, ano, princi, to jsem já. Odkud přicházíte, že vaše R je tak libozvučné? Musíte být velmi vznešený. Tak krásné R jsem ještě nikdy neslyšel.

0: na krásu princezny a moudrost královny.
1: Oh. Děti, mějte se rádi.
2: Ale
3: Ale já jsem se vyslovil před tímto pánem.
4: Ano, vyslovil, ale já vás nechci.
3: Jsem ztracen.
1: Ale...
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Když už jsme u té muziky, jak se vlastně Dagmar Patrasová dostala k písním, ke zpívání, k pěvecké kariéře? Odpovídala kdysi Janu Rosákovi v pořadu Tandem.
7: Kdo tě nastartoval třeba do divadla Semafor ke zpívání?
8: Jiří Mencel. A ten řekl Suchýmu, že točí s šikovnou Komindou, protože já jsem se projevovala jinak, než se mě zaškatulkovali lidi. A doporučil mě ke konkurzu na recital Sladký život blázna Vinska. No a ten konkurs proběhl. Já jsem spíš tvrdila, že jsem herečka, ne zpěvačka, i když jsem měla hlavní obor zpěv, herectví a tanec, ale to jsem tak jako okrajové, to zpívání. A taky hlavně jinou technikou se učí na škole a jinak se zpívá v Semaforu. No, takže ty oči sloup Ferdy a Vlíka byly na místě, ale protože jsem tak pak přidala Křičkovi kluky, taková herecká halikačka to byla, tak mě angažovali, no a zůstala jsem tam strašně moc dlouho.
6: S pěveckou kariérou pak pokračovala v polovině 80. let. V roce 1986 totiž přišel její muž, Felix Slováček, s nápadem, aby Dáda zaplnila díru na trhu a natočila desku písniček pro děti. Tím se za sex symbolem 80. let zavřela voda a Dagmar nastartovala druhou kariéru. Byl to obrovský úspěch. Najednou měla tolik práce, že na nic jiného nezbýval čas.
9: Také jsem začala účinkovat v dětských pořadech, v dětských vánočních i silvestrovských pořadech, kde jsem se potkávala s kolegy, třeba s Antonínem Jedličkou.
10: Populární strýček Jedlička.
9: Ve kterého jsem strašně musela krotit, aby nemluvil před dětma sprostě. No a tam takový ten zlom nastal, když jsem naspívala písničku, kterou pro mě napsal pan dirigent Popelka a Ondřej Suchý, a ta se jmenovala Chytila jsem na pasece žížalu. Já totiž, když mám představení, tak chodí rodiče, kteří skutečně na mě vyrostli, a někdy jsou to i babičky a dědečkové, kteří přivedou vnoučky nebo svoje děti a předávají vlastně tu svoji Dádu dalším generacím.
6: A taky její role pro dospělé už zůstaly třeba jen v archívu. Uchované jako komedie nazvaná V podstatě jsme normální, natočená v roce 1981 režisérem Otakarem Fukou, kde jednu z rolí hrály i Roztrhnuté punčochy. V autě u Petra Kostky. Musel pak koupit náhradní.
11: 27 DL máme jenom v černém. Můžou být?
12: To nevadí, beru.
11: Prosím.
12: Dejte mi to radši dvakrát. Kolik?
11: To je 34 korun.
12: Pro jistotu.
11: Prosím.
12: Se to rád otrhá.
11: Naschledanou.
13: Ty máš rád černý prádlo?
12: Ty ne.
13: Kam mě to vlastně vezeš?
12: Uvidíš.
6: Přemýšleli jste někdy, proč se Dagmar Patrasové říká Dáda? Prý našla kdysi maminčin sešit, ve kterém našla maminčiny vzkazy tatínkovi. Třeba narodila se nám krásná holčička. Je to taková dáda, dádinka. Stálo v dopisu z porodnice. Maminka totiž měla panenku Dádinku, kterou dostala od svojí maminky a ta zase od své tety, která žila se svou sestrou ve Vídni, na panství knížete Schwarzenberga. Jejich tatínek tam dělal ředitele správy panství. Vyrůstali tam s dcerou pana hraběte a od ní každá dostala panenku. Maminka tuhle tu hračku podědila. Kudrnatou černovlásku s porcelánovým obličejem pojmenovanou Dádinka. To jméno ale matrika rodičům pro mladou Dagmar nepovolila. Takže Dagmar Patrasová je křtěná Dagmar, ale odjakživa ji říkali Dáda, Dádinka. No a v divadle Semafor ji pak psali i na plakáty a pan Suchý ji říkal Dádule. Mimochodem na něj moc ráda vzpomínala.
9: Jiří Suchý, který vychovává dodnes mnoho generací, tak já, když jsem hrála v divadle Semafor, tak jsme měli představení, které se jmenovalo Sladký život blázna Vinska, kde vlastně hrál i Jirka Datel Novotný, který
7: nás nedávno opustil,
9: zemřel, nás opustil, který premiéru doslova, jak bych to řekla, pro...
7: A jako kdyby měl průjem, jako, chceš říct.
9: Kdyby měl
14: průjem. Prostě se dostavila se, dostavil se opak zácpy, kterou jsme zmiňovali.
9: Ano, ano. A stala se i taková hezká historka, kde já jsem hrála tehdy dívku Rebeku a měla jsem zamávat rukama a říct na jeho narážku, to nejsou ruce, to jsou prostě křídla, a zamávat a skočit mu do náruče. Tak já jsem to řekla, zamávala jsem, skočila mu do náruče a spadli jsme v oba jak pytel cementu na zem. A teď hrozný záchvat, znáš to, takový ten, kdy už tě to bolí a nemůžeš s tím přestat. A teď jsme se jako zvedali a ten Jirka se znova otočil a teď no prostě 10 minut, fakt přátelé, 10 minut trvalo, než jsme se dovysmáli. Strhli jsme i publikum, všichni brečeli smích. A byla to jedno z nejkrásnějších představení. A já, protože Jiří Suchý dodnes píše každý rok 5 her, udělá 5 premiér, zrežíruje to, udělá kostýmy a všechno.
14: Napíše úžasnou muziku.
9: Napíše fantastickou muziku.
7: A ještě dělal choreografii.
9: Dělá
7: taky,
9: choreografii, ano. A ještě ovládne celý ten skvělý soubor. Já bych snad mu na závěr tady za nás, za všechny zatleskala.
14: No rozhodně.
6: Na závěr bychom si v našem pořadu o Dagmar Patrasové měli připomenout její slavnou seriálovou roli. Tu, která ji naprosto proměnila, co se týká vizáže. V roce 1983 totiž Jindřich Polák natáčel kultovní seriál Návštěvníci. A hned v úvodních scénách se Dáda objevila s holou hlavou. Tehdy se ale o své vlasy bát nemusela. Všechno bylo domluvené, věděla, že ji neoholí. Před natáčením ovšem trávila v maskérně 3 hodiny. Vlasy ji nejdříve obtočili kolem hlavy, rozpustili mýdlo a tou hmotou ji vlasy zafixovali, pak nasadili pleš, přechody zalepili a všechno doťukali make-upem, který tu masku sjednotil s kůží. Dagmar Patrasovou si co by Káťu z Návštěvníků oblíbili nejenom českoslovenští diváci, ale i ti zahraniční. Ostatně velkým tématem nejenom mladých mužů začátkem 80. let bylo i to, že Dagmar Patrasová se v seriálu objevila na jeden okamžik zcela nahá. Hudbu k tomuto seriálu napsal Karel Svoboda a doplní naše ukázky, které pro vás máme.
15: Na peníze pozor, za všecko se platí. U pokladny čekat, až vám za větší hodnoty vrátí menší hodnoty. Je to strašně složité, ale nějak to snad zvládnem.
16: A co?
15: Ale tohle to je 100. Tohle 500. Je menší, ale platí víc, no.
16: To nepochopím.
17: Všechno prohledat, díl po knize, prohlédnout každý list papíru.
15: 3 mušketýři a jsou tu 4.
16: Ukažte. To jsem nečet.
17: Nečíst, hledat, protřepat, zahodit. Hlavně sešit.
6: Takové bylo vzpomínání na Dagmar Patrasovou. Hlavně z té její profesní a veselé roviny. Ať se jí daří, ať nás baví a vás i pořad, který jste právě doposlouchali. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Neděle 3. května 2026, hodina před půlnocí a start noční linky. Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vám příjemnou dobrou noc, poměrně teplou noc, přeje Honza Macoun. No doufám, že to není poprvé a naposled.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: I když člověk nikdy neví. Poprvé a doufám, že naposled, taky dnešní téma.

0: Ještě jednou vítejte při poslechu vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a vlastně společného regionálního vysílání stanice Střední Čechy. To je moje mateřská stanice, ve které provázím posluchače středních Čech a Prahy vždy do dobrého rána mezi 5. a 9. Ale dnes vlastně to budu mít s takovou předpremiérou, povíkendovou, odpočívající, tak doufám, že jste naladěni stejně tak dobře jako já. Hlavně odpočatí a komu to dnešní počasí, sluneční paprsky a teploty nad 25 dělali skvěle, no tak fajn, doufám, že jste se nespálili. Téma poprvé a rozhodně naposled téma dnešního vysílání, tak budu rád, když se připojíte. 731 800 900, psát můžete do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání anebo taky na linka@rozhlas.cz. A tak se ptám, co jste zkusili jednou a už nikdy víc? Přepálili jste to s alkoholem, sedli jste si na atrakci, ze které jste slezli se slibem už nikdy? Ochutnali jste jídlo, které vás vyděsilo víc, než potěšilo? Nebo věřili jste někomu, kdo vás zklamal? Těch možností je dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo otevře dnešní vysílání, budu moc rád. Samozřejmě, jako vždy platí, Praha nekouše. Netvrdím, že by Brno ano, nebo Zlín, ale každopádně, kdyby náhodou osmělili byste se, volali úplně poprvé, tak rozhodně vás v tom nenechám utopit. Budu se doptávat, protože téma je to poměrně široké. Poprvé a rozhodně naposled. Kdy jste si to řekli? Při jaké příležitosti a vůbec dalo se to taky dodržet? Už tu mám první příspěvky do dnešního vysílání, tak třeba od Mirka, který napsal: na firemním večírku jsem si chtěl dokázat, že ještě držím krok s mladšími. Skončilo to ztrátou paměti, probuzením u cizího kolegy a historkami, které jsem ani nechtěl slyšet. Nejhorší byl pocit studu a bezmoci, že jsem neměl věci pod kontrolou. Od té doby piju minimálně, stačilo jednou. No a Iveta, a tam to má pozitivní, tak ať to máme vyvážené. Nechala jsem se přemrovit do amatérské taneční soutěže. Na pódiu jsem zapomněla kroky, zamotala se a málem srazila po rotu. V tu chvíli trapas, ale dnes smějeme se tomu a s kamarádkou pokaždé, když si na to vzpomeneme. Jednou stačilo, ale stálo to za to. No tak co, Stardance přece budou dávat, tak doufám, že se vám tahle vzpomínka zase vynoří.

0: Psychologové upozorňují, že negativní první zkušenost má na naše další chování výrazný vliv. Mozek si ji ukládá jako varování a příště reaguje opatrněji. Výzkumy z oblasti behaviorní psychologie ukazují, že lidé se často učí nejvíc právě z nepříjemných situací, ty formují naše rozhodování, nastavují hranice a pomáhají vyhodnocovat riziko. Jinými slovy, to, co jsme si řekli naposled, nás ve skutečnosti posouvá dál. Nedělní noční linka Českého rozhlasu poprvé a rozhodně naposled. Volejte právě teď, je to nejvhodnější, 731 800 900, kdo nám to noční povídání otevře. Ať už budete z Prahy, středních Čech, Brna nebo Ostravy, budu moc rád. Tak halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady posluchačka Petra.
0: Já vás zdravím, milá Petro, prosím pěkně, stlumit rádio, ať se neslyšíme 384krát a jakmile budete mít rádio vypnuté, tak můžete spustit. Poprvé a rozhodně naposled, tak co jste provedla?
1: Co jsem si řekla, když jsem byla na učňáku,
0: ano.
1: A v prváku hned a poslali mě na halu, kde byly volně slepice i kohouti. A mistrová nám ještě říkala, nesmíte utíkat, je tady suchá podestýlka. Když vás kohout napadne, nebát se ho, odrazit ho, nenakopávat ho, ale on vás nechá být, neutíkat. No, jenom, že mě napadlo nic lepšího, než začít utíkat, že jo? Prach se zadýmil, kohouti se na mě všichni vrhli. Já jsem vrazila do zdi, dveře jsem nenašla. Vylezla jsem ven úplně hotová, řekla jsem poprvé a naposledy, já už tam nejdu, ne?
0: Počkejte, a to bylo v rámci nějaké praxe, nebo jak to bylo?
1: Ano, v rámci praxe.
0: A to už se vám podařilo jako potom do budoucna se vyhýbat tady tomu místu?
1: My jsme tam byli náhodou na praxi, pak už jsme jako nejezdili, jsme jeli, tak jsem tam opravdu jenom jako byla jsem potom v klecových chovách, už jsem se tam nedostala ve škole, jo? To bylo v prváku za celé tři roky, jsem se mezi kohouty nedostala, fakt že ne.
0: Tak nějak jsem to
1: zazdila.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem na to a po 12 letech, po 13 vlastně, jsem měla nastoupit do práce na drůbežárnu, ale vzhledem k tomu, že já od malinka jako k té drůbeži, já jsem tam měl kohouty, já jsem se jako takhle nebála, já jsem na dvůr chodila mezi kohouty všechno, tak nám mě vedoucí řekl, kde mám pozbírat ty vajíčka, všechno a asi 3 dny jsem tam byla úplně v pohodě. Pozbírala jsem ty vajíčka a všechno a 4. den tam se mnou byla jedna paní tam a teď prostě mě napadl kohout a já nevím, prostě já jsem se rozdělala a říká, stoj, zařvala mě, tak já jsem se zastavila a pomalinky jsem vylezla ven, ona za mnou došla, jsem se úplně třepla, říkám, já už tam nejdu, už mě tam nikdo dostanete. A teď ta paní říká, no, to jsme tady tak před 10 rokama měli jednu učnicu a v ten moment si mě to úplně vybavilo a já říkám, no, tak to už je, teď jsem začala počítat. Říkám, to už je 14 let a to jsem byla já. A ona, vidíš to? Nikdy neříkej nikdy.
0: To je fakt. No a prosím vás, vy bydlíte na vesnici nebo bydlíte ve městě?
1: Teď už bydlím ve městě, teď už bydlím kousek od Brna, ale tenkrát jsem bydlela na vesnici, jo.
0: No, ale to znamená, ale že se čas od času tam ten kohout asi jako zjeví,
1: jo?
0: Někde, ne?
1: Ale jako když se zjeví jeden kohout, mě to nevadí, ale tam jich bylo strašně moc a najednou ten jeden kohout a teď se všichni postavili, teď se rozvíjne tam kolem vás třeba 30 kohoutů. Takže prostě ten šok a tam prostě jo, ale to fakt, já jsem to úplně vytěsnila, ale ta paní mě dostala, jak říká, to jsme tady měli takovou děvčicu, tak před 10 rokama učnicu a ta to řekla taky. A teď já ho jsem počítala, koukám na něj, říkám, tak to je 14 let a byla jsem to já.
0: Tak tolik Petra, skoro od Brna poprvé a skoro naposled, nebo rozhodně naposled, no to nebylo, ale na podruhé se to znovu projevilo a myšlenky také byly, vzpomínky, jo. Zadařilo se. Tak vám přejeme
1: ale
0: krásnou dobrou noc.
1: Ale jsem teda naposledy, co jsem utíkala, od té doby už jsem neutíkala, jo.
0: Já bych si v tu danou chvíli představoval kohout na víně, hodně kohoutu na víně. Honzíku, to uvaříš, bude se to vařit dlouho, ale bude to výborné. Tak Petra, dobrou noc.
1: Já jsem jim vždycky nadávala, představovala jsem si, kdo to je, komu chci vynadat, nadávala jsem si, oni už na mě nešli.
0: Děkuju, ať se daří, pěkné sny.
1: Jo, mám taky, našlenou.
0: Tak přichází čas taky na Pavla, který napsal, a to je teda dost negativní zkušenost, ale poslyšte, až si to poslechnete, ten jeho velmi stručný příběh napsaný, tak budete se mnou souhlasit, že to snad se zadaří i každému. Kamarád, se kterým jsem se znal 30 let, mě požádal o pomoc. Tvrdil, že se dostal do problému a potřebuje rychle půjčit peníze. Neváhal jsem, věřil jsem mu, šlo o 100 tisíc. A slíbil mi je vrátit do půl roku, jenže půl roku se změnilo v rok a pak další rok. Výmluvy, sliby a nakonec úplné ticho. Dnes spolu nemluvíme a já jsem přišel nejen o peníze, ale hlavně o člověka, kterému jsem věřil. Naučil mě to být opatrnější a nepouštět emoce do finančních rozhodnutí. Souhlas. Skupina Olympic, naši večerní hosté, Noční linky.

0: A nenechám, telefon zvoní, zvedám. Na druhé straně Ludmila, zdravím, pěkný večer.
1: Pěkný večer vám přeji a všem posluchačům.
0: Bylo.
1: Děkuji, já vám řeknu.
0: Děkuju.
1: Co se mě stalo, že už nikdy v životě více. Měla jsem jet do lázní.
0: Ano.
1: A tak jsem šla k holičovi. Nebyla jsem zbalená, měla jsem všechno rozložený. Měla jsem dvě děti, jo. A manžel, že se o ně postará. No a já jsem teda šla od toho holiče a bydlela jsem ve čtyřpatrovým domě a měla jsem tam kamarádku, ta byla dole a já nahoře. A já nevím, co jsme si udělali, že jsme spolu nebyli. A ona zrovna ten den měla narozeniny. A já jsem šla od toho holiče, bylo myslím 6 hodin večer a říkám, no já budu lepší než ona. Koupila jsem mi kytku a zazvonila jsem tam. A ona, je, pojď dál. No tak byli s manželem oba dva doma. A že já tě jdu popřát, abys věděla, že jsou lepší než ty. A tak jsem jí popřála. Ona, no to si musíme spolu dát kořálku. Já říkám, a víš, já to nepiju. Ale trošku ti škrabe v krku, říkáš, tak si dej. Tak jedna tam pila slivovice.
0: Ano.
1: A pak čtvrtá a už jsem šla domů. A než jsem vyšla ty schody, tak to na mě tak padlo, že prvně jsem otevřela dveře, ze všecko jsem zahodila kabelu, co jsem měla, prvně záchod. Byla jsem tam hodinu.
0: Objímala jste, jo? Objímala jste.
1: Objímala jsem. No já, ale co, když jsem měla ráno jet, ne? Takže já jsem nebyla zbalená vůbec. Takže jsem do 11 hodin jsem strávila na tom záchodě. Potom jsem si zbalila ten kufr. A ráno o 6, v 7 hodin jel vlak, autobus, to Karlovy Vary, Brno Karlovy Vary. Tak jsem si to, vezl mě kamarád a on mě říká, co je ti? Já říkám, nemluv na mě vůbec, na mě nemluv, mě je špatně. A to ti přejde. Tak jsme sedli do autobusu, teda já, a já jsem. První zastávka byla, před Prahou byl nějaký motorest a já si nemůžu vzpomínat, jak on se jmenoval.
0: Je, vzpomenu si, teď určitě je velká
1: výf... Bylo a tam bylo motorest...
0: U rybiček taky by.
1: Ne, to nebylo. To nebylo. Ale to
0: naháč.
1: Bylo jako směr...
0: Naháč.
1: A tak dělá kuchaře můj švagr. Teďka, já jsem se tam doplazila z toho autobusu a vedle mě si jsem ten řidič a říkám si, co musí vedle mě se dá. A ten, já říkám, mě tady prosila s pan Fiala, tak ho zavolali a ona, čau, švagrová, tak jedeš na to? A já říkám, jo, ani se mě nechceli vzjet, jak mě je špatně. A prá, co? Já tam, ale včera jsem to dala. A on říká, no tak to si musíš spravit teďka, to musíš teď jednu kořáku.
0: Ale takhle se pije, jo. Ty
1: a nalil mě Malibu, že to se ještě nepila. To bylo moderní v té době. To bylo 90.
0: Ano.
1: A, takže já jsem vypila jedno Malibu a řidič, páneboj, já ti na ňu dám pozor.
0: No prosím vás, jako když přijede Pražák na Moravu, tak chápu, že to nezvládne s tím pitím, protože Moraváci pohostiní a tak dále. Ale to není umění, že? Umění je opít Moraváka v Praze nebo před Prahou, nebo dopít jako vás, teda, ale řeknu vám, to máte teda velkou výdrž, ty lázně dopadly dobře.
1: No tak můžu vám říct, že prvně jsem se ubytovala a říkali mě, a zítra půjdete na krev. Já jsem vlezla do postele a spala jsem celou
0: odpoledne. Jak já vám rozumím, jak já vám rozumím.
1: Jelo tak 12 hodin, takže já jsem vlezla do té postele a spala jsem a spala až do rána.
0: Ano.
1: A od té doby opravdu, když jenom ucítím tu slivovicu, tak bych to nepila. A potom jsem Potom, myslím, ale za půl roku jsem byla na návštěvě u kamarádky a manžel její přišel a Balin, už dáme si spolu bílou holku. A já jsem nevěděla, co to je. A on přijel se slavicu. Já říkám, Ježišmarja.
0: No Ježišmarja. Teď jde o to, jestli to vydrží.
1: Kolem ani omylem, ne?
0: No, teda, řeknu vám tohle, já jsem měl velmi podobné s Becherovkou a ještě podobněji s Raký, která teda mi neudělala dobře, možná stejně jako vám. No moc děkuju, Ludmilo, zdravím, do Brna, ať se daří.
1: Vám taky.
0: A dobrou noc, ano, krásnou noc, píšu si Ludmila Brno, Slivovice, opila hodinu na toaletě, jdem před lázněmi, pak další Malibu před Prahou. No, hezky se nám to tu rozjíždí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Popojedeme i písničkou. Jakub Smolík, Jen blázen žádlí. Poprvé a rozhodně naposled téma nočního vysílání Českého rozhlasu ze studia z Prahy. Zdraví pro dnešní noc Honza Macoun. Ať se vám daří. No pojďte.

0: 23:29, tady ve studiu už mám kávu připravenou. No, nebude stačit do 1 hodiny ráno, máme tady noční vysílání, taky noční linku. Dnes na téma, kterého se, myslím, dotkne úplně každý. Určitě jste někdy řekli nebo slyšeli poprvé a rozhodně naposled. Tak mě se vybavuje mnoho ukázek z filmů. Pepiku, tohle bylo naposledy, co ti říkám, si myslí, že se tady s ním muckám ve svém věku. To byla vesničko má středisková, ale nechávám to na vás, je to o vás, vaše příběhy, vaše prožitky, které jsou od srdce a na které vzpomínáte, ať už s libostí nebo nelibostí, tak jsem s nimi. 731 800 900. Poprvé bývá lákavé, je v tom zvědavost, touha něco zažít, někdy i tlak okolí, jenže ne každá zkušenost dopadne dobře. Někdy stačí jeden pokus a člověk má jasno. Rozhodně naposled je okamžik, kdy si nastavíme hranice. Řekneme si, co už nechceme, co nám nesedí, co nás stálo víc, než jsme čekali, a právě tyhle momenty nás často naučí víc než všechny úspěchy, protože chyba, nepříjemný zážitek nebo zklamání se do paměti zapíše mnohem silněji než to, co vyšlo. Kdo nám zavolá jako další? Haló, haló, Honza u telefonu, kdo pak tam?
1: No, vítám vás, Vláďa z Kopnice.
0: Zdravím vás, Vláďo, tak ven s tím, co bylo poprvé a rozhodně naposled ve vašem životě?
1: No, tak poprvé jsem se zjistil na vojně. To jsem byl na vojně v 68.
0: Ano.
1: To kluk dojel z Pěšťan ze zabíjačku, takže z kolegu. No tak litra půl jsme vytáhli silovice.
0: Ano.
1: Ráno jak stoločil staršina na světnicu, tak jak rychle otevřel, tak rychle vypadl.
0: Tak to bylo...
1: Kde jsme byli, pluli samou zelenou vodu, nic víc, ani na jídlo, na nic.
0: Takže píšu si slivovice.
1: Jestli jsem byl ve Štramberku někde, někdy v Baště.
0: Ano.
1: A na městě.
0: Povídejte.
1: Tak tam se dobře háže šabla. Gospody.
0: Takhle, betonové květináče u Pražského výstaviště by mohli s mojí Becherovkou také vyprávět, ale to už myslím stačí v tom případě. Tak děkuju. Děkuju, Vladimír, zdravím směr Kopřivnice, ať se daří. A vy další, kdo jste napřímo, zavolejte 731 800 900, budu moc rád, když se to i vám podaří, kdo se pokusíte. Tak halo, halo, kdo pak vy, a prosím vás, bez šavlí, kdo pak je tam?
2: Kdy je pan Robert Solomouc?
0: Já vás zdravím, Pavel nebo Robert?
2: Robert.
0: Roberte, povězte mi, poprvé a rozhodně naposled.
2: Poprvé a naposled jsem udělal takovou kravinu, když mě bylo 10. Byla zamrzlá říčko, já jsem šel přes led, viděl jsem tam stopy a probožil jsem se a skoupal jsem se v ledu. No bylo to totálně v háji, jako. A přišel jsem domů, no spíš jsem se dovlikl, protože venku mrzlo, takže jsem byl samé rampou.
0: No.
2: Rodiče, vždycky jsem dostal vylágu, když jsem něco provedl, a tentokrát ne, oni mě odnesli do vany, protože já už jsem nebyl schopen si zestupat ani kalhoty. No byla to malá hrůza. Pak jsem měl zimnicu a 2 týdny jsem ležel normálně v posteli. Já jsem měl 33 na teploměru, 4 peřiny a furt mě byla zima. Oni říkali, za trest budeš 2 týdny ležet v posteli. Akorát když jsem potřeboval jít na toaletu, takže nechodit přes zamrzlou vodu, když je v zimě. To už nebudu ani zkoušet, jako to byla malá hrůza prostě. A jinak vás zdravím a
0: děkuju.
2: Všetky pozdravujte.
0: Ano, zdravíme tež. Děkujeme moc, Roberte, dobrou noc, ať se daří.
2: Všetky pozdravujte, naschle.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý,

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak já marně přemýšlím v hlavě, kdy já jsem tohleto řekl. Já jsem pro každou špatnost, ale je pravda, že bych asi věděl, o čem bych to mohl říct. A to jsem to ještě neudělal. Takhle bungee jumping, ne, to ani nechci zkoušet, ale třeba mám tady příspěvky a to pozor, třeba od France, který píše, to je velmi podobné, nebo podobné ve stejném duchu, kde to je, tady. Jako dárek jsem obdržel od mé paní vyhlídkový let balonem nad hrad Bezděs. Při letu se mě pilot otázal, zda v letech tohoto vzdušného plavidla budu ještě někdy pokračovat. Má odpověď byla okamžitá, nesouhlasná na další dotaz ze strany toho vzduchoplavce. Proč? Klidným hlasem jsem prohlásil, balon nemá knipl. Vždyť se vzlétnout nedá a cíl se velmi těžce určuje pilotem samotným. Ten, kdo je zde skutečným šéfem, je vítr a to já nerad. Když nemohu si svůj cíl a místo přistání zvolit sám, holt jsem soulista, jak v životnosti, tak i v osobním životě. Moc zdravím. A nebo Pavel, krásnou noc přeji všem posluchačům i vám, pane Honzo, jak bývají na kolotočích takové ty klece, kde si stoupnete, opřete se zády o plochu, kde jsou kolem madla, kterých se držíte a ono se to roztočí a ještě to celý roztočený se točí kolem dokola, takový nějaký klece nebo vůbec nevím, jak se to jmenuje, tak do toho jsem vlezl jenom jednou a doufám, že naposledy, protože to byla opravdu hrůza. Děkuji moc, přeji všem, Pavel. Ano, tady si teď uvědomuji, že něco podobného, centrifuga na kolotočích, jo, Honzík jednou vyzkoušel a taky mu to neudělalo žaludečně dobře. Teda nevím, jestli za to mohla ta cukrová vata, klobása, popcorn a zase cukrová vata. Řeknu vám, jako buďme rádi, že tam byla odstředivá síla teda, jo, protože jinak by to letělo různými směry.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zavolejte klidně teď hned 731 800 900 dnes v noční lince z Prahy s Honzou Macounem na téma poprvé a rozhodně naposled. I když se to třeba nedodrží, to už tady mám takové poznámky, tak zkusím vás. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Tak Magdaleno, zdravím i vás, hezkou neděli, teplý to večer jarní, povězte poprvé a rozhodně naposled. Co jste vyzkoušela? A nebo někdo vyzkoušel, aby mi to tak jako zkusíte reprodukovat.
2: Ono už to bylo dávno, opět alkohol. Když jsem měla po prvním semestru na pedagogické fakultě, tak my jsme byli parta šesti tělocvikářek. Měli jsme aprobaci čeština tělocvik. Mm-hmm. A chtěli jsme oslavit konec prvního semestru. A protože jsme nebyli finančně na tom dobře, tak se koupilo, nějaký to byl jablečňák.
0: Ježišmarja. No.
2: A to nás, to jsme na to byli čtyři, na to lahe, to byla litrová lahe. A já jsem, oslavovali jsme to na kolejích a já jsem tam zůstala spát. A když jsme zalehli, se mnou se to začalo točit a řekla jsem, a už nikdy.
0: Počkejte, jako už já nikdy jablečňáku nebo obecně alkoholu?
2: Obecně alkohol, pak se mi to stalo ještě jednou na nějakým křípitku na rautu a to opět se mnou točila postel, ne centrifuga, ale postel.
0: No.
2: A pokud jsem se dostala na nějaký takovouhle akci, co se týče recepcí nebo rautu, tak přípitek, ale jako jenom usrknout. A další, poprvé a naposled, byl porod, kde jsem rodila 17 hodin. Sice se mě narodila krásná dcera, ono už je to taky hodně dlouho.
0: Ano.
2: Ale v té době jsem řekla, a je to naposled.
0: Jo, tak. Teda, jako tak přece.
2: Máte jedna, jenom, ale
0: A to vy neříkejte, vlastně je pravda, že teď si vybavuju, že máma mi vyprávěla o tom, že když byla sestra starší, já jí říkám, mám mentálně znevýhodněná sestra, i když ji miluju, tak je pravda, že máma říkala, že tenkrát s ní byla na takzvané hekačce, což si odvodím, co to asi bylo, a že ten porod trval skoro 20 hodin, ale že se mnou to bylo lup, lup a byl jsem venku.
2: No, vidíte to. Jaký jsem byl šikovnej.
0: Já jsem byl šikovnej, to spíš byla máma. A tím jsem chtěl říct, že možná, že ten váš druhý porod by mohl být podstatně rychlejší.
2: To bylo štěstí, že mě kolegyně ze sportu, které už měly děti, tak mě říkali, hele, my sportovkyně, my máme dobrý porody, nebo. Jo. A kdyby mě řekli, že máme blbý porody, tak jsem se ani neotěhotněla.
0: Magdaleno, děkuju moc. Zdravím do Hradce, pěkné sny a příště naslyšenou.
2: Já taky a přeju krásné dobré ráno.
0: Děkuju.
2: S panem moderátorem Macíkem.
0: Jo, těším se. Ať se daří. Ne?

0: Poprvé a rozhodně naposled, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Teď nasedáme na cyklon, to je horská dráha. Kdo si ji pamatujete z Juldy Fuldy, tak cestovala i po republice poměrně nedávno. Tak už jsme nahoře, jo? Záměrně to pouštím do vysílání, protože tak nějak se to podobá tomu, co zažila Marta z Prahy 6. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane Honzo. V roce 69 pořádal náš podnik zájezd do Vídně. A šla jsem s kolegama do Prátoru a oni mě vzali na horskou dráhu. Myslela jsem, že je to moje poslední chvilka v životě. Kolegové na ní šli znovu, ale já jsem si řekla nikdy více. Totéž si říkám, když musím použít služeb České pošty. I vy jedna. Ten poslední, kdo za to může, je ta paní za tou přepážkou. Děkuji vám, pane Macoune, za krásné pořady, které jsou jako pohlazení po duši. Marta Praha 6, Marto, i já děkuju za napsání, vážím si toho a jsem rád, že posloucháte i vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, mé mateřské stanice. A Michal ten napsal Mača. Tenhle japonský zázrak usrkávají kosmopolitní dámičky, uvědomělé studentky, psychologie a jiné oběti moderních trendů. Musí to být super mega cool drink, tahle mača, říkám si posměšně. Můj první log A. Hned mě napadá, že to snad vytáhli z těch nejhlubších vrstev prehistorických žabích výkalů na dně japonských močálů. Znovu bych se něčeho takového nenapil, snad pokud by mi za to slíbili noc s půvabnou Japonkou. Ideálně takovou, která umí připravovat maču. Takže mača ne, myslím to jako obměnu japonského přátelského rozloučení. Mača ne, což znamená tak naviděnou. Michale, to si musím skopírovat, protože znám takových lidí, kteří se tak pobláznili do mači, že určitě je to taky pobaví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase někdo z vás na telefonu. Kdo to bude? 731 800 900. Nejvhodnější okamžik zavolat právě teď do studia Českého rozhlasu. No a říct si poprvé a rozhodně naposled, kdy to bylo, při jaké příležitosti a že si to pamatujete až do dnešního dne. No, co jste si vyzkoušeli a už jste si řekli, že tohle už zkrátka, ne, už nikdy více. Jenom to vidím a už ten žaludek jde nahoru, ale to ještě neznamená, že se to týká alkoholu. I když alkohol jako metla lidstva, zatím myslím, že to vede. Když se podívám do svých poznámek, tak Petra bála se kohoutů z dob studií, Ludmila Slivovice opila hodinu na toaletě den před lázněmi, Vladimír Slivovice, moc Slivovice, Robert chodit přes zamrzlý rybník, propadl se a Magdalena Jablečňák, moc opila plus porod 17 hodin. Já si to všechno znamená. Nám. To, abyste neřekli, že nedávám pozor. To teda sakra dávám. Tak kdo další bude? Kdo zavolá, kdo bude poslední před půlnocí?

0: Mrázek a modrá zem v rámci vysílání Českého rozhlasu a noční linky. Volá Natálie jako další. Zdravím vás. Halo, halo. Jste na druhé straně, slyšíme se.
1: Ano, ano, dobrý den.
0: Zdravím, pěkný večer, pěknou noc. Jak se vám daří? Váš hlas neznám. Voláte poprvé?
1: Ano, ano, volám poprvé.
0: Natálie, tak povězte, já vím jenom, že jste z Ústí, už to nebudu lokalizovat víc, ale to dnešní noční téma poprvé a rozhodně naposled, tak co k němu?
1: No, tak já jsem si ve svých 8 letech obrousila zuby, protože jsem chtěla vypadat jak upír.
0: Jako opravdu, a jak se vám to jako podařilo, jako pilník jste vzala, nebo?
1: No, ano, pilníkem. Přesně tak.
0: A to byla jako mladistvá nerozvážnost, nebo v čem jste to letěla, v jakých filmech?
1: Myslím, že to byly zrovna Monster High, takový...
0: Jo, vím, rozumím.
1: Taková kreslená tata. Já jsem si prostě asi v kolik? Ve 3 ráno jsem si prostě řekla, že si obrousím zuby a...
0: Monster High. Já jako
1: dělala,
0: milující strejda, milující strejda dvou holek, tak vlastně vím, co je Monster High. Taky znám období Hello Kitty, což bylo ještě možná horší než Monster High, ale že to dotáhnete do takhle jako dokonalosti, to bych nečekal. Mimochodem, co na to okolí?
1: No, tak...
0: Nebo roce, tak bylo, když to přeskočím, okolí. Dostala jste na budku od rodičů.
1: Ano, velice.
0: Pardon. No, ale tak zase je to jako dobrá průprava do filmu nebo divadla, bych to tak viděl. Sice teda jako je to takový úzkoprofilový zrovna obor, ve kterém byste se mohla nacházet. Ale co potom dál? Jak se to napravilo? Nebo dalo se s tím něco dělat? Nebo jste doteď upír? Natálie, halo. A už ji neslyším. Taková škoda. No, nevadí, příště, ale děkuju, to zásadní jsme měli, já si to tady znamenám, Natálie, upilovala si zuby, zatím dobrý. Tak, slyšíme
1: halo,
0: se?
1: Halo?
0: Ano, slyšíme se, jste tam pořád?
1: Ano, slyšíme se, ano, jsem,
0: je,
1: pardon.
0: Tak to jsem rád, ale povězte, Natálie, ještě to jsem se doptával, co s těma zubama dál, jak se to řešilo, nebo to jste pořád v upířím stavu? Ne, zase nám to vypadlo. Tak nevadí, příště, ale jako poprvé a naposled fakt dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A ještě někoho stihneme, možná velmi stručně, máme za chvilku půlnoc, tak uvidíme, uslyšíme. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
3: No, zdravím, tady vaše věrná posluchačka Marcela.
0: Marcelo, zdravím vás, už se vás znamenám. No. A co si k vám poznamenám?
3: No, takovou trapnou situaci. Poprvé a naposled.
0: Ano.
3: Mě kamarádky a sestry přemluvili a jdu na centrifugu. A nesnáším tyhle ty... tyhle ty kolotoče, no.
0: No,
3: mě se potom dělá blbě.
0: No, mě se potom nedělá jenom blbě a já to udělám klidně i potom. To
3: no,
0: jako...
3: a tak oni mě tak nějak přemluvili, já jsem si koupila u jednoho stánku v Ústí na Torlici žvejkačku nebo lízátko, aby mi bylo trošku lépe. Tak dlouho mě to tak trvalo, že sice jsem to zvládla,
0: ano.
3: Ale už jsem chtěla jakoby vystoupit, ale ona ta centrifuga šla pak jakoby pospátku, to mě neudělalo už vůbec dobře. No a já jsem přemlouvala toho kolotočáře, že bych potřeba vystoupit, že budu zvracen. A on to neudělal, tak jsem ho...
0: No takže to asi tak jako dobré, no dobré. Tak
3: no,
0: to...
3: závěru jsem ho pozvracela, no ale...
0: Ježíš Honzo, co jsi to vybral dneska za téma, buď jsme tady opilí, anebo zvracíme, no, tak se to
3: no,
0: stane.
3: Ale kdyby mě, jakoby, že, když, než to šlo dozadu a já vystoupila, tak se nic nestane,
0: no,
3: ale tím, že,
0: no,
3: no tak
0: bohužel,
3: se za to mohl
0: sám. Bohužel.
3: No, ale ne, omlouvám se, ale nepozvracala jsem jenom jeho.
0: Marcelo, děkuju, podrobnosti příště, dobrou noc.
3: Vám taky. Dobrou noc.
0: Bude půlnoc. Pěknou noc.

0: Ano, Ladezinier, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a dneska nám to vychází krásně, přesně, rovnou na půlnoc, tak vítáme nový den a vlastně i nový týden.
1: Noční linka.
0: Dneska je pondělí 4. května 2026, 19. týden tohoto roku. Načínáme ho ve společnosti Českého rozhlasu Noční linky z Prahy s Honzou Macounem a tématem poprvé a rozhodně naposled. Zdravím všechny dnešní oslavence a že neznám ani jednoho Květoslava, ale je jich docela dost, něco přes 2500. Jeden Květoslav připadá na 4170 obyvatel, průměrně jim je 60 a nejčastěji bydlí na Moravě. A úplně ze všeho nejvíc v Litovli a nejbližším okolí. A podle příjmenáře slaví Štěpánkovi. Vás je něco přes 6,5 tisíce a jste tak rozeseti hezky po republice, ale řekl bych, že asi nejvíc vás bydlí na Vysočině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další? Kdo zavolá, kdo napíše? Nebojte se. Klidně se osmělte, i když to bude třeba poprvé. Volejte. Právě teď.

0: Podepsali jste něco, co jste neměli? Šli jste do práce, ze které jste chtěli utéct po prvním dni? Jeli jste na dovolenou, která byla spíš za trest? A nebo zkusili jste vztah, který vás semlel? Půjčili jste peníze, že už jste nikdy neviděli? A co vás přesvědčilo, že tohle opravdu stačilo jednou? Nedělní noční linka z Prahy a téma jedené je jasné a týká se každého z nás, protože hoďme kamenem, kdo nikdy v životě neřekl, tak tohle bylo poprvé a rozhodně naposled.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, Honza, kdo pak je na úvod další hodiny?
2: Alena.
0: Ano, zdravím vás. Aleno, povězte, tak kdy jste si řekla naposled, poprvé a naposled?
2: Poprvé a naposled. Já strašně ráda mám hory. A už je to teda asi
0: Ano, vypnout, ať nás to neruší. Tak.
2: Jeli jsme na zájezd, měli jsme každý rok, jsme na podzim jezdívali do Tater a jednou do Roháčů, Tatry Roháče. A já jsme vylezli Ostrý Roháč. A já jsem si říkala, už v životě bych tam se nevrátila, protože tam je takový, já nevím, jestli to tam někdo zná, tam je takovej traverz, že musíte přelíst vlastně ten vrchol toho Ostrýho Roháče. Strašně krásný, ale prostě jsem si říkala, už v životě mě nikdo nedostane na takové. Já jsem si myslela, jako když člověk vyleze na Mount Everest, takovej pocit hrůzy, jo. Takže jako jiný vrcholí to bylo, prostě nedalo se přirovnat proti tomu Ostrýmu Roháči, aspoň podle mě. Takže jako hory miluju, ale už mi je hodně let, už bych si to nemohla dovolit, jo.
0: Ale no, jak já s váma souhlasím, já do Roháčů nebo na Roháče jezdím každý rok. A tohle bych nedal teda, to bych nedal. To jste teda jako tady tleská.
2: Já jsem taky nevěděla, o co jde, jo. No. A když jsme přišli pod ten vrchol, jo, a věděla jsem, že se musíme dostat na druhou stranu. Takže to přelezlo se to, ale říkám, už nikdy více.
0: A tam nejsou, co si pamatuju, nejsou tam ani lana?
2: No, byly tam takový, já nevím, ono už to je 25 roku, ale byly tam takový jako uchytní, tam byly.
0: Jo, ale vysloveně, jestli se já dobře pamatuji, tak já jsem tam nešel z toho důvodu, že se mi to zdálo i na dálku tak nebezpečný, že jsem se na to vykašlal. No. Ale jinak tam jezdím každý rok.
2: Byli tam takový, jako dalo se přidržet, jo, to se dalo, ten takovej úsek se muselo jako člověk přidržet a to tam byly takový lana, jo, to jo. Jako ale prostě, když jsme přišli pod to, tak když jsem to viděla, že si to musí prostě přelíst, jinak se už potom nedá buď to se vracet. Roháči jsou strašně špatný na vracení, že jo?
0: Ano.
2: Tam musíte právě přejít buď to tak, nebo tak, jo. To přeční sedlo a polský hřeben a to prostě není problém, ale tyhle Ostrý Roháč, tak jsem si říkala už v životě. Už bych se ani teď už v životě tam nedostala, jo, protože bych to zdravotně nezvládla. Ale už nikdy více teda bych to jako nepřelezla.
0: Věřte tomu, že až pojedu v příštím roce v lednu do Zuberce, na Roháče, tak si na vás vzpomenu velmi, velmi, protože
2: je to nádherný, jo, ale prostě Je to trochu o odvaze, no.
0: No, ale tak dala to, tak děkuju.
2: Dala to, ale už to už jel mi se ještě jednou dostat do Tater, ale už ze zdravotních důvodů bych to nezvládla.
0: Jako už Tatry fajn. Řeknu vám, Tatry fajn, tyhle kopečky, ty já mám rád.
2: Nádhera.
0: A je jedno, jestli je zima nebo léto.
2: Závidím. Vyloženě závidím to tři.
0: Tak moc děkujeme taky. Dobrou noc, ať se daří.
2: Děkuju.
1: Noční link.

0: Noční linka, tady Honza Macoun, téma poprvé a rozhodně naposled. Kdo nám volá teď? Zdravím vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím.
0: Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: To vypínám rádio. Tak, tady Božena z Hradce.
0: Ano, Boženo, povídejte.
1: Já bych vám chtěla říct, jak já jsem prostě jednou, já jsem jezdila takhle jako závodnice s manželem. Měli jsme ve Třiesku a přijeli jsme na podnik a manžel šel do kanceláře, protože měli jsme nějakou delší cestu a museli jsme na to vytěžovací středisko, kde museli se vozit prostě jednu cestu, aby jsme nejeli s prázdným, tak byly požadavky a to. A já jsem zůstala u toho nákladáku a teď přišli chlapi z dopravy a říkali mě, popojeď s tím, my se sem nemůže nijak dostat. Já jsem se nechala přemluvit a do toho nákladáku jsem vlezla a tak jsem normálně nastartovala, zařadila jedničku, jenže přede mnou byla hromada železného šrotu. A já jsem popojížděla a když jsem byla před tou hromadou, tak jsem prostě nějak spanikařila a místo brzdy, tak jsem smáčkla spojku. Jenže se mě to, prostě pak mi to došlo, že musím smáčknout prostě brzdu a já jsem do té hromady jako najela a ohnula jsem poznávací značku. No, manžel, když přišel, tak mě říká, ty se taky necháš na všechno nahecovat. A já jsem už prostě si říkala, že už v životě za ten volant nevlezu. Přijeli jsme domů, manžel to prostě vyklepával, že o tu značku a syn jezdil s Tatrou a přišel a říká, no, to mamka, že jo? No, manžel říkal, jo, to by, že jo. No a on mě začal hecovat a já mu říkám, ty, když se ti v životě nestane nic, jenže bohneš značku, tak budeš moc být šťastný. No, tak jim to takhle skončilo a už jsem nikdy za volant nevlezla.
0: No děkuju pěkně, taky milé povídání, trochu mi to připomíná, vesničko má středisková, koukala jsem, že si tomu Pražákovi načechral sloupek.
1: Otíkem, že jo?
0: No jasně. No, hold stane se, no, člověk není vše uměl. Děkuju, Boženko, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A můžete volat i dál 731 800 900. Další příspěvky tady mám třeba od Františka. Dobrý večer. Když mě bylo tak 9 roku a bratrovi 6, tak jsme se svezli na řetězovém kolotoči. Od té doby už nikdy. Na vojně jsem přeplaval za Mělníkem Labe a to v noci pod mě jako neplavec, raději už nikdy. Taky jsem spadl z lešení. Následky byly otřes mozku, 3 zlomená žebra a to nejhorší 3x nalomená páteř. No co k tomu říct, už nikdy. Posluchačka tak anonymně píše, tak jsem poprvé a rozhodně naposled oholila své ochlupení. Při růstu to svědělo tak, že už nikdy více. To vám, milá posluchačku, řeknu, že to je ještě dobré, ale když to ještě zaroste, jo, tak to je teda, ne když naroste, ale zaroste ještě ten chloupek, bolest největší. Jana, dobrý večer, pane Honzo, já jsem teď nedávno poprvé okusila strach z vážné nemoci. Když jsem čekala na výsledek ultrazvuku mého prsu, naštěstí to dobře dopadlo, takže doufám, že to bylo poprvé a naposledy. A Bedřich, no katastrofa největší, to je jasné, tady to píše, no mě vyděsilo, jak jsem objednanou pizzu měl úplně spálenou, no to byla katastrofa. No a příspěvek od Michaly, ten si nechám na potom. Čas pro písničku, během které zase můžete volat. Spojte se s Prahou, tady je Věra Martinová a Honza Macoun za chvíli.

0: Poprvé a rozhodně naposled. Většina těch naposled momentů vzniká ze dvou věcí. Tlak okolí a rychlé rozhodnutí bez času na rozmyšlenou a paradoxně. Lidi těch zkušeností nelitují úplně, spíš říkají, že jim nastavili jisté hranice. Tak zkusme i vy, 731 800 900, kdo nám zavoláte na tohle téma poprvé a rozhodně naposled. Haló, haló, zdravím vás.
1: Dobré ráno, Luboš.
0: Ano, Luboši, zdravím. To je Luboš ze Slovenska, tuším, že jo? Lubo.
1: Já bych navázal na ty alkoholické mejdany.
0: Ano.
1: Co tu máte dneska,
0: ano,
1: jako
0: vede
1: hlavní
0: to.
1: Téma.
0: A, vede.
1: A na tu paní, co nabourala s tím autem, tak já jsem měl něco podobného s nákladňákem, ale to bylo, když jsem měl 15 roků, tak jsem potřeboval, já jsem byl bez rodičů a tak, a tak jsem potřeboval brigádu a nějaký peníze, aby si mohl koupit oblečení do učení, tak jsem se přihlásil do sodovkáren tábor a dali mě tam dělat závozníka k pánovi staršímu nákladní auto Garant a vždycky jsme nafasovali to byly malinovky jenom a sodovky.
0: No.
1: A rozváželi jsme to po restauraci a sudy ještě tam byly limonádové, hliníkové a tak jsme to rozváželi po kasárnách, po restauracích a zajímavý bylo v té době, to bylo někdy v 68. A zajímavý bylo, že jsme za celou dobu, jsem tam byl měsíc a jsme nepotkali policajta. A ten kolega můj si dal všade, my jsme dostali v každé restauraci pohoštění, nějakou svačinu a on si dal pivo a já limonádu. No a když už jsme byli tak v 8. restauraci, on už měl 8 piv a už jsem musel jezdit já, on prostě mi řekl zacouvej a jako takový lehký, ne po městě, ale takový ty lehký couvačky a tohle. Tak to začalo, že jsem zboural nejdřív plot, pak jsem strhnul okapovou rýnu a nakonec on zapomněl, byli jsme na Harachovce u Lužnice.
0: Ano.
1: A on zapomněl zabrzdit, nechal tam jenom rychlost. A už šel si zase dát další pivo a to bylo zacouvané na kopci hore a to auto se rozjelo a začalo takovým cukáním jet a hned kousek byla Lužnice, vypadalo to, že by to skončilo v Lužnici, tak já jsem skočil z toho betonového nájezdu, utíkal jsem za autem, otevřel, skočil jsem tam a zabrzdil jsem to. No a on ještě se chválil, seděl tam na pivě, říkal, to mám závozníka, to?
0: No.
1: A tak na souvej zpátky, mi říká. No, já jsem do takého kopce souvat neuměl, takže jsem to zkoušel, ale drcnul jsem tam do toho. No, nakonec se to podařilo. No, ale měli jsme každý den takový problémy, když už to bylo to 8. pivo, tak třeba vyjížděli jsme z kasáren a otevřela se sajtna a polovička limonád a s basama vyletěla na cestu a tak takový veselý to byl no. Tenkrát, že policajti nikde a mohl jsem jezdit a já a i když teda to dopadlo vždycky nějaký plot zbouraný nebo rýna to odnesla okap, jako, tak veselé vzpomínky na to.
0: No,
1: a
0: milé,
1: já jsem spoustu peněz. 2500 jsem dostal tenkrát, to byly příhodný peníze.
0: Mm. No tak nebyl jste otík, to vás cení, chválí, aspoň jste Pražákovi nenačechral sloupek. Děkuju, dobrou noc.
1: Taky, mějte se, dobrou noc.
2: Dobrý den, začínáme vystoj spojné. Vážení, vážení, na ně směřují vzhůru. Na první dobu svážíte, přetočíte
3: dvou. Nohy si zmil?
2: Na druhou dobu vidíte vážení vzhůru.
3: To já poznám. Hned se s tebou jinak jde.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo volá jako další? Ještě máme chvíli času. Halo, halo, Honza. Kdo pak je na druhé straně? Jste ve vysílání, kdo pak tam?
5: Ano, ano, tady je Soňa.
0: Milá Soňo, zdravím vás, odkud nám voláte?
5: Já vás z Schodová, v Karlových Varů.
0: Ano, máte se dobře.
5: Mám se dobře. Je mi 86 let.
0: Ano.
5: Mám se dobře, ale ještě když je manžel, tak on si občas zašel na pivo. Na u toho piva teda.
0: Ano.
5: Zašel si na pivo, přišel domů, svíknul se, šel spát a já jsem ještě seděla u televize a za chvíli slyším, že někdo chce odemíkat a jít z baráku. Tak jdu do té chodby, podívám se. On byl, jak když ho pán Bůh stvořil a začal nadávat, proč mu neotevřu, když chce jít do práce.
0: Až tak?
5: Až tak začal. A já říkám, pane Bože, že já jsem to tenkrát ho nepustila. Dala mu tašku do ruky a mohla jsem ho pustit. Ať si jde.
0: To by nedopadlo dobře. A vás by to pak mrzelo.
5: Ale ono by se několik lidí aspoň zasmálo.
0: To je taky pravda, taky pravda. Cizí neštěstí vždycky nejvíc potěší.
5: No právě.
0: Soně, děkuju moc. Dobrou noc vám přeju.
5: Já vám taky. Dobrou noc.

0: S vámi noční linka, nedělní, i když už máme pondělí, 4.5. Co jste zkusili jen jednou a už nikdy víc? Noční linka s tématem poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další, volejte 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo můžete psát i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A volá nám kdo jako další? Honza.
1: Dobrý ráno, tady Radek.
0: Ano, Radku, tak povídejte, čekám, jsem jedno velké ucho.
1: No, to je hezký, ale já jsem zatím takovou krásnou věc. Ono to bylo takhle z jara a strávil jsem půl hodinky v chlaďáku velkým.
0: Ještě jednou, půl hodinky v chlaďáku?
1: Půl hodinky ve velkým chlaďáku.
0: Ano, ano, ano. Dobře.
1: Byl jsem u kamarádky, dali jsme si kávičku a pak tam přišel jeden člověk, kterýho jsme nepotřebovali zrovna.
0: Rušič a takzvaný. Tak jsem,
1: no jo, prudič. No byl to manžel kamarádky.
0: Dobře.
1: No a tak jsem hod na chvilku, říkal jsem si na chvilku do chlaďáku. A ono z toho bylo půl hodinky a řeknu vám, že teďka už vím, že to bylo asi naposled. Že kamarádka je hodná a už mě tam nezauřej.
0: Já bych byl holčičkou 14 dnů, jenom to slyším, je mi z vás zima teda.
1: To věřím, ale tak víte co, pohoda.
0: Dobře. Tak děkuju i vám, poprvé a naposled do chlaďáku s Radkem a spol. Naschledanou. Dobrou noc. 731 800 900, no. A proč ne? Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Mám hezkou příhodu.
0: Ano, tak ven s tím, ještě se nám představte, prosím, pěkně.
2: Zhasnu rádio, ano.
0: Ano. Zhasnu to.
2: Tak, představte si. Já dojížděl jsem do Ústí Seplic.
0: Ano.
2: A slavil se tam v práci nějaký narozeniny. Já jsem toho dost vypil a dojel jsem si ústí Vrtenic, mazal jsem do garáže, měl jsem odpoledne trénink, hrál jsem volejbal závodně, hodil jsem trošku do auta, ani jsem si neuvědomil, že jsem něco pil, v tom vlaku se to ve mně nějak vypadilo, až na řešiště jsem zjistil, když mi nahrávač nahrál.
0: Ano.
2: A já jsem se netrefil do balonu. Tak on mi říká, ty vole, ty jsi dneska nějaký burdavej. To jsem si to uvědomil. Nechal jsem to auto na hřišti samozřejmě. Šel jsem tomu pěšky a přišel jsem si Brunně až druhý den. Ale kdyby mě chytli, já byl úplně, no, já jsem si připravil naprosto střízlivej. Vůbec mi to nedocvaklo, že mě chytli na tom průšvi.
0: No řekněte, kolik že jste toho vypil?
2: Dobře, půl fašku vína. To,
0: brnkačka by řekla, kde jaká žena.
2: No ale protože já jsem sportoval,
0: jo, tak.
2: Takže na mě to nemělo nějaký účinek.
0: Takže tak píšu si Milan, alkohol, půl flašky vína a stačilo, dobře.
2: A to je, prosím, to se psal rok 87 a tenkrát to bylo 70, ani ne, 70. roce. Jo, takže to je 27 let asi.
0: No, hezké.
2: 50 let, tak.
0: Evidentně to ve vás zůstalo teda, že se na to vzpomenete.
2: Ale chci říct, že od té doby jsem v životě nevypil ani deci. Když jsem měl někam jet, tak to už jsem v životě. To mě tak poučilo.
0: Tak tleskáme, no. Že jste to vydržel teda.
2: Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pro to, aby se stal doživotním abstinentem, teda myslím alkoholem, no to se otřel jenom o půl flašky vína. To byla nějaká mělnická svíce v akci určitě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A čekám další. Hned, co odpije, je Ivona Přenosilová.
4: Tak

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak jen houšť, ještě máme nějakých 25 minut na povídání. 731 800 900, kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Pardon. Všechny zdravím, všechny. Konečně jsem ráda, že jsem se dovolala, ale co za to vy nemůžete. Já vám musím říct. No jistě, pane Honzo, jsem tak šťastná, protože jsem tento pořad, váš pořad poslouchat, to je show, jo? To se nedá vůbec jinak vyjádřit slovy. No chci říct, byly Velikonoce, ale před 60 rokama. Kluci malí a manžel šel s nima na pomlásku. A já jsem jim říkala, prosím tě, ať všechno dobře dopadne. Myslela jsem tím, že se třeba tam něco napije nebo tak, ať to nikdy nějak nedělal. No ale nic on se vracel. Ale sousedka naproti, všichni jsme se tady dobře znali, byli jsme mladí, tak prostě mě říká, co děláš, jako tak nějak. Já říkám, no nic, nebo ti dám tady prach, pojď dovnitř ke mně. No tak jsem šla. No ale za nějakou dobu zvoní moje maminka, ještě se dobydlela, zazvoní a říká, tady vedle dva sousedí z vedlejšího domu, všichni jsme se znali, všichni jsme byli mladí, no zkrátka přišli za náma. No a tam to začalo. A já jsem nechtěla teda, jak si vidět, že posluchu, tak jsem se honem letěla ještě do bytu, protože to bylo jako přes chodbu, a tam jsem vzala zra sklenku, a manžel mi říkal, kdyby náhodou, on to úplně tušil, kdyby náhodou to chtěl někdo to, tak já bych to brala s sebou jako nějaký alkohol. Já říkám, a proč? Já vůbec nevím o ničem. Nicméně, co se stalo. No zkrátka, už ten alkohol jsem u sebe měla, ti přišli a tohle šmiglusníci. No a teď co bylo? No prostě Láďa, to byl jeden, říká, tak na zdraví nalej a tohle. A to já říkám, ale já to nepiju. A to bylo ostré hodně, já říkám, já to ne, ale pij, to je dobře, takže já tak trošičku, no pak jsem se za ještě trošičku, ježišmarja, já bych tak chvilku, já říkám, Láďo, já už nebudu, ne, to musíš, zkus to, no, tak říkám, ale to se nedá pít, nalej mi ještě, já tak prostě se tak stalo, no nicméně, já jsem měla tak chvilku jazyk tvrdý jazyk, ale to nebylo všechno, za chvilku, určitou přišel můj muž asi domů a babička říká, teď už otevřeli dveře a teď jako je v takovém stavu. Prostě nohy tvrdé, jazyk tvrdý, no a nic, co bylo dál. Říká, tak co tady je? Ježišmarja, teď jenom si přišlo nějaký povík a teď jsem přišla domů, teda přes chodbu jenom, ani nevím, jak jsem přišla přes tu chodbu a teď mně se točila hlava jako na silném kolotoči. A ten starší chlapec, co měl 12 roku, já říkám, venoušku, prosím mě, dej mi obklad na hlavu. No tak mi dával obklad na kapesník, že studenou vodou. No a to jsou moje vzpomínky, které už dneska tady ti sousedi už jsou mrtví, ale já ještě žila, jsem si na to vzpomněla. Prostě to byly naše Velikonoce.
0: A alkoholové Velikonoce tady v podání vás, teda no milé a pět od té doby, nebo jste už se ani nedotkla alkoholu?
1: A kde pak? Já můžu mít alkohol, nevím, kurý, já se toho nevšimnu, nevezmu nic, mě to proti. Co mám rada, tak mám rada a Jerkoňa. To je všechno.
0: Jo.
1: Ale ostatní absolutně. No a prostě já jsem se k tomu tak dostala, že ten Láďa, tady ten soused, byl prostě, no zkus, to se nedá pít, no zkus. Tak já jsem říkala, že se to nedá pít, tak zase jsem usmrkla a tím se to vzniklo, no. Že jsem měla jazyk tvrdý. To no. Prostě se tak stalo. To prostě, a to jsem vám chtěla říct. A konečně jsem byla ráda, že se mohla jsem tuhle mojí tedy jako takovou povídku říct.
0: No já děkuju. Děkuju, i když je to x let zpátky, pamatujete si to evidentně velmi přesně, no tak vám za to děkuju.
1: Já vám řeknu, kolik je mi roku, pane Honzo, mě je 84, 80, já už jsem prababička a já si tady toto jak dneska pamatuju všechno. Děkuji, nezdržuju a mějte se jestli.
0: Taky.
1: Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou. No je pravda, že když člověk ochutná toho alkoholu a normálně nepije, víte, jak to bylo v slunce seno?
2: Inženýr Kojeza. Svět měsíčku. Kájenku náš.
3: No co mluvíš? Tomu, to mám radost.
1: Ne, no, to a
0: ještě tady mám i další příspěvky, tak teď je něco čteného, co dorazilo přes webový formulář, třeba, ano, tady Michaela. Dobrý večer, já jsem to jednou velmi takzvaně přepískla s požíváním alkoholu. Tento příběh se udál v roce 1969. Já jsem tehdy začala studovat na vysoké škole, přestěhovala jsem se do Brna, kde jsem se seznámila se studentem. Ten byl o 5 let starší než já. To píše Michaela. Pozval mě tehdy do vyhlášené vinárny M Klub na Petrově. Po večeři jsme začali popíjet tvrdý alkohol, který jsem předtím nikdy v životě nepila. Chtěla jsem udělat dojem, že jsem světem protřela osoba. No, dopadlo to špatně. Domů za jeho doprovodu jsem došla celkem v pořádku, ale po ulehnutí do postele se mi udělalo velmi špatně a ráno ještě hůř. Byla to asi otrava alkoholem, nebyla jsem schopná cokoliv pozřít. Jeho maminka tehdy pracovala jako magistra farmacie v jedné lékárně ve středu města. Můj milý usoudil, že bude nejlépe, když mě své matce představím, vysvětlí, co se stalo a že mám určitě pomůže. Dodnes nezapomenu na její zkoumavý pohled přes táru, kdy si asi říkala, jakého exota si její syn vyhlédl. Opravdu mi však pomohla. S oním hochem jsem pak chodila 2 roky a před jeho matkou jsem se nikdy necítila dobře. A věřte mi, že tato skutečnost měla celoživotní vliv na můj vztah k alkoholu. Nemám jej ráda, tvrdý alkohol už vůbec. Tak dobrou noc z Brna přeje Michaela.
4: Noční

0: napsali nebo z toho, co jste zavolali, tak asi s největší pravděpodobností, když vemu tak horní pětku, špatně vybraná práce, taky toxický partnerský vztah, dalo by se to tak nazvat. Mám tady i nějakou dovolenou, ale rozhodně peníze, půjčení peněz známému a vůbec nejvíc přehnané pití alkoholu. Blackout zkušenost. A že jich bylo. No děkuju pěkně.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: No, tady je posluchačka z Hradce Králové.
0: A křesní jméno jenom vaše, jestli můžu poprosit.
2: Irena.
0: Irena, píšu si, Irena. Abych vás neoslovil třeba Karle nebo něco podobného.
2: No.
0: Irena, pověste.
2: Jenom takovou příhodu. Když mě bylo 13 roku, tak jsme jeli se školou na lyžařský výcvik a měli jsme tam závody. A já jsem si tam zlomila nohu. Bylo to 13. v pátek zrovna a zlomila jsem si nohu. Dostala jsem sádru až nahoru a když jsem měla sádru 6 týdnů na noze, tak pak mě sádru sundali. A já jsem si myslela, že když mě sundají sádru, že budu chodit jak rybička, že jo? Jenomže se nestalo tak.
0: Mm-hmm.
2: Já jsem nemohla nohu vůbec v koleně vohnout a maminka vždycky mě říkala, počkej, ty budeš chodit do tanečních, bude s tebe mrzák, nebudeš chodit, koukej s tou nohou něco dělat, jenomže před těma rokama, protože dneska už mě je 80 a to mě bylo 13, tak žádný datum, nějaký ty rehabilitace ještě neexistovaly, že jo, protože to ještě se tak nechodilo, to si musel člověk pomoct sám. No a tak jsem říkala, no nedá se nic dělat. Chodila jsem a tahala jsem pořád nohu za sebou. Ne koleno vohnout a nevohnout.
0: Hmm.
2: Pak jedna paní mamince poradila a říkala, ať jezdí na kole, zkuste. Ona, když bude jezdit na kole, tak ona na to zapomene a bude to koleno pohejbat. Jenomže taky ne. No až pak jednou starší sestra povídala, pojď, budeme se spolu projít. Tak jsem s ní šla, že se půjdem projít. A ona šla za mnou ze zadu a najednou mě to koleno podrazila. A já jsem jenom moje slova byl, ty krávo jedna, ty to má, co jsi mě to udělala, to snad není možný. A ona říkala, no a teď se postav a uvidí, že to bude dobrý. Do dneška jsem za to vděčná, protože opravdu, jak jsem na tu sedla na ten bobek, tak snad mě v tom koleni nějak luplo. No a já od té doby jsem začala chodit.
0: Já jako amatér, chirurg, který si hrál pod vánočním stromečkem s barbínami, které no. patřily mé sestře a já jsem se snažil jakožto velký hit onych Vánoc, kdy ta barbína, to byly ty takzvané kloubové, tak no, jsem se jim no. snažil ty klouby dát přesně do druhé strany, dařilo se, sestra nebavila no. se mnou no. poměrně dlouho, ale u vás by to vyšlo, no tak skvělá práce, tleskám.
2: No, takže říkám opravdu od té doby, ale to bylo hrozné, jak já jsem jim ji nadala tenkrát, to bylo příšerný,
0: no.
2: ale byla jsem jí za to vděčná, protože pak jsem normálně chodila a maminka mě říkala, tak pojď sem, já brečela a já povídám, ona mi tohle to udělala, je to kráva, to má, nadávala jsem. A ona říká, ale vidíš to, teď ti můžeš jenom poděkovat, když krásně chodíš a teď to koleno ohejbáš a můžeš jezdit na kole všechno. A opravdu to tak bylo. A bylo všechno,
0: no, fajn.
2: Byla hotová.
0: No, Irena, děkuju moc.
2: Tak jo, já taky.
0: Taky, naschledanou. Rád jsem vás slyšel, mimochodem je to teda připomíná dost Sněženky a Machři.
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Vydrž, prďka, vydrž. Sjezd na běžkách. No, stane se. A kdo bude další? Ještě máme chviličku času. Halo, halo, kdo jste vy na druhé straně?
4: Zdravím, Jara, Kyjov.
0: Ano, zdravím vás. Povězte v Kyjově, jaké střeštěné nápady máte, nebo jste měl a byli no, poprvé a naposled?
4: No, byl to střeštěný nápad, ale dělali jsme přístřešek u někého a měl tam feferonky, takové, já se na to hleděl, říkám, tak to, až jsme to dodělali, tak pán došel a donesl dvě skleničky. A říká, ty jsou jemné, ty jsou ostré. Tak nic, bratr si vzal jemné, já dostal ostré. Tak jsem to

0: doma otevřel, vzal jsem to, jenom špičku jsem si dal. A myslel jsem, že vyskočím nevím kam. To jsem řekl, to nikdy. Tak jsem to vzal do sklepa, jako ke kamošovi. A teď tam došel známý a ten taky tak, jako říkám, já jsem si dal špičku. A říkám, už nikdy. A on říká, to je dobrý, šup to do puse. A ten nevěděl, co má dělat. Říkám, co už si vzal. A pak už se ta sklenička nikdy neobjevila. No. Prostě z toho sklepa zmizla. Jo, takže takhle, já osobně, já mám rád ostré, ale tohle bylo tak ostré, že to se mě vyletěly oči a ten neviděl, ten tam skákal jak čert. Takže to je moje zkušenost.
1: Píšu tady ostré, protože to bych docela rád někdy probral s posluchači v noční lince. Pálivé, pálivá,
0: no, cokoliv ostrého. Oni mají nějaké stupnice.
1: Já tomu nerozumím, vím, o čem se bavíme, ale na druhou stranu mě cokoliv pálí, tak mě to úplně zničí tu chuť toho jídla. Takže
0: ano, za mě. Já to říkám, ale ty si teďka víno neochutnáš. A on neviděl, co do té pusy má dát, já říkám.
1: No teda.
0: Já říkám, mě stačila jenom špička, já jsem jenom okusil špičku. A nadával jsem mi jaký špaček taky a on si to, že to nic není, a vzal to celé do puse, říkám, no, tak teď si to budeš dělat.
1: Děkuju, do Kyjova zdravím, dobrou noc.
0: Ano, taky, mějte se.
1: No, o těch příspěvků tady ještě mám, tak třeba... Víte co, dáme si ještě chviličku písničky a uzavřeme to. Ne, nemám vlastně příspěvek, nebo ano, nebo se mi to tady celé kouslo zamrazilo. Helena napsala, dobrý večer. Troufl byste si na téma eutanázie? Myslím, že je to téma velmi zajímavé, ale tak trochu tabu. Díky, Helena. Ano, možnosti tady jsou, když napíšete, ať už ostatním kolegům, anebo mě konkrétně, ať už do formuláře, nebo na jan.macon@rozhlas.cz, témata, o kterých se domníváte, že byste rádi slyšeli odpovědi, anebo nějakou diskuzi, která se zvedne, ať už bude pozitivní nebo negativní, no tak jsem s vašimi návrhy, budu moc rád. jan.macon@rozhlas.cz. Mám takové tušení, nebo jestli si dobře pamatuji, Heleno, probírali jsme to, no jo, ale kdy? To už taky bude pár měsíců, možná let zpátky, aspoň v mém vysílání. Tak beru na vědomí a vy ostatní případně připojte se.

Noční linka Českého rozhlasu jde do finále za chvíli 1 hodina, přesně za 3,5 minuty, tak musím ještě poděkovat a nějak to se sumarizovat, kdo jste zavolali, kdo jste napsali, ať už to byla Petra, Ludmila, Vladimír, Robert, Magdalena, Marcela, Natálie, Alena, Boženka, Luboš, Radek, Milan a další. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se osmělili. Téma, které jsme probírali poprvé a rozhodně naposled. Z dnešních reakcí posluchačů je docela dobře vidět, že poprvé a naposled má několik jasných společných jmenovatelů, a kdybych měl být úplně konkrétnější nebo nejkonkrétnější, nejčastěji se objevoval alkohol, ať už slivovice, víno nebo tvrdý alkohol obecně. Lidé popisují silné opilosti, zvracení, výpadky a hlavně stud druhý den. Právě tahle zkušenost bývá natolik nepříjemná, že jim úplně změní vztah k pití a někteří ho omezí a jiní ho úplně odmítnou. A druhá silná skupina jsou kolotoče, atrakce a jisté adrenalinové zážitky, horská dráha, centrifuga, různé klece, ale třeba i vyhlídkový let balónem. Společný motiv je ztráta kontroly, rychlost, výška nebo fakt, že člověk nemá situaci ve svých rukou. No a hodně silně se také ukazuje jisté riskování a hazard se zdravím, ať už přechod přes zamrzlý rybník, noční plavání přes řeku nebo pád z lešení. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy se loučí Honza Macon. Přeji vám klidnou noc, ať se vám daří s některými z vás ráno v 5 naslyšenou a s vámi ostatními v noční lince v pátek a v sobotu zase na značce a hodinu před půlnocí. Tak ať se vám daří.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný mužík.
2: No, takový teda... unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
2: Jsme trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych dala pro ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Je to... Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, tak, prosím. Tak. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to
1: je... Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: No to ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: třeba... No tady je nikdo nemá.
1: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor. V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor. Dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo. Já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli jste něco?
2: No.
1: Naopak nic.
2: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
1: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
2: Ale to není potlesk, to je
1: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano. Potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
1: Ano. Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne,
1: jo, tak, ne. Aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že?
2: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás...
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
1: No. Pozor. Ano, to už byl téměř u bodu varu. Ano.
2: Jo,
1: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý. Teď.
2: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: No. Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slyšna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
2: Ale no to, když ne...
1: No ne, no tak pak.
2: Čemu plácat, že? Tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte Orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina ABBA!

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl i jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? když výstřel padne,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: Jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubileí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V 3. roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. 1. role velká sláva, v 5. roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v 1 škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Bíteši v restauraci u Karlíčka na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Bíteši mu ji Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloup. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak nashledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho Skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mi začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. Proto. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jakože člověk... Žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, jo, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si ji rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom nerad mluvím, že... Otázka jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano. To je moudré, protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale jo? Ale se, nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá. A bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepsou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek a pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
4: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
4: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
4: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
5: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
4: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
5: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
4: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
5: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
4: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
5: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
0: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
5: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
6: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
4: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
5: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět?
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla.
2: Nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodal vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štandgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí, vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, no, no, no, no, kam to šlapete, neumíte dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiní.
1: Já, promiňte, já už, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl: jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte?
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Chtěl by vědět, proč. Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy? Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Ano. Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád...

0: Hajej, dadej, bobulko, hajej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.